0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Bez sex pod iga. Bez sex pod iga. Bez sex pod iga. Bez sex pod iga.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

bist du wie.

0: ani nemůžu normálně jíst.
1: Tak splynu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych se to hodně dát, ale prostě trochu silnější.
1: Odejdi pryč, rodiče o ní chtějí spát, ale ty se samotnýho prosince protikla.

0: přátelé, ty jsi samotnýho prosince protiklad.
1: Hi, it's Steve from Sonic Youth, and you're listening to Radio Wave on Czech Radio.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Go get him. Go get him.

Da da da da da da da da da. You may run fast, but I fly like a jet.

0: Okay, wait.
1: Night Air.
2: Night Air. Hudební mix Rádia

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. Ne.

si pítvat jako sídlem, ale proč se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci megalisen roz, chci jen 30 tisíc, chci prostě něco, co mě vizí jen nabíjí. Ne všichni můžeme mít roz, ne všichni můžeme mít benz, tak kluci, klidně si to nechte. Ne všichni můžeme mít roz, ne všichni můžeme mít benz, tak kluci.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny. Plejak.
4: Plejak.
3: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: při úterku 23. červnu posloucháte Radio Wave a teď už utínáme skladbu Trimesta od Tolstoj, protože nás čekají dnešní první zprávy a ty přináší Lukáš Pastejřík.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Upozornila na to policie na síti X s tím, že podezřelý směřuje do místního učiliště poblíž průmyslového areálu. Ozbrojený muž je podle policie ve špatném psychickém stavu a pohybuje se v modré Škodě Fabia. Na místě je několik hlídek a zásahová jednotka. Lidé by se měli těmto místům vyhnout a dbát pokynů policistů. Pražský hrad dnes zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dřív oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zakotvení korzické autonomie do ústavy. Ostrov by ale zůstal součástí Francouzské republiky. Žádný jiný francouzský departmán takový status nemá. Korzičané by si mohli sami zavádět předpisy o území nebo bytové politice. Francii by naopak zůstala suverenita, ústavní neoddělitelnost republiky a francouzština jako úřední jazyk. Americké testy SAT slaví 100 let. Účelem testů je posoudit připravenost amerických žáků na vysokoškolské studium. Každoročně ho skládají asi 2 miliony dětí. Obdoba české maturity často u amerických teenagerů vzbuzuje velký tlak na dosažení co nejvyššího skóre. Jeho součástí je psaní eseje, kritické čtení a matematika.
1: Sport.
2: Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Rakousko 2-0 a zajistili si postup do play-off. Obě branky úřadujících světových šampionů dal Lionel Messi a stal se nejlepším střelcem historie mistrovství světa. V dalších zápasech Alžírsko vyhrálo nad Jordánskem 2-1 a vyřazovací část si zajistili Francie a Norsko. Severané porazili 3-2 Senegal a Francie přehrála 3-0 Irák.
1: Počasí.
2: Ráno bude polojasno až jasno a ojediněle se můžou vyskytnout mlhy. Během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. A na Rádiu Wave začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

0: Doe Jacket a teď taky IMDDB, 8 hodin a 9 minut, no a vás už zdraví od mikrofonu Tereza s Filipem, ahoj.
1: IMDDB, taky máme tady krásný vstávání v úterý 23. června, takže pokud se vám stávat chce, anebo ne, ale prostě musíte, tak doufám, že s vysíláním rádia Wave a s Terezou a Filipem vám to bude líp.
0: Dneska oproti včerejšku má být třeba o něco víc polojasno, ne taková výheň.
1: Minus 2 stupně prostě, 28 stupně.
0: Ano, ale ne v absolutních číslech, minus 2 stupně. No a potom taky mi internet ukazuje, že by měl být Mezinárodní olympijský den a taky Světový den házené. To jsi hrála někdy?
1: Házená to je jako...
0: Máš branky, házíš míčem, no?
1: Ne, to jsem určitě nehrá, ne.
0: Vždycky je takový, musíš udělat takový stylový jako výskok předtím, než smečuješ na tu branku.
1: Ne, tak to jsem asi nehrála, si myslím.
0: Ne.

0: Clara Chimera a její God Complex, ještě předtím Thyla, no a červen a vlastně léto obecně úplně nepatří mezi tu hlavní sezónu, co se týká třeba předávání cen, minimálně v tom hudebním světě. Co ale se hodně předává, jsou nějaké filmové ceny, no a taky pak třeba ocenění za podcasty, a to se dělo přesně včera, protože proběhl další ročník soutěže Podcast roku.
1: No, tentokrát jste mohli se setkat v kulturní radlické sportovně a společně s vlastně takovou jako celou podcastovou scénou České republiky, tam vlastně kouknout na to, kdo si pro cenu přišel, nepřišel, kdo má k tomu jaké vyjádření, kdo přišel prostě jak oblečený, a zároveň jste zjistili, že tam je třeba stejně jako já spousta kategorií. Jedna z těch kategorií je taky veřejnoprávní, a to v kategorii cena posluchačů, no a tam na prvním místě odešla s oceněním Kriminálka, z druhé pozice Vinohradská 12, ale zároveň taky teda Vinohradská 12 získala ocenění za zpravodajské a politické podcasty podcastové scény, takže Matěj Skalický odešel s dvěma pomyslnými, snad skoro soškami, protože já ani nevím vlastně, co tam ty lidi přebírali, jak jsem byla daleko.
0: Mm-hmm. Vlastně dělí se to na ty dva hlavní pilíře, je tam cena posluchačů a potom je cena podcastové scény, kterou uděluje odborná porota. A pod těmi dvěma pilíři jsou ještě jednotlivé kategorie, takže opravdu vyhrálo jako spoustu autorů a autorek. Třeba Slejvák, ten to měl těsně, co se týká ceny podcastové scény a takové jako lifestyleové volnočasové kategorie, skončili čtvrtí, tak to je taková brambůrka.
1: To je taková vlastně brambůrka bez vejce, každopádně jestli vás zajímají výsledky, tak už jsou samozřejmě k dispozici, takže si můžete proklikat podcasty, které jste třeba neznali a neměli by vám uniknout, a chtěli byste vědět, kolik kategorií se dá na světě k věcem vymyslet.

0: Thigh Slaughter a If I Knew. Kdybyste vy věděli, kdo zemřel teďka během víkendu, možná to nevíte, my vám to povíme. Zemřel Clive Davis, americký producent a taky A&R manažer, to znamená hledač talentů, který se zasadil o to, aby nastartoval mnohé hudební kariéry, a to třeba zpěvačkám, jako je Whitney Houston nebo Alicia Keys.
1: Takže pokud jste nevěděli, kdo Clive Davis je, tak teď už malinko trošku víte, protože ty vlastně další jména, nebo ta další jména, Whitney Houston a Alicia Keys, asi už mám malinko jako rozzvonili zvoneček. No a jedná se o vlastně Davise, který z pozice mladého právníka ve společnosti Columbia Records se vypracoval až na jednoho z těch nejvlivnějších hráčů v hudebním průmyslu, no a objevoval hudebnice a hudebníky, které definovaly celý ty hudební éry na konci 60. let až do hlubokých 80. a 90. let. Takže myslím si, že jako zanechat celkem výraznou stopu v historii moderní hudby a zemřít ve věku 94, kdo to má víc?
0: To je fajn, no. On byl hospitalizovaný vlastně během toho letošního roku kvůli respiračním problémům a nakonec ho to tedy dohnalo a v těch 94 letech zemřel, ale podepsal taky třeba Donovena nebo byl v Columbia Records v době, kdy vlastně se rozvíjely kariéry men jako Janis Joplin, Billy Joel, Carlos Santana, Lou Reed, Rod Stewart, Bruce Springsteen, Patti Smith. Prostě ten seznam je nekonečný a vy si můžete třeba ve volném čase připomenout některá z těch men, která třeba v některých případech stále ještě vydávají, ale Clive Davis díky tomu určitě nebude zapomenut.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Drive, písnička od Fushe, jedna z novinek, které jsou v našem playlistu, a ten aktuální týden novinky nepřináší, protože včera proběhla výstražná stávka Českého rozhlasu a taky České televize, ale my si připomeneme tenhle track, který vlastně cestuje tak trochu napříč hudebním spektrem, podobně jako jeho autorka Fushe, která loni vydala společný single s Younglinem a Eliasem Ronenfeltem z Ice Age.
1: No a právě tenhle ten společný track, tak na něm se podílel i třeba Dave Long Street z Dirty Projectors. No a Drive, který se za chviličku pustíme, nebo který nám teda dohrál, tak je taková chytlavá píseň, která se pohybuje někde mezi shoegazem, pokojíčkovým popem a taky v klipu, pokud jste ještě neviděli, se hudebnice vydává napříč New Yorkem. A tahle ta novinka asi bude ohlašovat dlouho hrající album právě Fushe, na které už čekáme už asi 2 roky, takže není to úplně jako, že nekoneční čekání, není to jako A$AP Rocky level čekání a zároveň jakoby hardcore fanouškovskou základnu by už třeba další album potěšilo.
0: Nekoneční čekání nás možná nastane, pokud si budeme přát návrat kapely Pacino, i tak si je ale pouštíme jejich skladbu Břeh, no a potom taky třeba Ralphie Chu z Paris, Texas.

0: prostě. Jestli máte sweet tooth, prostě máte chuť na sladký, tak možná šlehačkou to jde uspokojit. Za chviličku Dukla, Síček a taky Edův syn, takovýhle krásný vyšlehaný krém, de la krém české hudební scény.
1: Všichni mají sladký zoubek, věřím tomu, no a potom už zprávy v 9.
2: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Radio Wave.
3: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: reality.
1: Už by to bylo, je tady už 9. hodina při úterku 23. červnu, teď další zprávy přináší opět Lukáš Pastejřík, posloucháte Radio Wave.
2: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
3: Sněmovna dnes bude jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného. Poslanci vládní koalice navrhují, aby za dlouhodobější neposílání alimentů hrozilo znovu vězení. Podle navrhovatelů má změna neplatiče odradit. Opozice je proti návrhu. Například podle Evy Dekroa z ODS změna poškodí hlavně vyživované děti, protože si rodič ve vězení na alimenty nevydělá. Ministerstvo dopravy a státní úřady doporučují nakupovat dálniční známky na oficiálních stránkách, tedy na webu www.edálnice.cz nebo edálnice.gov.cz. Podle Františka Kotrby z České obchodní inspekce si totiž překupníci účtují přirážky. Inspekce taky varuje před podvodnými weby, kde lidé po zaplacení známku vůbec nedostanou. Přesně před 10 lety se Britové rozhodli, že odejdou z Evropské unie. Pro odchod bylo 52% Britů, pro setrvání 48% Britů. Dnes by pro Brexit hlasovali jen 3 z 10 Britů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov. Podle analýzy, kterou si vypracovala anglická národní banka, vedl Brexit k 6% snížení ekonomického výkonu země. Dnes je Mezinárodní den vdov. Upozornit má na chudobu vdov, hlavně v rozvojových zemích. Řada z nich tam taky nikdy nezíská dědictví, nebo se musí účastnit ponižujících i život ohrožujících tradičních rituálů. Se ztrátou partnera se podle Organizace spojených národů potýká světově asi 250 000 žen. V extrémní chudobě žije údajně každá desátá.
2: Sport.
3: Fotbalisty Karviné převezme po odchodu trenéra Marka Jarolíma Roman West. Slezský klub o tom informoval na svém webu. Délku smlouvy s novým koučem ale nespecifikoval.
2: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno. Zejména pak na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
2: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Baby Keem a Kendrick Lamar, tohle prý byla jednorázová záležitost a duo The Hillbillies už se nikdy nevrátí. To nám může být trochu líto, ale jsou tady další hudební hvězdy, které využívají samozřejmě svoji kariéru různými způsoby. Já kdybych byl třeba tak moc vidět jako Tyler, the Creator a měl takové prostředky, tak si taky udělám vlastní festival, protože to je super v tom, že vy si zvolíte nějaký prostor, všechno to zafinancujete, pozvete si tam kámoše, prostě jenom ty, který chcete jako slyšet. A podobnou věc jako Tyler the Creator v případě Camp Flogno dělá teďka Olivia Rodrigo, kterou máme čerstvě v playlistu v souvislosti s její třetí a dost kritikou ceněnou deskou. No a ta bude pořádat Daisy Chain Fields.
1: Daisy Chain já si představuju jako takový věneček z pampelišek, což by malinko odkazovalo k jarnějším jako datumům, ale tenhle festival proběhne až na konci srpna 29. A takže si ještě počkáte.
0: Ale v Kalifornii. Ne, víš, tam je vlastně furt stejný počasí.
1: A bůh ví, se tam rostou pampelišky, že jo. Nicméně tady ty pampelišky by měly asi symbolizovat to, že se na tomhle jednodenním festivalu potká spousta hudebnic, a to výhradně hudebnic, napříč nejrůznějšími generacemi, takže tady uvidíte a uslyšíte třeba Chappell Roan nebo Bikini Kill a spoustu dalších, takže je to taková jako, bude to asi docela příjemný. Myslím si, že to taky bude hodně inspirativní a že to možná bude i legendární, protože to je vlastně první ročník, takže já bych klidně jako vyrazila na Doči Santi Gold, jako že by to, mě to zní úplně skvělý, ale teda Kalifornie, no.
0: Jako jo, to je trošku pro nás problém, ale ten line-up vypadá moc pěkně, The Breeders taky mimo jiné, Quiet Light, Rachel Chinuriri, Not For Radio, takže hezký line-up sestavený samotnou Olivia Rodrigo a podobně jako ten Tyler, úplně se tam necpe samozřejmě jako headlinerka vlastního festivalu, takže je tam tak jako schovaná někde v polovině toho line-upu. A jasně vystoupí, ale taky si to dělá taky trochu pro sebe. A to je hezký.

0: Ice Age a Sky Ferreira na tracku Painkiller a teď už o jedné docela významné takové tlapkové patrole, která ve Vietnamu odhalila gang, který obchodoval s kočičím masem a jedná se o skupinu vietnamských policistů, kteří zachránili kočičky.
1: To je pravda, tahleta patrola je spíš teda jako kočičího typu než tlapková je s pejskama, že jo, ne?
0: No prostě. A
1: zachraňují, ale kdo potřebuje,
0: nezávisle. Prostě, no.
1: Pocičky. 400 koček bylo ukradeno právě ve Vietnamu touhle organizací, původními majitelům majitelkám, no a jejich teda cíl životní se měl stát opravdu jako jatka. No a kvůli drsným podmínkám, ve kterých je úřady nalezly, tak některá zvířata zemřela, ale několik z nich se vrátilo k původním majitelům asi 40, což teda jako není úplně největší číslo. Žili v klecích, jako v hodně, hodně bídných podmínkách a opravdu byli ukradený na to, aby se z nich stal pokrm, což prostě zní jako i snad, kdyby z toho měl být dětský animovaný film, že by mohlo být traumatický.
0: Horor. Kilogram masa toho kočičího by se prodal asi za 70 tisíc vietnamských dongů, což je v přepočtu kolem 55 korun a policisté zadrželi při tom zásahu celkem 9 osob a podle se serveru The Guardian, jak uvedl v prohlášení Karanvir Kukreja, tak tahle akce byla mrazivou připomínkou obrovského rozsahu obchodu s kočičím masem ve Vietnamu.
1: Takže pokud byste chtěli víc informací, koukněte na náš web do sekce Wave News, možná ještě předtím, než budete snídat.

0: baby, no stones.
1: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny. Oh.

0: clipping, I keep pushing. Někdo, kdo stále dál tlačí tu kárku a tu, jak už hudební kariéru, tak
1: Sisyfos,
0: i promotérskou,
1: prostě.
0: Tak takový kulturní tuzemský Sisyfos je Václav Havelka z Please the Trees, který se dlouhodobě stará třeba o hudební dramaturgii v smíchovské Meat Factory a pravidelně tam vozí ta nejzajímavější aktuální jména hudebního průmyslu, tak dneska zavítá do Modelářů po 9. večer a to v souvislosti s jeho novou solovkou.
1: No právě ta se jmenuje Snake Crawling, takže kolem toho tlačení ještě se prostě povalují nějaký hadi. Snake Crawling up a Broken Ladder a kolem toho ještě někdo spadl ze žebříku. Prostě je to celý takový vlastně dost filmový. No a ta nová deska je reflexí Václavova složitého životního období a my najdeme spoustu zajímavých hostů na téhle desce. No ale to zjistíme, kdo to přesně bude až dneska večer v 9 hodin.
0: Banán a společně s ním Václav Havelka v Modelářích dneska mezi 9. a 10. večer.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty. Společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
2: na rádiu Wave.

0: Vince Staples a jeho Cotton z nové desky Crybaby. A teď už se budeme bavit o tom, jak si uvařit to nejlepší kafe na cestách. To by mohla vědět Tereza teda.
1: No, tak jako
0: máš nějaký lifehack na kafe na cestách?
1: Jo, jako dobrý je to kafe třeba nemuset mlít, ale to tak jako zase jako úplní fančmekři třeba chtějí jako si ho namlít, že by bylo čerstvý. Ale je spousta takových speciálních vařítek, který vám prostě umožní hodně rychle a efektivně ohřát vodu. A potom si samozřejmě jako kávu zalít, takže já si myslím, že jako dělat si prostě filtrovanou kávu je cesta, ale nejsem na to úplně odbornice na rozdíl od nového hosta Casablanky, který se jmenuje Jan Židů, no a vypráví právě o tom, jak cestuje třeba obytnou dodávkou do Alp na sever Evropy, no a jak objevil velké kávové překvapení jménem Filipíny.
0: Je to brněnský kavárník a milovník dobré kávy a celý díl s ním si můžete poslechnout na našem webu wave.cz, taky v podcastových aplikacích, mimo jiné v aplikaci Můj rozhlas. Pouštíme krátkou ukázku.
2: Asi taková poslední

0: A vlastně myslím si, že už po příjezdu hned první den jsme vlastně zjistili, že nemůžeme být dál od pravdy, protože jsme začali objevovat, že filipínská kávová kultura je vlastně, nechci říct, že předčí tu českou, ale je fakt hodně, hodně vepředu. Ale moc se o tom neví.
1: Pojďme se teďka podívat na tu přípravu kávy na cestách. Když jste na cestě dodávkou, tak si kafe děláte nejčastěji jaké?
0: Samozřejmě, když je možnost, tak si jako často zajdeme do kavárny, nebo to v průběhu dne určitě jako doplníme v té kavárně, ale ráno většinou si vystačíme z vlastních zásob. To znamená, že ať už si jako ufiltrujeme přes nějaký dripper, což tady je takový tematický zrovna na festivalu, nebo jsme začali poslední roky vozit i dripity, což jsou takové sáčky s už namletou kávou, které vlastně jenom nasadíte na šálek a zalijete to horkou vodou. Přijde mně, že tím jde vlastně připravit poměrně jako slušný filtr bez nějaké jako větší námahy. Člověk nemusí vozit mlýnek, jo, je to prostě jenom jako taková jako hezká, rychlá věc.
1: Pak jsou ještě další druhy přípravy kávy na cestě. Uh-huh. Vy máte třeba taky elektrický mini espresovač, bateriový, je to tak?
0: To je taková jako věc, která teďka, ono už to funguje taky samozřejmě jako delší dobu, ale teď poslední roky se to furt jako nějak vylepšuje. Tak už přesně existuje takový, prostě vypadá to jako taková velká kapsle, do které buď vkládáte jako klasické kapsle, co se dávají do kávovaru, nebo si tam můžete dát i namleté kafe. A vlastně jste z toho schopni z mýho pohledu připravit jako v pohodě kafe, někdy vlastně i super kafe, protože prostě to jakoby okolní prostředí dotvoří samozřejmě to, že to kafe třeba není úplně jako 100%. A tomu se vlastně ty pražírny taky jako hodně přizpůsobují, že mně přijde, že spousta i českých, i zahraničních výběrových pražíren začaly ty kapsle dělat už bez nějakého odsuzování toho, že to je vlastně horší příprava kafe, protože prostě je to jenom trošku jiný, ale nám to funguje skvěle, používáme to i tak, že si to můžeme připravit po cestě, nemusíme kvůli tomu zastavovat, prostě si to dáme do stojánku na plechovky a připravíme si kafe a u toho nezastavujeme. No?
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Lengtovka, jeho Kali Opium, ve zbytku 9. hodiny ještě dvě zpěvačky, Nelly Frjania z Británie a Maržarí z Českých Budějovic.
1: B jako B prostě, potom taky zprávy a výhledu do víkend třeba.

0: Léta. Koli Mango. Koli. Tady bubliny umíme.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: písničkářka Marjorie z Českých Budějovic a její Spine. No a teď už je 10. hodina a taky dnešní poslední zprávy Rádia Wave, které přináší Lukáš Pastejřík.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Policie rozšířila pátrání po ozbrojeném muži na další oblasti. 55-letý Petr Šimon se ráno pohyboval v Čelákovicích u Prahy se střelnou zbraní v modré Škody Fabia. Podle původních informací směřoval k tamnímu učilišti poblíž průmyslového areálu. Policie po muži v současnosti pátrá taky v Praze nebo v Novém Bydžově. Hlídky preventivně kontrolují budovy ministerstva vnitra a ministerstva školství. Podrobné informace o muži, včetně jeho fotografie, jsme zveřejnili na našem zpravodajském serveru i rozhlas. V Maďarsku se dnes odpoledne sejdou předsedové vlád zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Za Česko do Budapešti míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Nově zvolený maďarský premiér Péter Maďar chce jednat například o migraci nebo energetice. Jedním z témat by mohlo být i možné rozšíření skupiny. Debatu o tom navrhuje Maďarsko. Šéf americké diplomacie Marco Rubio zahajuje třídenní cestu po Perském zálivu. Se zástupci Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátů by měl řešit obsah takzvaného memoranda o porozumění. Jedním z bodů, který podle agentury Reuters v zemích Perského zálivu vyvolává obavy, je Trumpův 300 miliardový fond obnovy pro Teherán. V brněnském nakladatelství Atlantis vyšel román Milana Kundery Pomalost, původně napsaný ve francouzštině. Všechny Kunderovy romány jsou tak už dostupné v češtině. Pomalost propojuje dvě časové roviny, 18. století a současnost. Rozvíjí úvahu o vztahu mezi rychlostí moderního života a schopností prožívat. O vydání knihy informovalo nakladatelství. Na pulty knihkupců se dostane v několika příštích dnech.
1: Sport.
2: Wimbledonská vítězka z roku 2023 tenistka Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole čtyřletý zákaz činnosti. Obdržela tedy maximální možný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména pak na Šumavě s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: 11 minut po 10. hodině doznívá Yeet a jeho I Love, ještě předtím The Weeknd s Anitou. A my jsme se s Terezou teď mimo mikrofony tady dívali na trailer k chystanému filmu The Social Reckoning, ve kterém Jeremy Strong stvárňuje Marka Zuckerberga, zakladatele a samozřejmě majitele společnosti Meta. Hodně tam mění i svůj vlastní hlas, trošku jsme si tím vzpomněli na Succession, kde zase hraje úplně jako jiným způsobem v tomhletom seriálu, a celé je to od tvůrce Social Network, takže něco, co nás v blízké době čeká. No a snímek, který se měl taky obracet okolo témat jako sociálních médií a hlavně taky umělé inteligence, měl být nový film italského režiséra Luky Guadagnina. Měl se jmenovat Artificial, ale teď není jisté, jestli vůbec někdy vyjde, přestože jeho většina je natočena.
1: Právě tenhle ten snímek už by měl být i v postprodukci, takže většina natočena a teď už se jenom dodělává. Nevíme, jak moc do toho vstupuje umělá inteligence do té postprodukce, ale asi už docela výrazně, jako ve většině hollywoodských filmů. Každopádně téma, které se zdá, že rezonuje dost napříč všemi zákoutími lidského uměleckého počínání, jako právě umělá inteligence. Tenhle ten snímek by měl být o společnosti OpenAI, která dala světu ChatGPT. No a my si můžeme jenom dohadovat, proč vlastně nakonec se v postprodukční fázi takovýhle snímek docela slavného režiséra zdržuje. Jedná se totiž o distribuční pravidla nebo sítě, kterou měla na starosti Amazon a MGM. No a teď se to vlastně tak nějak celé zvrtlo a Amazon MGM dává od distribuce tohoto snímku ruce pryč. Takže nevíme, jak moc s tím bude mít vlastně společný fakt, že Amazon investoval asi 50 miliard do OpenAI, takže jako možná zjistili, o čem ten film tak nějak je. A že se jim to možná nehodí do krámu, jako těžko říct, nebo prostě si řekli, ne, to nikoho nebude zajímat, nikdo nezná Luka Guadagnina, prostě těžko říct.
0: Ovšem, ať nezmiňujeme pouze Amazon, tak podle serveru Variety tahle společnost není jediná, která neměla zájem o tohle příliš horké zboží takzvaně, protože během pár dní mělo dojít k odmítnutí i ze strany Netflixu, Warner Brothers, taky Focus Features i A24, kteří vlastně v minulosti zastřešovali Guadagninovi poslední snímky. A ve hře zůstává údajně poslední společnost Mubi a taky studio Neon, které se rovněž nebojí žhavých látek, takže uvidíme, jestli tenhle film někdy vůbec do distribuce dorazí, protože tvůrce, který má na svědomí třeba Rivali a nebo snímek, jak ono se to jmenovalo, teďka to Luca Guadagnino,
1: dej mi své jméno,
0: tak byla by to podle mě velká škoda, protože téma, které zpracovává Luka, by si jakoby ideálně mělo spatřit světlo světa. Já bych se na to třeba podíval, někdo z Amazonu už třeba o něco míň. My se teď vracíme k playlistu, před námi Hudson Freeman, Lola Young, úplně nejdřív ale rapper Vicky. I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to play something.

0: Lola Young a její Messi a teď už chudáčci, ty jsou taky docela Messi.
1: Ty jsou, protože když se chtěli vlastně věnovat tématu odpočinku a relaxace, tak jim to nějak jako uklouzlo a nakonec se natočili půlhodinové divení se o tom, jak jejich podcast je vtipný a přínosný.
0: To je samozřejmě důležitý umět se zasmát sám sobě. Zase došlo na historky ze sauny a potom se Petr Uhlík poměrně dlouho učil vyslovit slovo popularizátor.
1: Tak ještě, že se tomu nevěnuje, že by něco popularizoval. U toho každopádně nemůžete chybět, bude to velká legranda a tady si pustíme malou ukázku.
2: Přijdu a tak si říkám, že má chlapská sauna, tady rozumíš, v chlapský pánský šatně, tak jako nebudu to řešit, tak jsem si tak prostě, jsem si jako sednul do té sauny.
3: Na pitlouna.
2: Na prostěradlo. No ne, tak jako nikdo tam nebyl, takže jsem se...
3: No jasně,
2: takže
3: to tvoje, ovládl jsi to.
2: Rozcapil jsem se, jo, hezky jsem se vypohodil a najednou koukám skrz ty prosklený dveře, že přichází pán, který se omotal prostěradlem. Za to si jakoby zadělal, aby mu nespadla ta suknice vyrobená. Pak si sundal trenky pod
3: sukenka
2: tím prostěradlem. Sukenku i typy, ano. Sundal si trenky pod tím prostěradlem, což je něco, co jsem jako muže v pánský šatně ještě vlastně nikdy neviděl dělat. Působil, že je na to opravdu jako choulostivej na svůj nahotu.
3: Vlastně.
2: Což, ano, obrození, viď? Což úplně, což chápu. Choulostivej na nahotu, je to OK. Takže vlezl do té šatny, teda do té šatny, do té sauny takhle omotanej, z ty strenky si nechal venku a v ruce, kromě toho prostěradla, co měl kolem pasu, měl ještě v ruce ručník. A tak na mě koukal, já jsem si okamžitě samozřejmě hned začal připadat jak největší prostě burák. Nestáhnul, Petře, jsme se neznali, že jo, kdyby jak jsi to myslel, přetáhnul.
3: Já jsem myslel třeba, jako, že jsi udělal takový defenzivní manévr.
2: Ne, no právě,
3: ses uzavřel,
2: on mě
3: podle mě.
2: Jako paralyzoval, protože
3: jsi v tom zůstal.
2: Jsem v tom zůstal.
3: To je moje sauna.
2: Ne, to ne, ale
3: pojď,
2: vlastně,
3: ale jsem tady.
2: Vlastně začal.
3: Takhle. To jsi udělal, tak to on vnímal.
2: No, tak to nejvíc, protože, počkej, on totiž...
3: Se stydíš, věděl jsi?
2: No, ty stydíš.
3: Že ho máš malinkýho. Ne, to je tvůj vnitřní monolog, co jsi dělal tomu pánovi.
2: No, ale to právě v tom spočívá ten fuck up, protože já jsem takhle seděl, ale tyhle všechny věci, co říkáš, jsem si vůbec neříkal, ale on si to musel 100% myslet. A já jsem si říkal naopak, ježišmarja, tak není mu to nepříjemný? Asi, no, ale pak jsem si vlastně říkal, no ne,
3: jsme chlapi, ne.
2: Přes to tohle všechno mělo tu hlavu, že? A on si lehnul, omotanej tím prostěradlem, si lehnul, pak to prostěradlo...
3: Velký problém prostě.
2: Počkej, no to prostěradlo rozprostřel a vzal ten malej ručníček, který byl fakt velikosti, tím tak nechci nic naznačovat, ježišmarja, vzal si prostě normální ručník.
3: A ale řekl malej.
2: A ten ručníček, ano. Ručník, tu osušku klidně, to jedno, ležel na tom prostěradle.
3: 10 cm třeba?
2: A ten ručník si dal přes intimní partie. Takže jako by ležel nahej, ale zakryl si to ohambí a tím mě úplně dodělal.
3: A ty jeho.
2: A já, ale jako on na mě...
3: Do sauny nikdy nepůjde.
2: Já na něj ještě samozřejmě tím, že mi tyhle všechny věci jeli hlavou, tak jsem na něj musel hrozně čumět, jo. On na mě nekoukal vůbec.
3: No to
2: já jsem
3: byl úplně jasný.
2: Jako úplně jedno, takže já jsem na něj
3: byl civil. Objekt najednou. Prostě, takže jsi prostě byl sexuální predátor ještě.
2: Na opice.
3: Jdeš do toho,
2: úplně jsem to
3: sunej osušku a můžem.
2: Přesně, ale vůbec jsem tu situaci nezvládl, takže jsem, čím víc jsem o něm přemýšlel, tím víc jsem na něj koukal, paradoxně tím míň jsem si dával ty nohy k sobě, načež...
3: Jsem skončil v praku.
2: No. Ne, načež jsem řekl, tak ahoj, a odešel jsem.
4: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, s Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: Skrillex a jeho spolupracovníci a spolupracovnice z nové desky Soma. Tohle bylo Tranky a mělo to docela velký impact na nás teda tady ve studiu.
1: Mělo to na nás úplně šílený impact a my si teď řekneme, jak velký impact mají klimatické změny na zaprvé veřejnou debatu, ale hlavně na extrémní počasí a výkyvy, protože aktuální impact, a říkáme to slovo po několikáté, dneska v 8 hodin večer bude o tom, jak začíná El Niño a není to seriál.
0: Je to teplá fáze jevu nazvaného Enzo, která je provázená zápornou fází jižní oscilace, prosím tě.
1: Tohle
0: je
1: to zní celý úplně v pohodě, aha, dokud nevíte, že to znamená prostě extrémní počasí a dokonce možná nejsilnější v historii, takže je to něco, čemu bychom se měli věnovat. No a dneska to bude s vědcem Danielem Kortusem, se kterým budeme řešit, proč se tomu vlastně věnujeme asi méně, než by chtělo.
0: Mezi 8:30 večer dneska Impact s Adélou Šponerovou a taky Danielem Kortusem.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu Wave.

am the truth.

0: klubová, ale i neklubová hymna Rose Grey, Clap to Your Arms, a my si teď těsně před koncem našeho dopoledního lomeno ranního vysílání řekneme ještě nějaké koncertní tipy. Například pražský prostor Tusculum nabídne v rámci série Tusculum Live koncert Tomáše Niesnera, a to od 18.30, koncert českého kytaristy a taky zvukového umělce, který má hodně specifický fingerstyle, se tomu říká, jo? To znamená, uvidíte práci jeho prstu.
1: Prstoklad.
0: Zároveň uslyšíte samozřejmě vzešel z prostředí noise rocku a DIY scény a těch rozličných projektů, do kterých se za ty roky namočili opravdu mnoho, ale dneska můžete vidět jeho solové vystoupení právě v Tusculum. No a druhý tip, ten se týká Burzy 4. Od 17. hodiny tam můžete zajít na benefiční mejdan pro sociální bydlení, tentokrát už jeho čtvrtou edici, a mezi jmény, která vystoupí, je třeba Posthudba, taky Blue Chesterfield, Noé Welt, ale i spoustu dalších jmen.
1: Možná ty všechny tři věci budou stihnout najednou, protože poslední pozvánka nás zavede na 15:30 dneska odpoledne do Národní galerie Praha. Ve Veletržním paláci totiž probíhá výstava Matter of Art, tedy bienále ve věci umění. To je výstava, která je zdarma, a zároveň tam ještě dneska můžete vyrazit na kroužek Intersekce a budete si tam společně číst literaturu společně s Alfredem Šoucem a Marianou Petřákovou, a budeme řešit, kde končí krajina a začíná tělo, jak se krajina tiskuje do našich těl a co třeba v krajině zůstává zapsáno.
0: Zní to, že spíš budeme řešit, kde začínají a končí možnosti, které dneska máme, kam vyrazit, to, aby se člověk roztrojil.
1: Klidně.

0: Nourished by Time a teď už Nourished by Martina Foldenová. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Budete
1: ahoj.
2: Vyživování prostě.
0: Ano. Výživné vysílání mezi 11. a 15. a mimo jiné taky třeba rozhovor s živým člověkem.
1: S živým člověkem, ano, skutečně do studia Radia Wave dorazí šéfredaktorka kulturního magazínu Artikl Bára Alex Kašparová. No a společně se budeme bavit jednak tedy o tomto kulturním magazínu, který vychází už 13 let, ale jednak taky o tom, že otevírá už letos vlastně 6. ročník své letní akademie, což je vlastně takový prostor, kam se můžou přihlásit mladí lidé, kteří se chtějí pohybovat v žurnalistice, chtějí si oskoušet tu profesionální rovinu a tady dostanou prostor.
0: To je docela unikátní příležitost třeba poprvé zjistit, jak může fungovat něco jako redakce.
1: Přesně,
0: a tak dále.
1: Přesně. No, přesně. Můžete se namočit do kulturní publicistiky. Mějte se krásně, Mirem.
0: Není o co stát. Ahoj.

0: Relaxtu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Ahoj, hezké dopoledne, je úterý 23. června, 6 minutek po dnešní 11. hodině dopolední. No a z proskleného studia Rádia Wave u nás na rohu Vinohradské a Balbinovy ulice už vás zdraví Martina Foldinová. Právě odstartovala má dnešní vysílací směna, která naprosto tradičně potrvá až do dnešní 15. hodiny odpolední. No a za tu dobu stihneme spoustu témat, bude to velmi různorodé, a to i žánrově, co se týče naší hudby. Budu pouštět novější i starší kousky u nás v playlistu. Těšit se můžete na několik ukázek z našich pořadů, patřit mezi ně bude třeba Pot nebo Hergot. Taky se dočkáte živé edice naší Brambory s vejcem, to znamená, že se můžete těšit na hlasy Ivany Veselkové a Aleše Stuchlého s naší pravidelnou rubrikou, kde tentokrát budou telefonovat opět nějaké té známé osobnosti. No a kdo to bude tentokrát, to se samozřejmě dozvíte až v pozdějším odpoledním čase. No a jak už jsem zmínila, na řadu dnes po pravém polední přijde také živý rozhovor, tentokrát s Bárou Alex Kašparovou, což je šéfredaktorka časopisu Artikl. No a právě o něm a jeho aktivitách bude řeč dnes po 12. hodině. Jak jsem zmiňovala, velmi tematicky různorodé, rozkročené, ale my už teď společnými kroky zamíříme za dalšími položkami u nás v pravidelném playlistu. Rico Nasty už za chviličku, taky ukázka z nové dlouhohrající desky hudebnice Katarzie, a teď už Olivia Rodrigo a Robert Smith, jejich společný track What's Wrong With Me, což je skladba, kterou můžete najít na Olivijně další desce, tentokrát tedy už třetí vydané v pořadí, která zatím sklízí, co jsem se dívala na internetu, velmi pozitivní recenze. Tak třeba vás teď singlovka naláká.

0: Je to erotický cestopis, sociologická reportáž nebo třeba esej. Mým cílem bylo, aby byl čtenář lehce vzrušený, a to i heterosexuální muž. Přesně to říká v aktuálním podcastu pod spisovatel Vratislav Maňák. Jeho nová kniha se jmenuje S Wittgensteinem v gay sauně. No a kromě saun v ní vlastně čtenáře, čtenářky zavádí třeba do vídeňské opery, berlínských klubů nebo na pražské cruising spoty. Před námi je teď krátká ukázka, celý díl jako vždy můžete najít a poslechnout buď to na webu Rádia Wave nebo ve všech podcastových aplikacích.
1: No jak to funguje? Chodíš na lokality, o kterých se ví, že se tam může něco stát,
2: ano,
1: a různě na sebe
2: už
1: mrkáš, nebo máš jako různý
2: gesta
1: anebo různý signály. Jako v 70. 80. letech v Améru to byly různý ty barevné šátky zastrčený do zadní kapsy džín. U nás za to táče na plovárně, třeba je super zajímavý. Tam se používaly jako signály karty, že když si nechala z balíčku karet na dece spotka, tak si signalizovala, jaká je tvoje preference, že si spíš sub, a když si nechala svrška, takže si spíš dominantní.
2: What? To jsem vůbec nevěděla, pánové.
3: Žališka dneska objevuje Ameriku.
2: Ano, já objevuju gay Ameriku.
3: Ty až si přečteš tuhle knížku, to ti úplně...
2: Tak já se těším.
3: Mind blown.
2: Tak já se těším moc, no tak to je skvělý.
3: To samozřejmě takovým, že je to tady s náma jako dlouho, ale taky vlastně, nevím, možná taky už jsem člověk, co vyrůstal jako na těchto aplikacích a na telefonu, takže vlastně jako vracet se k nějakému jako fyzickému cruisingu je pro mě taky jako něco novýho.
1: A je to zajímavý, protože na ten cruising jsou taky aplikace, jo, jako, nebo je cruisingová aplikace a stejně tak ho můžeš dělat jako postaru nebo old fashion cruising,
3: no,
1: bez ničeho.
3: Právě, no.
1: Ale současně, abych to nestavěl, takže jako byli jsme digitální, měli jsme rozdělenou mysl a tělo a teď se nějak vracíme k tomuto spojit. Jako vlastně bych řekl, že to tady paralelně celou dobu běželo, jenom jsme kladli ten důraz trochu jinak. No.
2: Jak funguje cruisingová aplikace?
1: Nevím, já jsem si ji nikdy nenainstaloval.
2: Já přemýšlím, víš, jestli tam je jako pouze třeba soupis těch lokalit a jakým způsobem máš signalizovat.
3: Jsou dokonce už aplikace, kde je jenom jako mapa pindíků, penisů. Jakoby prostě vidíš na mapě jako nahé tělo někoho, no.
2: Jo, takhle.
3: No.
2: Dobrý, to, zajímavý.
1: To už je usnadněný, jak to jenom jde. Teda.
2: Jo, tak to taky si asi nedovedu představit vlastně snažší ještě jako... To je
1: no, a zároveň, že tam ti trochu jako mizí to vzrušení.
2: No, mě úplně.
1: Jako já nejsem jako cruisingovej typ, aha, vlastně vůbec.
3: Jenom pro rešerš.
1: Ale přišlo mi to super zajímavý. A no pro ty rešerš je tak, jo. Ale jako když mě takhle jednou zaskočil jeden chlapík v jednom pražském obchodním domě, tak i když jsem věděl, že to je cruisingový místo, tak jsem stejně byl takový šokovaný nebo překvapený, protože
2: no,
1: to úplně
2: nečekáš.
1: Ale
2: ještě, že jsi to věděl,
1: jo?
2: Co když to někdo neví? Je nějaká možnost, že ty nějaký z těch signálů uděláš, aniž bys věděl, že to je signál?
1: To asi možnost je, protože signál je i pohled. Jo.
2: Tak to jsi dost pak překvapený teda.
1: To jsi pak překvapený, no, ale tak jako zase rychle odvrátíš zrak, tak.
4: Pod podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: I v úterý 23. června si můžete zajít někam za kulturou a pokud vašemu uchu lahodí pozvánky do divadel, mám pro vás dobrou zprávu. Dvě takové teď přijdou na řadu. Třeba ostravské divadlo Petra Bezruče dnes od 19. hodiny nabídne představení Pozdě příchozí. Představte si rodiče viníka a rodiče oběti školní šikany. Ti se setkají, aby společně našli odpovědi na otázky, které doposud unikaly jejich pozornosti. Jak se dostali až sem? Známe svět, ve kterém vyrůstají dnešní teenageři. No a nestvořili jsme ho vlastně nakonec my sami dospělí. Spousta otázek, na které dostanete odpovědi dnes večer, 19. hodina, Pozdě příchozí a ostravské divadlo Petra Bezruče. Přesun do hlavního města, ostrov Štvanice, 19. hodina. To je čas, kdy nabídnou představení Ptačí sněm. Po světové premiéře se dobrodružství divadla bratří Formanů vrací zpátky do České republiky. Alegorický příběh o ptácích, kteří touží nalézt opravdový smysl všech věcí a vrátit na svět pokoj a mír, nabídnou herci a tanečníci z mnoha koutů světa, no a vydají se na dlouhou pouť za novým králem. Na cestě plné dobrodružství se však nevydávají jen do neznámých krajů, ale i hluboko do vlastního nitra. Pokud vás tato poetika nalákala, připomínám 19. hodina Ptačí sněm a pražský ostrov Štvanice.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Když zákon slouží jen mocným,
5: spalte jim pole!
6: Ne!
4: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
7: A má jméno?
8: On je Robin Hood.
4: Premiéra seriálu Robin Hood.
7: Nemůže se ukrývat věčně.
4: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek ode dneška na ČT2 a v iVysílání.

Hudebník Pearl Mystery se skladbou Walter doznívá v úterý 23. června v 11 hodin 42 minut k tomu, kde jinde než u nás v playlistu Radia Wave. Dnes je tedy 23. června, což je 174. den letošního roku podle gregoriánského kalendáře. No a svátek dnes slaví všechny Zdeňky. Takže pokud tě některá z vás poslouchá, tak naprosto tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího k těm dnešním jmeninám. Doufám, že si dnešní úterní den užijete. No a že si budete užívat i náš playlist, protože Zdeňkám poputuje následující skladba u nás v rotaci, za kterou stojí americká violončelistka, zpěvačka, producentka Kelsey Lou, tedy hudebnice původem ze Severní Karolíny, která se po dlouhé sedmileté pauze vrátila se svým druhým albem So Help Me God. Výtečná záležitost, která sklízí poměrně krásné recenze zatím teď aktuálně. Je to teda nástupce její ceněné desky Blood z roku 2019. Propojuje tady soul, orchestrální pop, ambient nebo třeba i trošku experimentálnější polohy. To mě osobně při poslechu té desky překvapilo. Čekala jsem vlastně možná, že když je jméno Kelsey Lou už tak velké dneska, tak se spíš vydá možná mainstreamovějším směrem, ale opak je pravdou. Pojďme se vychutnat ukázku z desky Cutting Off the Head of a Ghost.

0: honest, there is a difference between body and mind. If I could make it go quiet and shine, get some rest from my weary eyes tonight. V úterním stále ještě dopoledne na Radio Wave zní v playlistu hudebnice Girl in Red, dívka v červeném. Netuším tedy, v jaké barvě dnes do studia dorazí má dnešní hostka, ale vy se to můžete dozvědět skrz kameru živě k nám do studia už za pár minutek, chviličku po pravém poledni, protože to za mnou do studia dorazí šéfredaktorka kulturního magazínu Artikl Bára Alex Kašparová. Společně si dnes budeme povídat o už šestém ročníku letní akademie, ve které si vlastně mladí lidé mohou vyzkoušet práci v redakci, podílet se na vzniku skutečného fyzického papírového magazínu. Tak živá hostka ve studiu Radia Wave už za pár minutek po 12. hodině.
1: Quest.
2: Hrajeme se s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
3: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Méval, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Kulturní magazín Artikl letos otevírá už šestý ročník své letní akademie, ve které si mladí lidé mohou vyzkoušet práci v redakci a podílet se přímo na vzniku skutečného magazínu. Dnes ve vysílání budeme mluvit nejen o akademii samotné, ale také o tom, jak dnes fungují média, jakou roli v nich hraje umělá inteligence a proč je stále důležitější umět rozlišovat mezi informací, názorem nebo třeba manipulací. Hostkou Radia Wave je šéfredaktorka kulturního magazínu Artikl Bára Alex Kašparová. Vítejte na Waveu, hezký den.
1: Děkuju, dobré poledne.
0: Dobré poledne.
1: Doslova.
0: Doslova, přesně tak. Jak už jsem zmiňovala, Artikl už vlastně šestým rokem pořádá letní akademii. Tak co si pod tím vlastně vůbec představit?
1: Je to tak, zpravidla děláme letní Artikl akademii ob dva roky, ale protože situace z médií, respektive ne pouze včerejší stávka, ale celkově transformace médií jako taková mě vlastně dovedla k tomu, že by bylo velmi příhodné a příznačné udělat ji i v letošním roce, to znamená letos v létě, v červenci. Artikl akademie je program, který má za cíl edukovat, a to širokou veřejnost, nejenom studenty žurnalistických médií a studenty, kteří chtějí psát v budoucnu právě do médií nebo se v nich pohybovat. Artikl akademie je proto program, který je otevřený bezplatně, aby mohl kultivovat tu společnost a přinášet povědomí o téhle docela teďko aktuální, více než obvykle aktuální problematice.
0: Tak otevíráte to ze široka a když se na to podíváme úplně konkrétně, jak přesně tam potom společně budete s těmi vybranými mladými žurnalisty, žurnalistkami pracovat? To znamená, budou se učit psát, budou se učit nějaké hodnotové můstry, jak to bude přesně vypadat?
1: Tak já doufám, že všichni už umí minimálně dobře psát, abychom nemuseli řešit gramatiku, to je takový základ, ale vlastně cílem je, aby každý z těch redaktorů zažil proces vydání tištěného média. Je to vlastně taková simulace naší vlastně stálé redakce, kdy budeme pracovat stejným způsobem, jako v redakci pracujeme. Artikl je měsíčník, to znamená, že je poměrně velkorysý časový prostor každý z textů nebo každý z výstupů vycizelovat. Stěžejní výstupy jsou články, protože jsme tištěné periodikum a věnujeme se kultuře. To znamená, že vlastně veškeré obsahy se týkají společenskovědních a kulturních témat.
0: Tak bavíme se o tom psaní, ale budete skutečně hledat jenom lidi, kteří píší, anebo to bude ještě víc, budeme to víc kategorizovat, myslím tím třeba, jestli budete hledat někoho, kdo fotí, jestli budete hledat někoho, kdo ilustruje a tak dále.
1: Vzhledem k tomu, že informace se přenáší i obrazově, což samozřejmě je fotografie toho nejlepší reprezentací, tak v redakci máme prostor i pro fotografy, kterým bychom vlastně chtěli ukázat v praxi, jak můžou kooperovat se svými kolegy, redaktory. To znamená, vždycky probíhá spolupráce mezi redaktorem, který vlastně má nějaký námět, který zpracovává a k němu má kolegu fotografa nebo samozřejmě kolegyni fotografku, která zase doprovodí ten jeho obsah textem. To znamená, že vlastně v Artikl akademii probíhá i spolupráce, nejenom autonomní činnost vlastního námětu a jeho zpracování, ale vlastně i propojování se napříč těmi různými redakčními rolemi.
0: Tak pro ještě konkrétnější představu, jak potom bude vlastně vypadat třeba jeden konkrétní den toho běžného účastníka akademie.
1: Artikl akademie bude probíhat v červenci a budou vlastně součástí tři setkání. Jedno už nás čeká 30. června, kde se vlastně jako v tom úvodu potkáme, seznámíme a kdy už by vlastně každý z těch účastníků a účastnic měli přijít s nějakým námětem. Tam bychom si ho měli rozebrat, dá se říct, schválit redakčně a vlastně udělat takový nástin toho, jak to srpnové vydání, ke kterému budeme společně směřovat, bude obsahově vypadat. To znamená, že vlastně potkáváme se průběžně skrze měsíc, redaktor pracuje autonomně, pracuje si na svém námětu, hledá informace, rešeršuje je, setkává se s lidmi, kteří mu mohou být dalšími zdroji těch konkrétních informací a za další dva týdny se potkáme opět s tím, že už vlastně budou existovat tyto články knížky v takové syrové formě, která se bude stylisticky, gramaticky i vlastně co do formy stylizovat a ještě cizelovat.
0: Tak zmínili jsme tady nějaký termín 30. června, což má být vlastně to první oficiální setkání. Tak co tomu musí předcházet? Předpokládám nějaký deadline pro odeslání nějaké přihlášky.
1: No, tematicky jsme se tu sešli v opravdu důležitý den, protože dnes je deadline pro posílání přihlášek do Artikl Akademie. Více informací je na Instagramu v bio nebo na webu artikl.org, kde jsou všechny tyhle náležitosti uvedené. Součástí přihlášky je nějaké takové krátké představení, takový jako CVčko a ukázka práce a samozřejmě vypsání role, kterou by si ten účastník, účastnice chtěli vyzkoušet. No a protože je deadline dnes a je to opravdu narychlo a samozřejmě doba se zrychlila, ale já bych ráda, aby výstupy měly spíš kvalitu než kvantitu, tak bych ještě ráda nabídla prodloužení uzávěrky tady posluchačstvu Rádia Wave o 2 dny, to znamená do 25. června.
0: Takže exkluzivní možnost ještě stále se přihlásit. Veškeré informace tady můžeme najít na webu vašeho magazínu Artikl, takže doporučujeme výpravu. Máte tedy, dnes máme úterý 23., tak do 25. ještě máte čas se přihlásit. Já myslím, že teď je ideální prostor na to si pustit nějakou hudbu, ať ten rozhovor proložíme, ale potom se opět vrátíme. Teď tady Beyoncé v playlistu Rádia Wave. Please do not be alarmed, remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. I'm one of one. I'm number one. I'm the only one.

0: Tolik tedy hudebnice Beyoncé na vlnách Rádia Wave, ale my už dnes pokračujeme v rozhovoru o kulturním magazínu Artikl a taky jeho letní akademii, kam se stále můžete přihlásit a vyzkoušet si tak práci v žurnalistice pod vedením odborníků. Ve studiu je dnes se mnou šéfredaktorka tohoto média Artiklu Bára Alex Kašparová. A možná se podívejme společně vlastně ještě na nějaké ty důležité náležitosti spojené právě s akademií, a to sice v jakých prostorách se budeme pohybovat, může se tam přijít podívat třeba i široká veřejnost.
1: Letos je to rarita, skutečně je tomu tak, může se přijít podívat i široká veřejnost, aby vlastně se mohla dozvědět všechnu tu veškerou problematiku, kterou my budeme probírat s účastníky do hloubky. Letos budeme ve Veletržním paláci v takovém stanu, který je poměrně zajímavým místem pro takový vlastně polootevřený prostor. Budeme tam mít svoje soukromí, ale zároveň právě tou otevřeností ten prostor vybízí, aby byli součástí i všichni, kteří se chtějí podívat třeba pouze na jednu akademii nebo být součástí i jedné besedy z těch tří, které se vlastně chystají.
0: Mm-hmm. A informace tedy potom najdeme u vás na webu.
1: Přesně tak, jsou na webu, jsou na Facebooku v události, jsou ve feedu na Instagramu. Když si zadáte i do Google Artikl akademie, tak neměl by být problém všechno dohledat.
0: Já jsem v samém úvodu zmiňovala, že dnes během rozhovoru nebude řeč jenom o samotné akademii, ale že se dotkneme i dalších témat. Vy jste si vlastně pro redakci Artiklu nechali zpracovat takovou studii o využívání vlastně umělé inteligence v médiích, což je dnes často skloňované téma, kterému je bezesporu potřeba se věnovat. Tak co vás z těch výsledků třeba nejvíc překvapilo?
1: Je to tak, vlastně to, že jsme si studii nechali vypracovat, vyšlo opravdu z přímé zkušenosti s tím, že jsme začali nějakým způsobem používat AI pro generování vizuálního doprovodu k tematickému článku. Děláme to pravidelně k jednomu tematickému článku, který vlastně staví na takových propojováních všech imaginativních světů a vlastně nás zajímá, co ta AI na základě zadaných promptů může vygenerovat. Zároveň to vnímáme jako takový doklad doby a doklad technologií, které s těmi médii souvisí. Ale zároveň při používání tohoto principu jsme si začali uvědomovat, že to je velmi ošemetná hranice, kdy vlastně obsah, který vytváří lidé, může být zanedlouho plošně nahrazován právě generativním obsahem od umělé inteligence. A proto jsme se začali zamýšlet, jak s AI pracují i jiná média a jestli vůbec existuje nějaký kodex pro práci s AI. Tohle je problematika, kterou samozřejmě budeme do hloubky rozebírat na Artikl akademii, ale abych řekla i něco zajímavého, co jsme vlastně díky té studii zjistili, tak tím, že to je problematika velmi nová a teprve se vpisuje do vlastně oboru žurnalistiky a do práci v médiích, tak vlastně kodex jako takový v podstatě neexistuje a média s ním ještě aktuálně nedisponují. Přestože třeba AI používají pro generování obsahu, hlavně teda vizuálního, když se o tom bavíme, tak používají nějaké takové hraniční možnosti. To znamená, nikdy nesmí být obsah podoben realistické fotografii, aby vlastně manipuloval s tím, že se divák dívá na něco, co by měla být skutečně realita. Pakliže se například jedná o ilustraci, která simuluje nějaký takový umělecko-autorský postup, tak už je to jiná problematika než čistě simulace té reality, která by mohla být skutečně zavádějící v tom, že zkresluje pravdu a realitu a vůbec to, co by mělo být stále obtisknuto v té realitě, kterou my vnímáme očima, nikoli to, která je vygenerovaná stroji. Ale abych se ještě vrátila k té studii. Na základě právě takové rešerše, kterou ta studie přináší, tak vytváříme vlastní kodex, který tuto problematiku pojmenovává. Přestože je to proces, který probíhá a je to vlastně velmi nová problematika, tak je velmi náročné něco vydefinovat, protože zpravidla pravidla se to stále ještě modeluje a musí se do toho vkročit vždy s konkrétním problémem, který ho zase nově otevře a přinese nové vlastně podněty k diskuzi a ke zkoumání. Ale určitě je velmi zajímavé to, že například AI jako nástroj může být používán v redakcích, ale nesmí být vlastně zaměněn za konkrétní vygenerovaný obsah za člověka, ale je velmi zajímavé, že málo která redakce ještě rozlišuje, že by měla AI uvádět jako nástroj, ale uvádí ho jako zdroj. A rozdíl je, jestli je někdo zdrojem, něco zdrojem, anebo jestli člověk používá AI jako nástroj. Tadle drobná niance, když vlastně se v médiích u například vizuálního doprovodu uvádí zdroj, tak je poměrně zásadní, protože zdrojem není pouze AI, ale zároveň ten člověk, který zadává ty prompty. A to je právě taková niance, která v médiích ještě není poměrně používaná. My ji už užíváme, protože právě díky té studii jsme tuhle problematiku odhalili. A vždy, když vlastně nějaký ten vizuální doprovod je stvořen skrze nástroj umělé inteligence, tak ale v souvislosti s autorem, který za něj stále hlavně zodpovídá, řídí ho a musí ho mít pod kontrolou.
0: Mm-hmm. Ty jste otevřela nějaké téma možných kodexů, které by se vlastně věnovaly tématu AI v rámci žurnalistiky. Tak mě vlastně zajímá, jak je to přímo u vás v artiklu. Na základě třeba i této studie vypracovali jste si vy sami interně mezi sebou nějaká pravidla, která je potřeba dodržovat?
1: Mm-hmm. Ta pravidla jsme vlastně vypracovávali na základě takové jakoby ankety, kterou dostal každý z redaktorů a měl se vyjádřit k tomu, jak sám se vztahuje k AI, jak sám používá AI a jaký vlastně vnímá etický dopad a důsledky používání AI. To znamená, že každý z redaktorů dostal tyto otázky a na základě určité syntézy a dalšího dialogu probíhá vypracování takového kodexu, který ještě prochází legalizací, aby byl opravdu souhrnem všech těch postojů a samozřejmě, který budu mít pod svým jménem já jakožto zodpovědná osoba média.
0: Mm-hmm. No tak zní to, že to je ještě v procesu, ale stejně se zkusím zeptat na to, kde je podle vás třeba ta hranice, kde už prostě AI používat nebudeme.
1: Mm-hmm. Tak určitě je jasné, že redaktor chce psát, to znamená, že by pozbývalo smysl, aby redaktor generoval články skrze AI. Ale pakliže používá AI pro rešerši obsahu, respektive nějakých zdrojů, informací a tak dále, jde to brát jako relevantní nástroj právě pro rešerši. Ale všichni už víme, že AI není zcela bezchybný aparát a je třeba proto nepoužívat výhradně pro rešerše pouze AI, ale jako jeden z nástrojů pro rešerše lze. S tím, že zdroje vždycky musí vycházet z více nějakých kanálů a ideální zdroj je takový, který je od přímého účastníka, svědka nebo přímého respondenta. To znamená, to je v podstatě informace, kterou nelze zpochybnit.
0: Hostkou Rádia Wave je dnes šéfredaktorka kulturního magazínu Artikl Bára Alexe Kašparová. Ve vysílání si teď pustíme další skladbu, tentokrát za ní bude stát hudební producent Skrillex, no a poté se s rozhovorem ještě jednou vrátíme.
2: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: Pokud jste potřebovali probudit po úterním obědu, myslím, že krásně mohl posloužit hudebník Skrillex teď v playlistu Rádia Wave. Teď už se ale zase pohodlně usaďte, protože před námi třetí poslední část dnešního rozhovoru, kam dorazila šéfredaktorka magazínu Artikl Bára Alex Kašparová. My se společně bavíme právě o kulturním magazínu Artikl, o jeho letní akademii, o tom, jak bychom se měli chovat v žurnalistickém prostředí, ale teď se koukneme na Artikl jako takový, protože vy mladé lidi nejenom vzděláváte, ale už 13 let vlastně vydáváte tištěné médium. Tak jak dneska Artikl vlastně funguje? Jak vypadá jeho redakce? Kdo pravidelně přispívá?
1: To je velmi zajímavá otázka, která se dá pokládat skutečně skoro každý rok, protože ta transformace, ačkoliv je v drobných niancích, probíhá neustále. Zajímavá je i ta konfrontace se zvýšeným zájmem o digitální prostředí, který by mohlo poukazovat na to, že třeba tištěná média už jsou druhořada, ale právě paradoxně se ukazuje, že letos, nebo respektive v posledním období, je zájem o to tištěné médium o mnoho vyšší. A proto právě to tištěné médium je pro nás stále primární hodnotou a kvalitou, která je od začátku tou dominantní, kterou rozvíjíme. Artikl je zaměřený v podstatě výhradně na kulturní témata, společenskovědní témata a pokrývá témata kultury napříč žánry i regiony. To znamená, píšeme o vizuálním umění, o literatuře, o filmech, píšeme také o divadelních představení, píšeme o designu, o architektuře, ale snažíme se vlastně zohledňovat i současná témata, která rezonují společností, to znamená nějaká problematika, která se odvíjí od filozofických a sociologických témat.
0: Vy jste zmínila důležitou rovinu a to jsou regiony, to mě zajímá velmi, tak jak se vám daří vlastně nastínit nějaký podíl, co se týče hodnocení kultury v hlavním městě versus v těch regionech?
1: Artikl je zaměřen na kulturu komplexní. To znamená, že přestože máme redakci v Praze a pak část redaktorů v Brně a v Ostravě, tak ale Artikl vnímá kulturu jako celek. To znamená, nesnažíme se být pragocentričtí, ale opravdu sledujeme ta jednotlivá kulturní města, místa, regiony. A je to jednoduchý, prostě tam jezdím, redaktoři tam buď bydlí, nebo jsou z nedalekých lokací těch míst a je to prostě taková komplexní síť redakce, která se zaobírá jedním cílem, to znamená vlastně věnovat se selekci kvalitního kulturního dění, jak už jsem jednou řekla, napříč žánry i regiony.
0: Váš měsíčník si vlastně můžeme přečíst vlastně dvěmi způsoby a to buď tak, že se vypravíme do některého z přidružených podniků, ve kterých si zadarmo právě tento magazín můžeme přečíst, případně si sami můžeme domluvit předplatné, aby nám přicházelo do schránky. Říkám to správně?
1: Je to tak. Cílem Artiklu bylo vždycky kultivovat společnost. Je to čistě kulturní časopis, což by mohlo být v zájmu dnešního konzumenta, když řeknu až takhle vulgární slovo, poměrně okrajový zájem a tudíž se snažíme, aby opravdu ten časopis měl dopad a dosah bezprahově. To znamená, jak jste řekla, je to časopis, který je zdarma a je zdarma k dostání na dobrých kulturních místech. Ta kulturní místa jsou specifikována tak, že jsou to právě ta místa, kde kultura probíhá, odehrává se, vzniká. Jsou to galerie, kina, kavárny, divadla a další místa, která jsou pro ten daný region a jeho město velmi stěžejní, formativní a kde vlastně probíhá ta aktivní komunitní rovina té kulturní části lidí, kteří se tam potkávají. Zmínila jste i to předplatné, to samozřejmě je možné, je to taková i částečně donátorská aktivita, kdy samozřejmě předplatné zahrnuje produkční náklady na poštovné, balné a vůbec tu práci to vyřešit, ale samozřejmě je v tom i nějaká určitá minimální částka, která je takovou donátorskou pomocí tomu, aby to médium mohlo taky mít pocit, že za svou práci má nějakou finanční reciprocitu, jakožto od čtenářů, protože vlastně čtenáři jsou těmi, kteří dostávají naší práci zcela zdarma a my to takhle chceme nechat, protože skutečně si myslíme, myslíme, že by měla kvalitní informace být bezprahově dostupná nejen po zaplacení paywallu a tak dále. Opravdu si myslíme, že pakliže nějaká takováhle informace nebude dostupná, tak i ty peníze budou dost limitem, který tu společnost budou nadále rozdělovat, protože nejsme v situaci, kdy ekonomická situace nebo vůbec ekonomické možnosti dovolují se kvalitními informacemi obklopovat. Je to už pak trošku výlučnost nějaké bohatší třídy, která může tuhletu aktivitu nebo tenhle zájem zohlednit i finančně.
0: Vy jste před chvilkou zmínila zajímavou informaci, a to sice, že o to tištěné médium v té fyzické formě je větší zájem, než byl v minulosti?
1: Je to tak. Je to samozřejmě poměrně lehce předpokládatelný důsledek a dopad toho, že už jsou lidi, čtenáři, prostě my všichni unavení z toho digitálního vstřebávání informací. Začalo to tenkrát nekonečným scrollováním na jednom nejmenovaném webu, kdy jste vlastně nevěděla, kdy končí scrollování, protože skutečně ten web byl navržen tak, že nekončí. To znamená, stále jste byla v dosahu informací, které už jste ani nevěděla, jestli chcete vstřebávat, ale vlastně jste byla chycená v takové určité síti toho, a co když tam zrovna ještě něco zajímavého bude, a co když ještě něco se potřebuju dozvědět. Takže vlastně ta únava z tohohle principu nutně začala přicházet a v obdobných principech fungují vlastně i sociální sítě, feedy, algoritmy. Navíc ty algoritmy už jsou tak zdokonalený, že už vám opravdu přináší hlavně ten obsah, který vás skutečně zajímá. To znamená, skutečně vám padá to, co vás zajímá, a o to díl ještě v tom feedu nebo respektive v tom digitálním světě trávíte, protože je to taková nekonečná cesta toho, jak se zdánlivě něco dozvědět. Ale všimněte si sami, kolik těch informací si potom ještě třeba večer z toho scrollování pamatujete skutečně.
0: To je moc hezká otázka, nad kterou všichni mohou přemýšlet určitě třeba i po zbytek dnešního dne. Já se ale vrátím k té letní akademii, protože, jak už jsme zmiňovali, startuje první setkání vlastně 30. června. Máme teď nově prodloužený deadline do 25. června, kdy se můžete přihlašovat, a podrobnosti k tomu najdete vlastně na webu artiklu, ale koukněme se, já se možná zeptám na to, kdo je podle vás ten ideální účastník akademie.
1: No, bude to znít velmi vágně, ale opravdu kdokoliv, protože kromě těch, kteří se přihlašují a chtějí si role vyzkoušet a chtějí vlastně vydat jeden tištěný artikl, tak je artikl Akademie tentokrát v tomto roce otevřená i široké veřejnosti. Může si tedy opravdu kdokoliv přijít poslechnout to, jakým způsobem budeme pracovat, ale může si přijít poslechnout i besedu, která bude součástí každého toho pracovního setkání, a první beseda proběhne už příští týden ve Veletržním paláci a jejím hostem bude vydavatel, šéfredaktor, zakladatel nakladatelství a moderátor. Jehož jméno ale záměrně neřeknu, protože bych ráda apelovala na expertní role a nikoli na personu jako takovou. Ale vzhledem ke všem těm rolím a jeho více jak 25-leté činnosti, už napovídám opravdu velmi hojně, se jedná o člověka, který skutečně v dialogu bude mít co říct. A tudíž návštěva Artikl Akademie, setkání ve Veletržním paláci ve Stanu, bude mít hodnotu nejen pro ty, kteří si z jeho slov vezmou mnohé pro svoji práci, ale i pro ty, kteří si chtějí poslechnout zajímavý životně profesní příběh.
0: Hostkou dnešního vysílání byla šéfredaktorka kulturního magazínu Artikl Bára Alex Kašparová. Moc vám děkuju za váš čas a přeju spoustu účastníků na letní akademii.
1: Já děkuju za pozvání.

Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Kuba Kajfoš alias Laser Viking se skladbou Oh Boy teď na vlnách Rádia Wave. No a Oh Boy vlastně můžu říct jakoby doslova teďka ve studiu Rádia Wave. Lukáš Pastejřík, náš zprávař teď ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: My spolu koukneme na web Rádia Wave do sekce Wave News, tak nějak tradičně, jak už to tak bývá, když dorazíš k nám do studia. No a tentokrát společně zamíříme skutečně daleko, a to sice až do Japonska, protože právě Japonsko teď zvyšuje poplatky za žádosti o víza. Někteří zahraniční návštěvníci tak za vstup do země zaplatí 5x víc než dosud. Opatření, které vládní kabinet schválil minulý týden, začne platit od 1. července právě letošního roku. No a víc už víš ty, tak jak ty ceny budou nově vypadat?
1: Poplatek za jednorázové vízum bude nově stát 15 000 jenů v přepočtu asi 1960 korun a cena pro víza pro více vstupů, které cestujícím umožňují navštívit Japonsko několikrát během stanoveného období, se zvýší z 6 000 na 30 000 jenů, tedy asi na 3 920 korun. Tak o tom informuje server Euronews. Jde o první zvýšení poplatku od roku 1978. Podle japonského ministra zahraničí Toshimitsu Motegi je cílem těchto změn zohlednit inflaci a výkyvy směnných kurzů. Tokio nicméně nepředpokládá, že by opatření mělo okamžitý dopad na cestovní ruch.
0: Japonský jen od roku 2021 oslabuje, tak jaký vliv to má přímo na Japonsko?
1: To vysvětluje třeba BBC, protože společně s obnovením cestovního ruchu po koronavirové pandemii to vedlo k prudkému nárůstu turistů v Japonsku. Loni ostrovní stát navštívilo téměř 43 milionů lidí. Tamní úřady tvrdí, že Japonsko musí své poplatky za víza a třeba taky povolení k pobytu sjednotit s ostatními zeměmi skupiny G7. Například ve Spojených státech se poplatky za žádosti o nepřistěhovalecká víza pohybují v rozmezí od 185 do 315 dolarů, tedy v přepočtu 3900 korun až 6650 korun.
0: A teď je důležitá otázka pro český kontext, protože Češi pro ten krátkodobý pobyt v Japonsku víza vůbec nepotřebují, je to tak?
1: Ano, pakliže do Japonska cestují za účelem turistiky, návštěvy známých nebo příbuzných, obchodního jednání či účasti na kongresech a konferencích. K takovým cestám to vízum tedy potřebné není, stačí pouze platný cestovní pas a letenka ze země. Pobyt ale nesmí přesáhnout 90 dnů a více informací lze nalézt na webu japonského velvyslanectví v Praze.
0: Lukáši, ty víš, na co se budu ptát? Je to úplně jasné, protože ty jsi sám v Japonsku byl, já to vím, tak pojďme zmínit, jaké to pro tebe bylo.
1: No, byl to splněný sen, bylo to úžasné. Já tím, že se hodně zajímám o dopravu, tak především Shinkanseny, to bylo pro mě jako to nejvíc, co jsem tam mohl zažít, co jsem mohl vidět. My jsme tím najezdili opravdu tisíce kilometrů, začínali jsme na ostrově Kyushu ve městě Kagoshima a vlastně jsme se pak právě Shinkanseny vraceli až nahoru do Tokia. Bylo to plné zážitků, plné dobrého jídla a rozhodně se tam chci ještě jednou vrátit.
0: Tak zmiňuješ dobré jídlo, tak můžeš vypíchnout nějakou delikatesu, kterou jsi tam vychutnal?
1: Tyjo, já tím, že ještě trpím celiaký, takže nemůžu lepek, tak to bylo poměrně složité. I tak se tam ale dá najít spousta dobrého jídla. Jenom to chce opravdu hledat na mapách, internetových fórech. A našli jsme ve městě Nagoya, jsme našli úplně skvělou restauraci, právě 100% bez lepku, kde jsme se moc dobře najedli úplně všichni. A popravdě, já moc ani nevím, co přesně, jaký název to jídlo mělo, protože já když se někde jako můžu bez toho lepku opravdu najíst bezpečně, tak beru vlastně cokoliv. Takže já jsem si jen tak ukázal na jídelák, řekl jsem, tohle bych si dal a bylo to moc dobrý.
0: Já jsem veganka a častokrát to mám podobně, že potom, když zamířím do nějaké veganské restaurace, tak už vlastně si můžu dát úplně cokoliv a já mám takovou lehkost na hrudi, že je to strašně příjemný pocit. Takže soucítím a vím, o čem mluvíš teď ve vysílání. Lukáš Pastejřík u nás ve studiu, náš zprávař. Moc ti děkuju za další návštěvu ve studiu a měj hezký zbytek dne. Ahoj.
1: Ty taky a posluchačům taky hezký den. Ahoj.

Má velká oblíbenkyně, britská hudebnice, taky držitelka ocenění Mercury Prize, Erlo Parks se skladbou Two Sided, teď na vlnách Rádia Wave. 5 minutek před tím, než odbije dnešní 13. hodina odpolední. Je úterý 23. června, vyladíte Rádio Wave, Český rozhlas Rádio Wave. Martina Foldinová stále za mikrofonem, a to až do dnešní 3. hodiny odpolední. No a do toho konce hodinky v playlistu třeba ještě Dim Hayes nebo Benny Signs. No a pak po 13. odpolední už ukázka z aktuální epizody našeho Hergotu.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na

Ave, tak to je latinské slovo využívané Římany jako pozdrav znamenající sláva. Jeho užívání se datuje až do 1. století před naším letopočtem, kdy se vyvinulo jako forma slova hev. Tak Ave teď v playlistu Radia Wave nabídl Mat 213. Já jsem nabídla definici, kterou nabízí wikipedie.org, tak jste to měli kompletní. No a vlastně je to docela tematické, to Ave, protože už za chviličku vám ve vysílání Waveu budu pouštět ukázku z aktuální epizody našeho Hergotu, no ale stejně jako vždy, jako jste zvyklí, ještě další muzika a předtím, než si ji pustíme, na řadu přijde třeba kolumbijská zpěvačka Ella Maynes, taky slovenský rapper, hudebník Fakkult, tedy Denis Bango, s ukázkou z jeho poslední dlouhohrající desky Mrtvá revolucia. No a teď už společně míříme za americkou hudebnicí Fushei, která tak nějak cestuje napříč hudebním spektrem. V loňském roce vydala třeba společný single s Young Leanem, tak jste ji mohli zaznamenat. Taky vydala track s Eliasem Renenfeldem, tedy frontmanem dánské formace Ice Age. A mohla bych tady být velmi dlouho a vyjmenovávat celou řadu spoluprací, protože je to takový hudební chameleon. Takže pojďme na její aktuální tvorbu, která doputovala i k nám právě do rotace Rádia Wave Drive, skladba v podání hudebnice Fushei.

0: První Denis Bango alias Fuck Kult vám před chviličkou popřál Bohem požehnaný den. No a my se tak nějak tematicky společně teď ve 13 hodin 18 minut pustíme do ukázky z našeho spirituálního magazínu Hergot. V novém díle, v novém Hergotu uslyšíte rozhovor s mladým kazatelem Pavlem Ederem z církve Adventistů 7. dne. Pavel před časem založil s manželkou a přáteli pražskou křesťanskou komunitu Safe Point, která zkoumá nové cesty víry, co dávají smysl i těm, kdo by do normálního kostela nikdy nevkročili. Vy celý tento díl už teď můžete najít a poslouchat na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích.
1: Možná bychom se mohli posunout té tvé aktivitě, kterou jsme vyjmenovali jako tvoji jednu z těch stěžejních, a sice k Safe Pointu. Co to vlastně je, kdybych teďka nevěděl vůbec nic o tom, ani na stránky bych nepřišel, jak bys tenhle ten projekt představil a kolik ty vlastní osobní energie si do toho vložil, nakolik je to fakt jako tvoje věc, tvoje miminko?
2: Jo. Safe Point skutečně je takový, a nejenom moje miminko, ale i miminko mojí manželky a našich přátel, se kterými jsme to založili. Safe Point je komunita, která je součástí církve adventistů, která stojí na tom, že chce být ve své podstatě otevřená hledajícím lidem a to nejvíc bezbariérová. Stalo se to vlastně skoro, řekl bych, až náhodou. Můj záměr nikdy nebyl zakládat nějaký nový sbor nebo nový společenství. Já jsem tenkrát byl pověřený církví, abych po covidu působil v tom onlineu a tvořil nějaký online křesťanský obsah. Nicméně během těch let jsem zjistil, že to oslovuje poměrně široký publikum i nevěřících lidí z velké části a někteří z nich se mě postupně ptali, kde by mohli takovou víru, kterou jim tady prezentuju, kde by mohli to křesťanství vyzkoušet. No já jsem v tu chvíli začal hodně přemýšlet, kam bych jim mohl jako doporučit a navštívit sbor někde, aby to odpovídalo těm jejich potřebám, protože to byly zpravidla mladší lidi. A když jsem mohl, tak jsem jim doporučoval i nějaký jiný církve, protože jsem si byl bolestně vědomý toho, že naše sbory v Praze nebyly připravený na to, aby dokázali to evangelium předat srozumitelně tak, aby ty mladí hnedka neodešli. A část z nich mi ale říká, no my bychom chtěli jít, ale tam, kde ty seš kazatel. Já jsem v tu dobu tehdy byl kazatel na takových víc tradičních sborech, takže to zkusili, tam se mnou přišli, odseděli si to a zjistili, že vlastně ničemu z toho moc nerozumějí a že je to pro jejich život irelevantní a tudíž to nepotřebujou. V ten moment to častokrát byla poslední příležitost, kdy jsem je viděl, a pak už se nám jako nepodařilo víc komunikovat, protože zkusili, zjistili, že tam to jako končí a tahle forma křesťanství pro ně není. A mě to mrzelo, protože to bylo období, kdy stačilo, že jsem nabídnul ve storíčku na Instagramu jednu knížku. Měl jsem asi 3 knížky, které mi kolega dal, že má nějaký navíc, tak jsem mi nabídnul, kdo to chce. A druhý den jsem mu musel vat, jestli nemá 40 dalších, že se mi ozvalo pár lidí. A já jsem pak seděl v centru Prahy omlouvám se všem milovníkům kafe.
1: Ono skutečně... My to stejně musíme vypípat, ta značka tam nesmí být.
2: Jo, takže nikdo nezjistí, co to bylo ne. Za kavárnu.
1: Nikdo neví nic, seděl si prostě v kavárně.
2: Přesně, seděl jsem v centru Prahy v kavárně s tím, že jsem napsal, hele, pokud si pro tu knížku chcete dojít, přijďte, budu tam celý den. A lidi chodili, někdy si jenom vzali knížku, odešli, někteří si ale sedli se mnou a mohli jsme si povídat o tom, jak prožívají svůj život, jak prožívají svoji spiritualitu, kde hledají a tak dále. No a na základě tady těch setkáních jsem se rozhodl, že zkusím jim nabídnout takový jako velmi otevřený setkávání nad Biblí, kde se po nich jako nechce nic jiného, než abychom přišli a bavili se spolu o tom, a můžeme prostě spolu jenom číst ty Ježíšovy příběhy a hledat, co praktického si z toho můžou odníst.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcast.

0: Na vlnách Rádia Wave texaská pětice, kytarovka Spoon se skladbou Wild teď v úterním odpoledni na Rádiu Wave jen chviličku po půl druhé odpolední. No a my se spolu posuneme časem až ke dnešní 19. hodině. No a to je totiž čas, kdy se všichni společně můžeme pořádně a zhluboka nadechnout. Ano, už asi tušíte, pokud patříte mezi pravidelné posluchačky, posluchače, že 19. hodina dnes ve vysílání bude patřit na našemu nádechu. Podle známého výzkumu si mnoho lidí raději dá elektrický šok, než aby byli 15 minut se svými myšlenkami. Proč je nuda tak nepříjemná a nedá se na ni náhodou dívat nějak jinak? To budou důležité otázky a téma, které se otevře právě v aktuálním nádechu, takže pokud vás téma zajímá, tak určitě poslouchejte i ve večerních hodinách, tentokrát tedy se sociální psycholožkou Ivou Poláčkovou Šolcovou. 19. hodina a nový nádech.
1: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

0: slovenská experimentátorka Nina Kohout se skladbou Little Butterfly, teď na vlnách Rádia Wave, a my už jí společně vystřídáme nějakou tou kulturou, tedy před námi náš Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát tedy v úterý 23. června přinášíme dvě pozvánky na aktuálně probíhající výstavy, no a první společně zamíříme do Purkrabství hradu Klenová, kde až do 9. srpna můžete navštívit aktuální výstavu s názvem Pieces v podání Vladimíra Havlíka. Havlík je osobností české performanční scény, konceptuálním umělcem a taky pedagogem, který působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. V Purkrabství hradu Klenová tady představí výstavu s názvem Pieces, která je vlastně výběrem z dokumentace akcí z různých období autorovy tvorby, včetně méně známých a nejnovějších prací. Vladimír Havlík, Pieces, do 9. srpna, Purkrabství hradu Klenová. A teď přesun do Pražské národní galerie, do budovy Veletržního paláce. Tady už není příliš mnoho času, protože do 28. června můžete navštívit Biennale Umprum s podtitulem Generace Z. Často se o nich mluví, staršími jsou třeba hodnoceni a taky posuzováni. Generace Z, tedy dvacátníci vyrůstající ve světě, který čelí velkým změnám a překotnému technologickému vývoji. Jak tuto dobu a dění kolem sebe sami vnímají, jak čelí projevům současnosti. V partnerské spolupráci Národní galerie Praha a Umprum vznikla výstava s názvem Biennale Umprum Generace Z, která přináší průřez tvorbou studujících napříč všemi katedrami a obory Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Vstup na výstavu je kompletně zdarma, ale čas je omezený. Máte prostor do 28. června. Veletržní palác Národní galerie Praha.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Newyorská zpěvačka, také vizuální umělkyně Haid, teď na vlnách Rádia Wave se skladbou Angel, což je skladba, kterou věnovala producentce, hudebnice Sophie, která už není mezi námi, tak si ji můžeme představovat v rovině Anděla Strážného. Minimálně tak si ji tedy představuje umělkyně Haid. Je úterý 23. června, 13 hodin 53 minut k tomu. No a dnes se 14. hodinou odpolední se dočkáte taky trochu výměny hlasů v našem proskleném studiu. Otěže už za chviličku předám Aleši Stuchlému a Ivaně Veselkové a jejich pravidelné rubrice Brambora s vejcem. Komu budou telefonovat tentokrát, tak to už vám prozradí oni sami. Já se pak za vámi zase připojím kolem 14:30 odpolední. Do té doby v playlistu třeba ještě Scar anebo výtečná domácí kytarovka Market.
1: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: No.
1: Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Ovex, slyšel jsem se vůbec nejdřív a teď ty zas moc, Ivanko. Žádný střed v tom životě prostě. Vždycky je co málo nebo moc v tom mém životě.
1: No.
0: V tom tvý. Ty máš krásně takový, ty jedeš v tom středovým módu, ne docela?
1: Už. Já nevím, Aleši, ale pěkně nejdřív pozdrav, jo, ať
0: tak,
1: to má.
0: Tak já pozdravím tebe, já zdravím Ivanku
1: formu,
0: především.
1: Ano, pozdravím dobrý Ivanku, den, Aleši.
0: A prosím se veřejnoprávně i ostatní.
1: I ostatní,
0: poslouchá,
1: kdo
0: nevím.
1: Posloucháte, já si myslím, že spíš tenhle podcast si myslím, že lidi spíš neposlouchají.
0: Mě to nevadí, Ivanko. A prosím tě, máme na drátě někoho, kdo nás snad poslouchá. Maja Kintera, herečka, ahoj.
2: Ahoj.
0: To je Buko, to je zbormistr, holka od vedle, si dál Iveta. Jsi trochu holka od vedle, nebo spíš ne?
2: Asi ne.
0: Asi ne, nejsi. Trošku potřebuješ mít ten pocit výjimečnosti trošku, jako Ivanka.
1: To má každý ten pocit výjimečnosti.
0: Jo,
1: chtěl mít,
0: ale. Majo, třeba lidi ještě neznají, některý, tak se nám představ ve třech slovech, ale jenom ve třech.
2: Ve třech. Mm-hmm. Jakože, jo, no tak, když mě lidi neznají, tak bych řekla, že jsem blondětá.
0: Ano.
2: A pak bych řekla, že jsem empatická.
0: Ano, blondětá, empatická. Já jsem těšil na to třetí teďka.
2: A možná trošku awkward.
0: Awkward trošičku, jo. Slyšíš to tam malinko? Je to tam malinko decentně. Ale mě to nevadí. Já jsem to rád.
1: To je sympatický. Mm-hmm. Hele, co je tvůj oblíbený pozdrav a proč? No.
2: Oblíbený pozdrav, asi obětí, jakože já právě tohle sociální interakce trošku nedávám a právě nikdy nevím, jestli mám lidi jakože zdravit obětím, anebo jim podat ruku, anebo jim jako říct jenom čau, nebo dobrý den. Mm-hmm. Takže
0: to řešíš obětím, tím nejdůvěrnějším to řešíš vlastně.
2: No, protože mi to přijde takový, jakože ahoj, tak se rovnou.
0: Ale to je hezký, to mi přijde, to není okolo, to se milí.
1: Takže přijde instalatér a ujáš
0: a rovnou,
1: obětí.
0: Ježíš,
1: nebo přijdeš do večerky a obětí, to je hezký,
0: jo,
1: ale
0: to se mi líbí, to
1: si myslím, Aleši, že lidi by se obecně měli víc dotýkat.
0: Jo,
1: myslíš si, že lidi by se měli víc dotýkat?
0: Myslím, jsem tom přesvědčený.
1: A to je, co neptám jenom tebe, to se ptám i Maj.
0: No, Majo.
2: Jo, já si myslím, že jo, jakože pocať, ale zároveň podle mě to je celá přátelský.
0: Mně se to samotnému líbí, jsem až takhle lehce dojatej. Prostě tě máš ráda vítr, to s tím hodně souvisí.
2: Vítr, no a ne, nesnáším vítr.
0: Já taky nesnáším vítr.
1: Zajímavý.
0: Víš, mám, už mám něco společného. Já nenávidím vítr, abych ho zakázal v podstatě.
1: A proč?
0: Nevím, prostě je to otravný strašně. Řekni Majo, proč, řekni něco za mě.
2: Protože já nevidím nikdy důvod, proč fouká, protože mám z toho vlasy hnusný, nevypadá to hezky.
0: Trošku fixovaná ty vlasy, myslím, blondětá, ano, rozvětšená. No, co ještě, a je to vlastně protivný, je zima, subjektivní teplota klesá, když fouká vítr.
2: No, všechno je špatně, nic není dobře, nic, všechno je špatně.
1: Ale nepřipadá ti, že to bezvětří je potom taková zatuchlina a stagnace? Bažina stagnace, nepřijde
0: ti? Mě to nevadí.
1: Ty to máš ráda.
2: Mě to nevadí. Já mám třeba vějíř, to mám ráda, ale to protože já to můžu ovládat. Ale u toho víc větru tam to nefunguje takhle.
1: Ne, ten se ovládat většinou
0: Ivanko,
1: nedá.
0: Ivanko, já bych tě chtěl vědět s vějířem. Měla jsi vůbec někdy v ruce vějíř, Ivanko?
1: Měla
0: spíš
1: jsem
0: si to nemyslím.
1: Vějíř.
0: Tomu nevěřím.
1: Když jsem chodila na základku, tak v papírnictví se prodával takový vějíř
0: se prodával
1: s takovým
0: ještě
1: japonským motivem. Mm-hmm. To se mi velice líbilo.
0: Gejša. Ivanka papírový, malá gejša.
1: Ano, byla jsem jako malá gejša, tak takový vějíř jsem mývala.
0: Máte něco společného, prosím tě. Já tady citát, jo. Pořád mě láká gymnastika, jako malou mě pohltila, žadonila jsem, aby mi naši koupili žíněnku a trampolínu. To já teda ne. Ta pořád stojí na dvorku, už je úplně zarostla. A přeci jen už mám nějaký věk, je mi myslím 19, nevadí. Vlastně to máte tu gymnastiku společnou s Ivankou, ale myslím, že Ivanka by se k tomu spíš nevrátila teda.
1: Nikdy.
0: Co tě na tom tak baví? Majo, řekni.
2: No tak já už to teda jako dlouho nedělám, ale já jsem teďka odmaturovala a budu vlastně, jako děkuju, tak budu mít gepír, takže jsem si říkala, že
0: gepír. Já to neznám to slovo.
1: Já jsem to
0: my tomu nerozumím, musíš to říct úplně vyhláskovat to slovo.
2: Gepír, to je prostě, jakoby, že máte rok volna po škole.
0: Takhle, gapír.
1: Gap-year, ale to není
0: tě
1: slovo jako kefír nebo gapír.
0: Prostě. Tady vidíš jako ten
1: ale
0: gap.
1: Ale gapír je jako rapír.
0: Tady je generation gap
1: to
0: obrovský.
1: Gap-year, to bych pochopila.
0: Jo, no tak nám to dořekni, prosím tě.
1: Ty jsi ale takový gapír. Víš, že je tapír a pak ty jsi gapír.
0: Tapír a pušku, prosím tě.
1: To je mezi gepardem a tapírem.
0: Miluju to zvíře.
1: Ten gapír.
0: Víš, co těch mutačních zvířat. Takže rok pauza a v té roční pauze budeš dělat co?
2: No právě jsem si říkala, že bych se vrátila k té gymnastice.
0: Jo, takhle.
2: A že bych jako to zase začala, protože ještě není pozdě. Podle mě ještě si můžu být ohebná a takhle.
0: Ivanko, pošle tam nějaký vítr. Tato soutěživost, trošku to rozčísni. Jako,
1: proč
0: ne?
1: Záleží, ale že pokud to děláš pro radost a skutečně tě to baví.
0: To nebyl tvůj případ teda.
1: To nebyl můj případ, já jsem to dělala, protože jsem
0: to skvěle,
1: musela a zase jsem byla v prezentaci. Ano, tak ale nenáviděla jsem to.
0: Nevadí.
1: Dobře.
0: No, co byla dneska tvoje ráno, co byla dneska ráno tvoje první myšlenka?
2: Že fakt nebudu stávat, protože jsem musela stávat brzo a fakt jsem si řekla.
0: To nenávidím taky to nenávidím.
1: A co znamená brzo?
0: A kolik to bylo?
1: Nakonec teda si vstala, jo?
0: Vypadá to tak.
2: No, měla jsem budíka na 7.50, nebo 7.30.
0: Měla podobně dneska, hnus.
2: A stála jsem v 8.
0: To dá, tak to rychlovka, teda pozor, to seš ještě jako čiperná poměrně.
1: Jsi měla 6.30.
0: Ty natáčíš teda dneska, jaký je natáčení? S Honzou Vejnarem a Sadinou Šulcovou, jde to dobře?
2: Je to super.
0: Jsou skvělý lidi, viď.
2: Vejnár a Dina jsou úplně...
0: Ty jsou nejlepší, to jsou naši lidi.
1: Natáčendo.
0: No jo,
1: no,
0: hele, jdeme dál. Bojíš se strašidel?
2: Asi jak kterých, ale ne.
0: Tak nějaký, tak jaký,
1: no tak,
0: tak jaký
1: to je
0: teda?
1: Taková rozporuplná odpověď. Bojím se jak kterých, ale ne.
0: Tak kterýho
1: tak
0: jo.
1: Bojíš nebo nebojíš a kterýho jo.
2: Ale otázka, jako bojíš se strašidel, to já si představím jako všechno možné. Já si představím jako takovou tu Granny.
0: No jasně.
2: Víte jako.
0: Víme, to víme i my, to si pamatujeme i my.
2: Tak tohle by se třeba bála, no. Jo. To jo.
0: Ale nějakých takových dětských to ne,
1: ale jakože třeba vodníka ne.
0: Hororový, prostě hororový děsi.
2: Ne, to ne.
1: Vodník je v pohodě.
0: Jo, ten milý týpek, vždycky byl.
1: To jo, má rád pentle a tak, viď?
0: Pepa Dvořák.
1: Hele, jsi někdy smutná a co ti pomáhá, abys nebyla?
0: No, to já tě poslouchám.
1: To je zásadní otázka.
0: Halo?
2: To je, ale to je, odpověď na to je, že ano, jsem někdy smutná a docela často. Mm-hmm. A nevím, a snažím se vždycky říct, proč jsem smutná, to je jako první bod, že jo, si řeknu na to, proč
0: nevím,
2: se to děje.
0: Nevím.
2: A pak když si říct, že nevím teda, že prostě nevím. Že prostě to tak bude a buď se to snažím...
0: Jo, buď to přejde, anebo zůstaneš smutná prostě. Jedna z těch dvou variant. Jo, to je dobrý.
1: Ale taky dobrý si klást tu otázku, proč, ale pak je za mě problematické říct si to nevím.
0: Nevím.
1: Ale jako člověk... i nevím je odpověď.
0: Je, je. Moje je velice častá. Ale něco se s tím taky hodně souvisí. Jak je tvůj názor na kompoty obecně, tak nějak?
2: Nesnáším kompoty.
0: Výborně. Tak a
1: kdyby... Všechny.
0: Všechny úplně. Mandarinkovej.
2: Já nikdy jsem to nejedla, nikdy mi to nechutnalo, nemám ráda.
0: Nepoznala by to prostě.
2: Jako takový vařenýho nebo měkkýho ne.
0: Vařenýho, měkkýho ne. Píše se do titulku.
1: Vařenýho, měkkýho ne. A tak od kompotu k bonbonům, jaká barva bonbonů je tvoje oblíbená, nehledě na značku?
0: Jo,
1: značku stejně nesmíme. Říkat nesmíme, ale tak představ si nějaký gumový nebo i tvrdý, klidně bonbonky.
0: Píš tvrdý za mě.
1: Která je nejlepší barva?
0: No, pod srdce.
2: No, takový ty zmrzlinky, které jsou taky zmrzlinky, které jsou taky ňumlavý, já nevím.
0: Jo, jsou ňumlavý, ale to není barva, pozor. Ňumlavá barva je výborná.
1: Ňumlavá je hezká barva.
0: A tak zhruba ta barva je taky, já si představím třeba žluto-zelenou, jak to říkáš, ale asi ne.
2: Tak když už bych si měla vybrat barvu, tak je to vždycky červená.
0: Vždycky červená.
1: Vždycky červená.
0: Ale co si chceš jako koupit, ale zatím to jako odkládáš, nebo na to nemáš peníze úplně?
2: No, boty potřebuju.
0: Boty, jako chodíš bosá teda na natáčení, to je dobrý, jako ten Hasterman, to je v pohodě. Tak jako boty nějaký asi jako velkolepější teda šetříš.
1: Velkolepé
2: no,
1: boty.
2: Nějaký super fakt dobrý boty, že lidi si řeknou, wow, ty máš hezký boty.
0: Jo, ona chce oslnit, a mně se to stalo někdo, já jsem byl třeba v Londýně a měl jsem a přišel týpek a říkal, máš fakt dobrý boty. To se mi stalo, Ivanko, v Londýně, že jsem z toho asi měsíc.
1: Tobě, mě
0: to řekl, je to neuvěřitelné.
1: Nebyl to nevidomý.
0: Nevím, asi byl, no. Nekaž mi to.
1: Dobře, Aleši, tak jo. Byl to teda fashion guru.
0: Fashion guru, přesně.
1: Se zrakem jestřába a řekl ti, Aleši, máš fakt dobrý
0: jako
1: boty.
0: Fakt dobrý boty. A šel a zase šel.
1: A nemyslel to ironicky.
0: Ne, bylo to 100% vážný, 100%. To můžu říct.
1: To teda,
0: jak mi to nepřeje, slyšíš to?
1: Co
0: jsi
1: to měl
0: za
1: boty, Aleši, to jsi byl boss, ne?
0: Je to hezky, krásný. Hele, jsi pověrčivá? Máš nějaký rituálky?
2: Jsem trošku pověrčivá, jako věřím na takový ty věci, jako...
0: Kanály.
2: Dlouho věřila na horoskop, ale to není pověrčivě.
0: No, to trošku je horoskop. Co jsi za znamení teda? Dobře, pojďme do toho, Majo.
2: Jsem blíženec.
0: Yeah, tak
1: a to je znamená sluneční znamení blíženec. Slunečním to záleží, ale v čem máš tu lunu, Venuši, chápeš ty ostatní planety,
0: máš tu lunu, máš tu lunu?
1: No to neví, že jo, většina lidí to neví.
2: To nevím.
0: Tak to se zajímalo málo o ty horoskopy.
1: Málo, právě. Hele, jaká filmová nebo seriálová postava bys chtěla být, pokud ale bys tou postavou musela zůstat až do smrti? Teď se jí staneš a na furt už seš ta postava.
0: A jedeš.
2: Dobře, ale nemusela bych být ten v tom příběhu, ta postava. Mohla bych to být jenom jako...
1: Tak řekni a my vyhodnotíme.
2: No protože třeba já mám Eleven ze Stranger Things.
0: No.
2: Že jakoby mě, já jsem si vždycky strašně říkala, že bych si něco přitáhnu tou rukou.
0: No, jo, tak,
2: Že jsem jakoby v posteli.
0: Zkus to na tom natáčení. Jo, ale nechtěla bys prožívat to, co ona, chápu to správně.
2: Jo.
0: Chceš prožívat svůj život, chceš být prostě na natáčení s Honzou Vejnarem, s Adinou, ale být Eleven.
2: Jo.
0: Chceš prostě přitáhnout.
1: A kvůli tomu, že si můžeš na dálku něco přitahovat, abys tam nemusela chodit.
2: No a mám super schopnosti prostě.
0: To můžu potvrdit, to je slyšet. Prosím tě, máš ráda Harryho Pottera?
2: Jo, ale nebyla jsem nikdy takový ten přehnaný.
0: Potrhet, ne potrhet teda, jak se říká. Dobře, a v jaký kolej bys teda byla? Bys byla v Bradavicích, pojď.
2: Asi někdy, no tak to nevím, to asi ne.
0: Zmiozel bys byla.
1: Neví, myslíš, že Zmiozel?
0: No jasně,
1: Zmiozel,
0: do zelená úplně.
2: Já se vůbec nevyznám.
1: Tak ale ještě zařadil,
0: dobře, zařadil
1: Zmiozelu
0: tak.
1: A máš to,
0: je to hotový.
1: Hotový prostě, Eleven ve Zmiozelu.
0: Tak.
1: Hele, ideální kombinace, film a jídlo na letní večer, když je třeba bouřka.
0: Nekonečný dlouhý
1: a je ti
0: večer.
1: Třeba smutno trošku, sedíš.
0: Jak to spáruješ? Udělej nám takový párování, teďka v módě.
1: Film a jídlo.
0: No.
2: OK. No tak jídlo určitě bude burger s hranolkama.
0: OK.
2: Jako já jsem milovník burgeru a hranolek. To je
0: to blbě se to žede. Ty to nadspeš jako do tý ráčny, do tý hudby.
1: Ráčny,
0: jako.
1: Ale že to už
0: já to
1: říkají lidi nad 90 let.
0: No to mě je přesně.
1: Takže
2: mám právě ráda, když se jako člověk u toho ušpiní úplně.
0: Jo, takhle, to je ta opatlanost, to taky nemůžu právě.
1: Takže
0: dobře, a teď ten film k tomu teda.
1: Hranolky.
2: No a něco romantického.
1: Jo, romantické, ale co třeba?
0: Snad Titanic to nebude snad.
2: No třeba Notebook. The Notebook,
0: jasně.
1: The notebook.
0: Ryan Gosling, že?
1: Jo,
0: toho milujou
1: všichni. Tak Ryan Gosling, ten hraje kdekoliv, tak je fajn.
0: Automaticky 50% navíc přidávám.
1: No to nejmín 90 třeba, Aleši. To je, kdyby byla prostě reklama na brambory, tak já bych tomu fandila
0: to by
1: s Ryanem Goslingem.
0: Bereš si s Ryanem nebo se sebou teda mobil na záchod? Případně co máš na tapetě mobilu?
2: Na tapetě mobilu mám sebe a svého přítele.
0: Vynikající, to je krásná kombinace. No, a bereš si to na záchod, takhle posedíš na záchodě, takhle se ptáme úplně adresně.
1: No, s mobilem.
0: Ty se dáváš, nebo spíš ne?
2: Upřímně ne, protože nemůžu soustředit.
0: Jo, takhle.
1: Jo, a teď, jakože se nemůžeš soustředit na ten mobil, nebo ten mobil tě rozrušuje od soustředění se na ten záchod?
2: Na ten záchod se nemůžu soustředit právě.
1: Jo.
2: Ten mobil jakoby...
1: Je rozptýlení.
2: Jo, mě rozklesl, nemůžu, protože vím, že tam neudělám to, co bych potřebovala.
0: Jo, takhle.
1: Že to je takový zbytečný vlastně
0: si obrat. Proto někdy jde samo a někdy se musí soustředit, to je pravda. Já jsem právě před chvilkou byl a bylo to strašně samo. Dneska
1: a, mě,
0: to
1: a měl
0: jsi
1: tam
0: samo.
1: Sebou mobil?
0: Jo, těsně před vysíláním, měl.
1: Měl,
0: a neměl jsem na něj čas,
1: všude,
0: to bylo tak rychlý, že jsem na něj neměl čas.
1: Ještě, že ti neupad aspoň.
0: Prosím tě, spíš na zádech, na břiše nebo na boku?
2: Na zádech spíš.
0: To zádech?
1: Zajímavý.
0: To je divný.
2: Je to trošku divný, ale ono fakt, když si dáte ruce nahoru a nohy dolů, jakože nohy pod...
0: Nohy dolů, to je celkem běžný, ale
1: to
0: když jako
1: stojíš,
0: pod sebe
1: ne?
0: Nějaký, teď si to nepředstavuju, na zádech a nohy dolů teda.
1: Dolů z postele.
2: Zkuste někdy si dát ruce nahoru a ono to nějak jako...
0: Jo, trošku se podložit tu hlavu vlastně, jo, trošku to cítím, jo, asi chápu. Jo.
1: No, taková pozice. Dobře, hele, kdyby jsi teď měla vymyslet nějakou přezdívku, tak jaká přezdívka by to byla?
2: Jako já sama pro sebe.
1: No, že by ti přišla dobrá.
0: Jak bychom ti měli říkat, nebo na natáčení od zítřka ti Honza má říkat třeba, no?
2: Kočko.
0: Jak?
2: Kočko.
0: Kočko?
2: To mám ráda.
1: Kočko.
0: Jo, kočko, to je jako milý takový vlastně, no, docela. Jo?
1: Takže kočka.
2: Kdyby jakoby Vejnar byl kočko, pojď sem, tak to...
0: Tak
1: to by se ti líbilo. Takže kočka.
0: To uslyší, ten se rozpláče ještě s tím, ten člověk.
1: A
0: nesmí si to dovolit, ale.
1: A co bys byl ty, Aleši? Strakapout?
0: Strakapout? Datel, dlask.
1: Bys chtěl být dlask?
0: Dlask, to je hezký slovo.
1: Aleš, dlask.
0: Taký malý ptáček. Nevadí, rozhodně myslíš si, že existuje láska, případně jakou má barvu?
2: Láska má podle mě takovou bílo-růžovou barvu.
0: Bílo-růžovou, a to je co hezký.
1: Takovou, jako mají
0: nechty,
1: ty marshmallowní, ale třeba.
2: Jo.
0: A marshmallow by si pozřela takový, taky jsou měkčí, ale opečený. To je dobrý, ne?
1: To opečený.
0: No, vidíš, tak
1: já
0: to
1: je
0: milé.
1: Mám ráda,
0: to
1: ale
0: sladký,
1: to opečení, to jsem
0: bolestivě
1: nikdy
0: sladký, ale
1: nedělala. Ale
0: to nevadí, to dáme.
2: To opečení s čokoládou a sušenkou je fakt dobrý.
0: Je to
1: jo,
0: tak.
1: Vidíš to. Tak to mě nalákalo. Tak jdeme na anketky, jdeme, jo?
0: Tě, já jsem ještě myslel, že nám řekne nějaký sport, který mu nerozumí. Ještě
1: sport,
0: jsem,
1: který, no tak no? Řekni, sport, který mu nerozumíš.
0: Vidíš, to nechápeš.
2: No, mě nějak jako asi nedává smysl basket, nebo jako že...
0: Ale to já mám podobně, já to nechápu, nebaví mě na to koukat a nerozumím tomu vlastně.
1: No, já si myslím, že to se odvíjí od toho, že tomu nerozumíš.
0: Jo, asi jo.
1: Tomu nerozumíš, ale je to pak tak tě to i nebaví.
0: Prapodivně nudný, ale asi to je spojený, tak to máme taky společný, prosím tě. A ještě máš nějaký slovo, který jako slyšíš v konverzaci a úplně se jako oklepeš hnusem nebo studem za toho člověka, když řekne?
1: Ohavné slovo.
2: Ježiš, tak ty jo.
0: No.
2: Jako...
0: Až korně.
2: Nebo, škorně?
0: Nebo synátor, nebo šprušle, nebo...
1: Šprušle jsou fajn. Já nevím, co ti vadí na těch šprušlích.
0: Nějaký slovo, co... Slyšíš konverzace, říkáš si, tak to ne, to je jako fakt...
1: To je...
0: To nevyslovuj.
2: Slimák.
0: Slimák.
1: Slimák.
0: No, tak, a to...
1: tak on je chudák ten slimák, já se jich
0: on
1: trochu bojím, těch
0: hnus...
1: slimák.
0: Ale a kombucha ještě.
1: Štítím se jich.
0: Kombuchu říkáš s ch nebo s č?
2: No... Já asi, my se asi podle mě v tomhle nesejdeme, protože mě už víc lidí řeklo, že jsem divná, ale já říkám kombuča.
0: Jsi divná.
1: Kombuča,
0: je to,
1: ale
0: ta pozeřina,
1: je to údajně správně, no, no se to tak vyslovuje.
0: Ne všechno, co je správně, zároveň hezky. No?
1: No.
0: Co?
2: Já jsem tu kombuču teda až teďka začala jakoby pít, protože na natáčení tam prodávají prostě třeba 5 druhů těch kombuč.
0: No víš, kombuč, jak to zní divně. Kombuch, to je v pohodě. Ale máte tady 5 kombuč, tak to už se úplně mi odvírá kudla v kapse.
1: 5 kombuch je v pohodě.
0: Takže piješ to prostě.
2: Piju to, tam je to super, ale já si myslím, že tam jsem to od někoho chytila, protože to říkal
0: no,
2: tam
0: to jasný,
2: někdo.
1: To člověk pochytí hned.
0: Počítí
1: tady
0: teda.
1: Tyhle ty. Počítíš,
0: počítíš to.
1: To
0: okamžitě v podstatě. Hledeme radši anketky, pojď.
1: No, hele, je lepší být one hit wonder, nebo celoživotně průměrný, průměrná,
0: herečka.
1: Ale spokojená herečka třeba.
0: No, to si můžeš, ty to musíš rozhodnout. No všechno.
2: To je těžký, ale asi fakt jako tak celoživotně průměrná, protože to fakt to one hit, jak si to
0: říkalo. No, one hit wonder, tak jako zazáříš a pak už se brodíš jenom takovým no, tím, viď? Už
2: právě,
0: to nebude takový nikdy.
2: Může to strašně zklamat.
0: To je pravda, a život je o zklamání, to uvidíš. Prosím tě, hele,
1: děkujeme, Aleši.
0: CDčko, kazeta nebo vinyl, máš tomu nějak, k čemu máš největší vztah?
2: Asi k vinilu, protože máme doma gramofon a je to super.
0: Taky jedu v tom masivně. To se krásně vrátilo s tou mladou generací. Připrav si hned mladý.
1: Pretentious Aleš.
0: Love it.
1: Takový performativní poslouchání. Tak, veď,
0: a to dělám.
1: A teď, když posloucháš, Aleš sedí performativně poslouchá a pak to ještě někam nazdílíš, protože jakmile posloucháš bez nazdílení někam, Aleši, tak to je hned horší poslouchání.
0: To je poloviční poslouchání.
1: Jasně, to jo. Trapný tohleto. Hele, cibule nebo česnek?
0: No,
1: jedno si vybereš a druhý zmizí ze světa.
0: To je strašný.
2: Jako já asi určitě vím, že cibule. Jakože cibule, to bych snědla kdykoliv, jakkoliv.
0: Měl jsem před spaním včera jednu. Ještě cibulku? To cítím pořád. Jo. Je to
1: místo jablíčka a místo pastičky vyčistil jsi si. Ty si ale, že čistíš zuby cibulí?
0: Málo, přesně tak. Když
1: no,
0: už tak česnek nebo cibulí.
1: To je dobře. Prosím a do podpaží taky,
0: taky furt. Listnatej nebo hejšnatej strom? Co máš radši?
2: Listnatý.
0: Jo a proč?
2: No, protože prostě ty hejšnatý tě píchnou, často to bolí, když potom člověk chodí. Je to prostě...
1: Zraňující.
0: Je to zraňující, jo?
1: Zraňující jehličnan,
0: to, to listí tak, jako tě obejme, ještě esteticky přitažlivý barevně. To bude ono.
1: Ty jehličnany.
0: No tak ještě něco.
1: Krokety nebo hranolky?
0: No.
2: Jednoznačně hranolky, nemám ráda
0: krokety. Ty krokety prostě nemá rád nikdo, jenom my dva, jinak nikdo.
1: Kroketky.
2: Protože to je suchý a hnusný a...
1: No, přísná na krokety.
0: S tatarkou, fantastický. Hele, to je to už ty koprovka nebo znojemská? Ty teda nevím, jestli víš, co je znojemská.
2: Není to takový to prostě se zelím?
0: Ne, znojemská je takový
1: s
0: jako
1: okurkou,
0: uho
1: kyselou.
0: S teplou okurkou, kyselou a masíčkem.
1: Je to hnusná vláčka.
0: Je to fantastický. Nechcem tě obludňovat.
2: Určitě ne, určitě koprovka. Koprovka.
0: Obludná věc.
1: Má ráda
0: nevadí.
1: Kopr. No.
0: Tak ne, nemůžu
1: hele,
0: se potkat.
1: Rakev nebo urna?
0: No, už se to blíží.
2: No, asi urna.
0: Asi urnička taková menší. Takže jako, a nějaký pak rozptyl nebo nějaký oblíbený místo? Už máš vybraný?
2: No, určitě oceán.
0: Oceán.
1: Do oceánu rozptýl.
0: A kerej?
1: Jako ve filmu Big Lebowski.
0: Je to jedno. Indický.
2: No, třeba u Portugalska, tam je...
0: Portugalska.
1: Do Atlantiku.
0: Tam je, no, tak no, krásně to má ta holka myšlení.
1: Do Atlantského oceánu.
0: Závěrečná pro existenciální otázka, soustředit se.
1: Houska nebo rohlík?
0: A proč?
2: Rohlík, jednoznačně.
0: No, a důvod?
2: Protože rohlík je vždycky jakoby měkej a nemá tam ty bouličky a ta houska má ty vrstvy těch bouliček a oni můžou být tvrdý v částech. A taky hrozně, hrozně nemám ráda, když na houskách je ten kmín a sůl.
0: To na rohlíkách opravdu nebývá, to je pravda. Aspoň kmín teda určitě ne.
1: Kmín moc ne, no.
0: Nádherný, bolavý, takový bolavý rozhovor. Bylo to krásný, Majo. Ať to natáčení jde a zůstane nejlepší. Čau.
1: Ahoj.
2: Děkuji.
0: Taky, ahoj, nazdar.
1: Vidíš, wow. Ahoj. Počkej.
0: Stáhla. Ty se, tak ještě něco řekni, Velka.
1: No.
0: Využij toho, že máš to vysílání.
1: A co mám s tebou tady řešit?
0: Máš
1: v tom
0: krásnou
1: vysílání,
0: novou sérii, 40 na Českým zas plus.
1: Mám krásnou novou sérii, to si poslechněte.
0: Rozhovory.
1: To Klub 40 a je to o krizích středního věku.
0: A to já feelím tvrdě.
1: Je to seriózní.
0: Tvrdě to film. Navíc první hostka, respondentka Terka Hof. To
1: ano.
0: Je vynikající plně ta holka.
1: Myslím si, že vynikající série, takže to si poslechněte.
0: Budu plakat na závěr, budu brečet.
1: Ty Aleši,
0: a kolikrát?
1: Myslím, že ne.
0: Ne jo, ale já jsem takový, jako jsem trošku, já se umím dojmout, jsem cítě nakonec.
1: Cítě,
0: jo, já tě vidím a ubrečím.
1: Zkus a uvidíš, Aleši, nazbírej si slzy.
0: Tak pa.
1: Potom, do lahvičky, pak mi je ukážeš.
0: To budem pít spolu.

0: Ve vysílání Rádia Wave skončila pravidelná rubrika Brambora s vejcem a teď doznívá taky v playlistu Avalon Emerson se skladbou Jupiter and Mars. Před námi poslední vstup, ve kterém se budeme věnovat nějaké té kultuře, kterou můžete navštívit dnes v podvečer a konkrétně míříme za muzikou.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Dnes mám pro vás dvě pražské hudební pozvánky. Ta první míří do prostoru Tusculum, kde se otevřou brány o 6:30 večer a v rámci jejich série koncertů Tusculum Live můžete zažít vystoupení Tomáše Niesnera, český kytarista, taky zvukový umělec, který se pohybuje někde na pomezí fingerstylové kytary, ambientní a experimentální hudby. Vzešel z prostředí noise rocku a DIY scény, no a postupně si tak nějak vytvořil svůj svébytný solový výraz. Vřele doporučuji, koncerty Tomáše Niesnera jsou výtečné, tak to zažijte třeba dnes o 6:30 Praha Tusculum. No a teď pozvánka na pražskou burzu 4. Tady se otevřou brány už v 17 hodin a vy můžete navštívit další z benefičních mejdanů pro sociální bydlení. Tentokrát slaví 13. narozeniny Platforma pro sociální bydlení. No a vy se můžete vypravit na celou paletu koncertů v rámci narozeninových oslav. Právě dnes večer posthudba Blue Chesterfield, Neue Welt, taky kapela Meluzína nebo třeba Lidská hyena. Je tam toho celá široká paleta, no a celý výtěžek, včetně honorářů účinkujících, půjde na podporu aktivit Platformy pro sociální bydlení. 17. hodina Benefice a pražská burza.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Doctor, but right now we're bonding.
4: He about to.

0: Tolik domácí hudební projekt Zafr 9, no a protože se kvapem přiblížila úterní 3 hodina odpolední, tak se taky kvapem přiblížilo předání směn takové stráže u nás ve studiu Rádia Wave. Michal Liri už je tady se mnou. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Michale, ty se zvrátil teďka z divadelního festivalu v Hradci.
1: Ano, je to
0: krom
1: tak.
0: Krom toho, že jsi něco hrál, tak stihl jsi i něco vidět?
1: Ne, já jsem bohužel stihl jenom přijet, odehrát vlastně víceméně poslední představení toho dne, pak se setkat s mnoha přáteli z celé republiky a pak vlastně ten další den jsem nestihl nic, jenom se setkat s dalšími přáteli a odjet.
0: A odjet. No a teď jsi tady.
1: A teď jsem tady.
0: Tak to je velká radost, že to takto vyšlo. Možná se zeptám, ale když jsi teda nestihl jakožto návštěvník zažít nic na tomto festivalu, máš před sebou následující 2 měsíce letních prázdnin. Co bude jejich obsahem, a teď narážím třeba i na nějaký ten festival nebo nějakou tu kulturu.
1: Rozumím. Hele, já si ty kultury asi dost užil přes rok, přes tu sezónu, takže já vlastně žádný festival neplánuju na prázdniny. Já plánuju jako kulturu, chtěl bych navštívit Vatikánská muzea. Ano, ale žádný hudební festival ani jiný teď v plánu nemám. Možná se mi podaří, ale teď ještě v plánu není.
0: Ale teď v plánu není. Já to mám úplně stejně. Letos jsem se rozhodla, že to bude úplně poprvé, podle mě v mém životě od mých asi 13 let, co přes léto nepojedu ani na jeden festival. A zařekla jsem se, už mi přišlo i spousta nabídek na hraní nebo nějaké jiné pozvánky a říkala jsem, že ne, prostě nepojedu, letos nepojedu nikam, doma budu, přesně
1: no,
0: tak,
1: jo.
0: Doma budu.
1: Já doma úplně nebudu, já se podívám na chvilku do Itálie, ale pak budu právě doma a vlastně se na to těším.
0: Já taky. No, my vždycky, když se tady ve studiu Waveu potkáme s ranní směnou s Krištofem a Bořkem, tak my se všichni smějeme, protože máme pocit, že pořád neustále řešíme jako ty témata těch třicátníků, lehce po třicítce řešíme.

0: že už nikam nechodíme, anebo když už někam jdeme, tak se brzo vracíme domů, tak mám pocit, že se to začíná propisovat už i jakoby z rána do dopoledne i do odpoledních směn ve studiu Rádia Wave. No tak já nevím, bude mít co doporučovat ještě vlastně vůbec.
1: No, tak naštěstí máme skvělý editory, kteří to všechno najdou a já se občas do nějakého divadla dostanu a rád to doporučím, no, ale...
0: To bude až za dlouho, výborně. No tak teď si dáš takzvaně oraz, co se týče divadelního světa po následující 2 měsíce, nebo kdy budeš mít potom první představení? Víš to už teďka?
1: Asi bych to od někud vylovil a myslím, že to bude ale až v září, až nějaký začátek září.
0: Takže prostě tradiční letní prázdniny, hezky, jo. Pěkně, prostě jo. Slunečníky, Vatikán a bude
1: ano.
0: To hezky.
1: V divadle sice začnu pracovat už dřív, ještě na konci srpna, ale to představení před lidmi, my před živým publikem to nastane.
0: Vidíš, to vlastně můžem zmínit takové lehké nahlédnutí pod pokličku tvorby v divadelním světě, tak to probíhá vlastně takovým způsobem, že my teda představení samozřejmě vidíme až někdy v září, ale pro tebe to jako pro herce znamená co v tom srpnu?
1: No, v divadlech, v repertoárových divadlech, ale vlastně i ve všech ostatních se na konci prázdnin už začíná takzvaně oprašovat. To znamená, že se tam sjedou všechny ty inscenace, které jsou na repertoáru, tak se prostě zahrají, protože třeba se přebírají role, naskakují jiní herci do těch věcí. Naskakuje i třeba jiná technika, takže všechno se musí znovu projet, nějak naskoušet, připomenout si, kde co je, jestli všechno svítí a bliká tam, kde má, jestli se pouští zvuky tam, kde mají a jestli všichni umí text. No a tohle se stane vlastně s každým představením, no, takže je to vlastně občas časově dost náročné období, protože se tam musí nacpat všechny ty představení, aby se pak mohly začít odehrát.
0: Teď se tím nestresuj, teď ti začaly prázdniny, teď zapomeň všechny texty a mysli jenom na slova, která budeš říkat ve studiu Rádia Wave, minimálně teď po následující 3 hodinky.
1: Oh yeah.
0: Michal Lirý za mikrofonem, já se loučím, tak se mějte třeba i fanfárově.
2: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere. 2 moderátorky, které nemoderují. A 1 host,

0: 19 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Tuzemská hudebnice Thea Sophia nám načala 15. hodinu na rádiu Wave a úterní on air stále pokračuje. My společně proletíme playlistem až k 17:30, kdy začne nové podhoubí. Samozřejmě to nebude jen o muzice, pustíme si taky podcastové ukázky. Už třeba za pár minut nás čeká videoherní quest, kde mimo jiné rozebrali i nového videoherního Bonda. A v další hodině si dáme Fasády, kde se dozvíme něco o kempu se Štěpánem Bartlem. Teď už ale Vince Staples, Bloom s Anou Vaverkovou nebo Holy Humberstone. A od mikrofonu vás ještě jednou zdraví Michal Lirý.

0: Holy Humberstone doznívá a my před sebou máme quest, tedy přesně řečeno ukázku z nového dílu. V questu moderátoři tentokrát byli sice pouze ve dvou, ale rozhodně vás nečekají dvě nuly, na rozdíl od Jamese Bonda, který se dočkal své nejnovější hry v podobě titulu 007 First Light. Jak se povedla první herní bondovka po mnoha letech a proč se sakra odehrává na Slovensku? To všechno se dozvíte v nejnovějším questu. My si teď dáme ukázku, ale vy můžete už teď celý díl hledat na našem webu a nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmihovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Pojďme si přiznat, že silným aspektem veškerých bondovek jsou jeho pestré, bych řekl, vztahy se ženami. Hmm. Ale teď se neptám na to, kolik je tam nějakých trapných erotických miniher, nebo jestli sbíráš nějaké nevkusné kartičky. Můžeš se k tomu samozřejmě vyjádřit taky, ale mě by spíš zajímalo, má vůbec tady ten mladý cucák nějaké charisma, ze kterého, díky kterému tě za něj extra baví hrát? Protože já musím říct, že z obrázků a z nějakých videí, co jsem z First Light viděl, tak na mě ten virtuální herec moc nějak jako nezapůsobil. Ani pozitivně, ani negativně. Přišel mi jako takový trochu zaměnitelný. Což bych úplně si od Bonda nepřál. Tak jak působil na tebe, když jsi s ním strávil nějaký intimní čas?
4: Nedovedu samozřejmě posoudit, jak to bude působit, když si to třeba někdy zahraješ na tebe, ale na mě hnedka od začátku působil i díky jeho zvukovému dubbingovému výkonu, tak na mě působil velmi dobře. A samozřejmě tam není úplně důležitý to, jako jestli ty sám se dovedeš vcítit do toho, co děláš. Spíš jako jestli se dovedeš vcítit do toho, že před tebou je ten Bond, postava toho Bonda.
3: Jestli mě baví, tak jako mě baví Dalton trochu jinak než Brosnan. No, ty se trošku překrývají, ale rozhodně Connery jinak než Daniel Craig, tak jestli tenhle má něco svého.
4: Má, protože on nemá ani jednu z těch věcí, kterou by vykrádal z těch předchozích. On jako část, jestli ho chceš k někomu strašně moc přirovnat.
3: Strašně chci.
4: Tak ho strašně můžeš přirovnat k Piercy Brosnanu, když začínal, ne v těch pozdějších dílech, třeba jako když bylo...
3: Takže Pierce Brosnan v Trávníkářovi, kdo vzpomíná.
4: Pierce Brosnan v Mamma Mia, ne, Pierce Brosnan v tom GoldenEye, kdy jako ještě byl takový jako úplně nevyhraněný, takový jako trochu floutek, nevěděl si úplně ty jako divák, co od něj čekat, tak tady je to docela podobný. Není, rozhodně to není takový ten jako přímočará mlátička, což se na začátku třeba zdálo, že je ten Daniel Craig. Mm-hmm. Rozhodně to není takový ten super šarmantní, super Celadon, který byl ten Roger Moore. Mm-hmm. A rozhodně to asi není jako moc ten profesionální agent, který vypadá, jako kdyby stělesňoval ideál britského muže v tom Seanu Connerym.
3: Skotského tady.
4: No, ale britský znovu rovná se skotský.
3: Já myslím, že tohle je důležité zdůraznit. Takže to v podstatě George Lazenby, aby jsme ho zmínili, že taky existoval.
4: Taky ne.
3: Jirž byl vlastně docela dobrý Bond, bych rád podotknul pod čarou. Dobře.
4: Právě super, že on může stát vedle nich. Samozřejmě, že jako má za sebou jednu hru a nemůžem asi jako ho dávat jako na roveň těch ostatních Bondů, který samozřejmě mají za sebou úplně jinou mašinérii jako v tomhle tom.
3: Jo, tak to
4: ale on si jako tam tu svoji dlaždici v tom bondovském panteonu si jako zaslouží. A to je pro mě jako vlastně hrozně jako příjemné zjištění.
3: Mně to přijde jako dost zásadní v kontextu celé téhle hry, tak mu možná dám někdy šanci, ale zatímco...
4: A mimochodem erotická minihra tam není ani jedna. Je tam takový jemný jiskření a to je no, to úplně stačí.
3: To stačí bohatě.
1: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmihovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.

0: Same door as itches.
1: Listen, just remember this, yeah. I made millions off my rapping ability. You made millions off capping and imagery.
2: Age dozněl v 15:30, no a před námi je první kulturistán tohoto odpoledne.
3: Kulturistán.
4: Kulturistán.
3: Kulturní tipy Rádia Wave. Wave.
4: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
3: Kulturistán.
2: Mrkneme se na programy kin a začneme v Třebíči v kině Pasáž, kde od 19:30 hrají srdcovku. Rick, frontman svatební kapely, během jednoho vystoupení potká vyhasínající popovou hvězdu Dannyho. Spojí je spontánní noční jamování a jedna píseň, která se o pár měsíců později nečekaně stane celosvětovým hitem. To je od 19:30 srdcovka. V Ostrově nad Ohří v Domě kultury dnes od 19 hodin hrají pořádnou klasiku. Je to Mrtvý muž Jima Jarmuše s Johnny Deppem. V Náchodském kině Vesmír od 17:30 francouzský dokument v Lourdech. A přesouváme se do hlavního města, pražské kino Atlas hraje od 19:15 slovenský dokument Diany Fabiánové Hranice věrnosti a od 21:15 český film Adama Kůse Tahle party je dead.
3: Kulturistán.
4: Kulturistán.
3: Kulturní tipy Rádia Wave.
4: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
3: Kulturistán. Modeláři.
5: Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
4: Modelář, modelář.
3: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty. Společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
5: na rádiu Wave. Skeletons.

Hardlife a jejich kostlivci, ale i Noga RS s trackem Watch the News. Ti všichni už jsou za námi v 15 hodin a 38 minut. No a jako další v playlistu 15. hodiny jedna z novinek, britská zpěvačka Rose Grey, která je na hudební scéně už od svých teenage let, ale svoji debutovou desku nazvanou Louder Please vydala teprve loni těsně před 30. Nový single Clap to Your Arms je o divokém roce, který od vydání desky prožila, a taky o návratu do domovského Londýna a jeho nočním životě. Takže tady jedna z novinek, pak taky zahraje Annette X, A Nobody Listen nebo Haim.

Američtí Haim začali uzavírat 15. hodinu na Waveu. Těch posledních 10 minut si rozdělí litvínovská kapela A to mi nevadí, hondurasko-americká hudebnice Empress Of a taky projekt Šimona Kukače Virval. Potom nám už mezinárodní učitelé popu načnou playlist další hodiny. Posloucháte úterní odpolední on air a ze studia na Vinohradské ještě jednou zdraví Michal Lirý.

Léta. Koli Mango. Koli, tady bubliny umíme. Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

International Teachers of Pop a taky Sofia Kennedy začaly ukrajovat z programu 16. hodiny. Nás už za pár minut čekají Fasády, tedy ukázka z nového dílu. Zhruba o půl přijde Kulturistán a poví nám, kam dnes vyrazit za muzikou, a hned teď si dáme jednu z novinek v naší hudební rotaci. 23-letá americká popová hvězda Olivia Rodrigo právě vydala třetí desku You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. A v jejím tracklistu najdeme historickou premiéru. První featuring v její kariéře vůbec. V songu What's Wrong With Me se k ní totiž přidává sám Robert Smith, frontman The Cure, kterého Olivia jako velkou inspiraci zmiňovala už dřív. A o jejich společném vystoupení mluvila jako o splněném snu. Takže tady Olivia Rodrigo, Robert Smith, What's Wrong With Me.

0: 18 minut po 16. hodině. A teď na řadu přichází slíbená ukázka. Fasáda plná odlepující se folie, břečťanový mušketýr a budova, která se třese, když v ní poskočíte. Pragrovy kostky toho skrývají víc, než se zdá. Štěpán Bartl, vedoucí kempu, nám v nejnovějších fasádách prozradil, co se s ikonickou budovou stane a kam se kemp přestěhuje. My si teď pustíme ukázku, ale vy můžete celý díl najít na našem webu, v podcastových aplikacích anebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Já tady prozradím možná ne úplně veřejnou nebo tak známou informaci, a to je, že ty si vlastně i název kemp vymyslel a jsi jeho takovej tatínek, vlastně by se dalo říct. Tak co pro tebe vlastně tohleto stěhování, který teďka nastane, znamená?
2: Jo, ten název jsem vymyslel, a těch tatínků má kemp samozřejmě mnohem víc. Počínaje tady Adamem Gebrianem a Švejdou a Boháčem a dalšími. Ale je to samozřejmě konec jedné éry a je to nostalgie docela brutální i pro mě, protože já tady pracuju už asi 11. rokem, to znamená, že u toho procesu, pamatuju si, když byl IPR bez kempu a teďka samozřejmě celou tu etapu, kdy jsme ten prostor zabydlovali a báli jsme se, jestli sem někdo bude chodit, jestli to vůbec bude zajímat, co ten kemp, nebo co to plánování ve městě znamená, a teď můžem říct, že to lidi zajímá a určitě víc než před těma 10 rokama, takže je to velká nostalgie a samozřejmě ale se těšíme i na tu novou kapitolu, ale pak i zase na ten návrat do těch zrekonstruovaných kostek, které se to opravdu zaslouží.
1: No a máš třeba nějaký ty úplně fun fact o téhle budově, protože si myslím, že ji znáš jako své boty, jsi tady skoro každý den, tak co je na ní třeba zajímavého?
2: Tohle je známá informace, ale když se ta budova stavila, tak ona jako jak je zavěšená, tak se vlastně docela jako hýbe. Jo? To znamená, že už když ji stavili, tak se dělali legraci z Pragra, že když prostě na jedné straně, na jednom rohu vyskočilo prostě 10 dělníků, tak mu to na druhé straně budovy rozlilo kafe. My jsme to několikrát zkoušeli tady s kolegama v kempu, opravdu to tak funguje.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Dále!

0: fari spenti.
1: Judy a její labirinto v 16 hodin a 30 minut a před námi další Kulturistán.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní tipy Rádia Wave.
3: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
2: Kulturistán.
1: Slíbili jsme si koncertní pozvánky a tak tady mám hned dvě. Obě jsou pražské a ta první míří do pražského Tusculum, kde od 18.30 vystoupí Tomáš Niesner, český kytarista a zvukový umělec, pohybující se na pomezí fingerstylové kytary, ambientní a experimentální hudby. Vzešel z prostředí noise rocku a DIY scény a postupně si vytvořil svébytný soulový výraz, v němž propojuje akustickou kytarovou techniku s prvky českého folkloru, dronů, terénních nahrávek a jemné elektroniky. V pražském Tuskul od 18.30. A druhá pozvánka míří na Burzu, kde už za půl hodiny startuje benefiční mejdan pro sociální bydlení, které nese pořadové číslo 4. Vystoupí posthudba Blue Chesterfield, Neuwelt, Lidská hyena nebo kapela Meluzína. Platforma pro sociální bydlení slaví 13 let. Celý výtěžek, včetně honorářů účinkujících, půjde na podporu aktivit platformy pro sociální bydlení. Takže jestli se chcete zúčastnit těchto narozenin, tak už za půl hodiny v pražské Burze.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní tipy Rádia Wave.
3: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
2: Kulturistán.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Když zákon slouží jen mocným,
6: spalte jim pole!
7: Ne!
5: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
8: A má jméno?
9: On je Robin Hood.
5: Premiéra seriálu Robin Hood.
8: Nemůže se ukrývat věčně.
5: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek ode dneška na ČT2 a v iVysílání.

Pražská indie formace Midnight Swimmers nás posunula k další hudební novince v našem playlistu. Americká violončelistka, zpěvačka a producentka Kelsey Lou, původem ze Severní Karolíny, se vrátila po 7leté pauze se svým druhým albem So Help Me God. Nástupce ceněné desky Blood z roku 2019 propojuje soul, orchestrální pop, ambient i experimentálnější polohy. Na nahrávce spolupracovali mimo jiné Jack Arnoff, Kim Gordon, Sampa nebo Kamasi Washington. Z alba k nám do rotace doputovala závěrečná skladba Cutting of the Head of a Ghost. Na živé provedení téhle desky si v rámci So Help Me God Tour můžete zajít 18. listopadu do pražského klubu Meat Factory. Tak tady taková malá ochutnávka Cutting of the Head of a Ghost.

0: Turnstile doznívají v 16 hodin a 50 minut a my tak začínáme uzavírat další společnou hodinu úterního on airu. Ještě než načneme tu finální půlhodinku, zazní kanadský kolektiv Crack Cloud, britský producent Danny L. Hardle společně s Pink Panthers nebo pražská pětice Page Turners. To jsou interpreti na následující minuty.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

New Yorkští JJS a hned po nich duo Salem načali finále úterního On Airu na rádiu Wave. V našem playlistu zamíříme zase na chvíli k tuzemské muzice, i když asi nevznikala úplně tady. Smack One a jeho nedávná novinka Beverly Hills o jeho cestě do Spojených států. Pak nás taky čeká Amarey a nebo postpunkový Dry Cleaning.

V dnešním On Airu už jsem jednou Hradecký divadelní festival zmínil, ale rád bych se k němu ještě jednou vrátil, protože festival Regiony a Open Air jsou týdenní akcí, během které ožije celé město a má jedinečnou atmosféru. Na jedno místo se sjede spousta divadelníků z celé republiky i Evropy. V programu nechybí ani koncerty a tak tuhle akci doporučuji všem, kteří mají rádi divadlo, jak pouliční, loutkové, tak i výpravnou činohru nebo nový cirkus. A dnes je na programu například Portrét dámy v Klicperově divadle v režii Daniely Špinar nebo večerní koncert Jeleních lojů v divadle Drak. Celý festival pak pokračuje až do pátku 26. Tak pokud hledáte nějakou akci, kterou odstartujete prázdniny, Hradecký divadelňák je přesně to ono. No ale my už se teď vracíme, míříme zpátky do našeho odpoledního playlistu se švédským producentem Oli XL.

0: S raperem Kvesem jsme se zásadně přiblížili půl šesté a to znamená, že úterní on air končí. Co ale rozhodně nekončí, je další vysílání rádia Wave. Už za okamžik začne nové podhoubí, tentokrát o kontroverzním lovu kytovců, známém jako Grinda Drap, na Faerských ostrovech. Jak tahle tradice funguje, proč místní hájí a proč proti ní dlouhodobě vystupují ochranářské organizace? O situaci mluví český dobrovolník organizace Sea Shepherd Lukáš Matějček v podhoubí s Májou Kořenovou. V 18 hodin pak začnou šatníky a já bych vás ještě rád pozval k poslechu dnešního Impactu s Adélou Šponerovou od 20 hodin, které se tentokrát točilo kolem El Niña s vědcem Danielem Cortusem. Já už se teď opravdu loučím a uslyšíme se zase v sobotu ve víkendovém On Airu. Do té doby se mějte krásně a čus.
1: Podhoubí. O prostředí, ve kterém žijeme a o lidech, kteří nás inspirují. Podhoubí. Environmentální pořad Rádia Wave.
2: Na Faerských ostrovech se na konci května odehrál jeden z největších Grinda Drapů posledních let. Tradiční lov kytovců znovu vyvolal debatu o tom, kde končí tradice a začíná týrání zvířat. Přímo na místě byl i český dobrovolník mezinárodní ochranářské neziskové organizace Sea Shepherd Lukáš Matějček, který je dnes i mým hostem. Lov dokumentoval, následně byl zadržen policií a ve vazbě strávil noc i část následujícího dne. Je Grinda Drap přežívající tradicí, důležitou součástí faerské identity a využívání místních přírodních zdrojů, jak tvrdí jeho zastánci, nebo jde o praktiku, která v dnešní době nemá obhajobu a vyvolává stále větší a větší otázky kolem ochrany zvířat. Moje jméno je Magdalena Kořenová a vy posloucháte Podhoubí na Rádiu Wave.
1: Podhoubí na Rádiu Wave.
2: Dobrý den, vítám vás ve studiu. Mohl byste na začátek říct, co to ten Grinda Drap vlastně je? Můžeme našim posluchačům nějak přiblížit, čeho se tahle tradice vlastně týká?
3: Asi v první řadě bych rád zmínil, že se nejedná o festival, nejedná se o jednorazovou záležitost, ale o tradiční způsob získávání potravy na Faerských ostrovech, který má historii už ve středověku. V praxi to znamená, že ve chvíli, kdy se v okolí souostroví objeví stádo hlavně kulohlavců, kteří jsou primárním cílem, nebo i jiného druhu delfína, tak osoba, která je zodpovědná za ten lov samotný, se rozhodne, zda tomu lovu přistoupí nebo nikoli. To stádo je potom nahnáno pomocí různých plavidel do fjordu nebo na mělčinu až vlastně na určená místa, která jsou historicky vhodná k tomu lovu. A celé to stádo je vlastně natlačeno na pláž, kde je potom pobyto během několika hodin.
2: Takže tenhle lov není vázán na nějaký konkrétní datum nebo konkrétní období, prostě se to odvíjí od toho, kdy tam to stádo zrovna je.
3: Přesně tak. Samozřejmě máme v rámci roku období, kdy ty lovy jsou častější. Je to třeba způsobeno tím, že Faerské ostrovy jsou hodně na severu. V období zimy je tam téměř polární noc, což znamená, že i viditelnost na moři a potom ten samotný lov je daleko komplikovanější. To znamená, že ta pravděpodobnost se zvyšuje hlavně v období léta, ale máme i případy, kdy k lovu došlo v lednu, což bylo dost nečekané.
2: Máte nějaké údaje o tom, kolik kytovců ročně při těchto výlovech umírá?
3: Tady asi nebudu zmiňovat úplně konkrétní čísla, ale většinou to jde do přes 1000. Tak.
2: Kdy jste Grinda Drap viděl poprvé na vlastní oči vy? Dá se takový zážitek vůbec nějak popsat slovy?
3: Já jsem na misi na Faerských ostrovech byl letos poprvé a náš první Grinda Drap proběhl 4. května, jestli se nepletu. Byl to vlastně první Grinda Drap letošního roku. Při tomhle honu pobyli 125 kulohlavců. Popsat to slovy je asi dost náročné. Myslím si, že sám jsem nad tím přemýšlel hlavně ve chvíli, kdy jsem se na Faerské ostrovy vydával. Myslím si, že ty fotky a videa vypovídají za sebe a potom k tomu už vlastně člověk může opravdu jenom říct nějaké svoje osobní pohnutky, ale ten materiál sám o sobě vypovídá o tom, jak to vlastně probíhá a jaká tam je atmosféra.
2: Takže abych to tak trošku shrnula, vy jste tam byl teda necelý měsíc s tím, že to monitorování a dokumentování těchto lovů bylo vlastně hlavním smyslem celé cesty na Fárské ostrovy?
3: Ano, monitorování a dokumentování grindadrápu je hlavním cílem naší mise, kterou tam máme a s naší organizací. Nicméně jsme aktivní i v jiných oblastech, například čištění pobřeží od různých naplavených materiálů, hlavně pak rybářského vybavení a podobně. A jedna z našich dalších aktivit je sledování odpadového hospodářství, hlavně u potravin. A v rámci naší mise, podle toho, co tam je za dobrovolníky, praktikujeme dumpster diving a to jídlo potom zpracováváme, čistíme, třídíme a buď jsme z něj sami živi, nebo potom větší objemy darujeme armádě spásy, která potom to jídlo dál distribuje po ostrovech.
2: Když se vrátíme k tomu grindadrápu, lišil se v něčem lov 27. května, kdy vás společně s dalším dobrovolníkem organizace zadrželi?
3: Za sebe z informací, které jsem měl předtím, než jsem tam jel a po vlastně prvním grindadrápu ze 4. května si dovolím říct, že se to hodně lišilo. Obecně toho 27. byl pro nás hektický den, protože jsme měli několik hlášení o tom, že se grindadráp bude dít, což pro nás znamená se připravit, zabalit si veškeré vybavení a v rozmezí několika minut být v autě připraveni k výjezdu na lokaci, kterou dostaneme. Což se během toho 27. v průběhu dne stalo několikrát a až v odpoledních hodinách vlastně přišel ten poslední kol. My jsme dojeli na místo a běžně se nám stává, že jsme na místě jedni z prvních. Tentokrát už to tak nebylo. My jsme dorazili na místo, kde vlastně ta pláž už byla ohraničená policejní páskou. Už měli připravené háky, díky kterým vlastně kulohlavce nebo plískavice vytahují z vody na pláž, kde je potom usmrtí. A zároveň díky tomu, že to bylo i po dlouhé době v hlavním městě, v Tórshavn, tak tam bylo spousta lidí, kteří se přišli podívat na ten samotný lov, protože pro místní lidi je to kulturní událost do určité míry. Zároveň tam bylo i spousta turistů, kteří vlastně k tomu přišli úplnou náhodou. V průběhu toho prvního lovu my jsme zaznamenali poměrně velké množství porušení pravidel, ať už to bylo najíždění lodí vlastně na ty kytovce, kteří ještě vlastně nebyli na pláži, to znamená nějaké zranění lodními šrouby a spousta těch zvířat se dostala na mělčinu na skaliska, kde si vlastně trhali kůži a začali krvácet ještě předtím, než se jim někdo začal vůbec věnovat, když to zní samo o sobě dost strašně. Vlastně v průběhu toho prvního lovu my jsme dostali informaci o tom, že bude probíhat druhý grindadráp asi půl hodiny cesty autem. To znamená, že jsme vlastně náš tým rozdělili na dvě části a vyrazili jsme na určenou lokaci, kam jsme dorazili už vlastně po pobytí všech zvířat. Na místě jsme zjistili, že ten druhý grindadráp nebyli kulohlavci, ale byly to plískavice běloboké, což jsou menší zvířata a většinou k jejich lovu nedochází. Spíš je to tak, že se třeba připletou do skupiny těch kulohlavců a několik jednotlivců je pobyto s těmi kulohlavci. Tady to však bylo přes 130 plískavic, jestli se nepletu. My jsme v ten moment zdokumentovali, co jsme mohli. Zdokumentovali jsme transport těch zvířat do přístavu, kde jsou potom zpracovány. A v určitý moment jsem se vrátil zpátky do Tórshavn, abychom jsme doplnili zásoby a začali zpracovávat vlastně naše data. A v tu chvíli jsme dostali zprávu o třetím grindadrápu, který však nebyl vyhlášen veřejně, což pro nás bylo docela překvapující, protože většinou ty grindadrápy jsou hlášeny v různých článcích, v rádiu a podobně, protože se jedná o komunitní záležitost. Ten třetí nebyl komunikován. Já jsem tam s kolegou dorazil jako jeden z prvních ještě před vlastně velkou částí verlibářů, kteří se toho účastnili. A už při příjezdu nám začalo být docela jasné, že ten třetí grindadráp je v něčem hodně jiný. Hlavně v tom, jakým způsobem na nás lidi reagovali. A v tom, že neměli moc lidí, kteří se samotného lovu účastnili. Nebylo tam velké množství lodí, jako jsme viděli u předchozích grindadrápů. V tu chvíli, když jsme tam dorazili, tak jsme s kolegou připravili naše vybavení a vyrazili jsme pěšky na tu samotnou pláž, abychom byli schopni ten samotný masakr zdokumentovat. Což se nám podařilo, strávili jsme tam několik, možná desítek minut. Nicméně v určitý moment ta atmosféra na té pláži hodně zhoustla a my jsme většinou zvyklí na to, že nás ti velrybáři ignorují, nevšímají si nás, spíš to jsou lidé, kteří tomu přihlížejí, kteří na nás reagují většinou hodně negativně. A nicméně tady při tom lovu to byli velrybáři, kteří fyzicky začali zastrašovat.
2: Mm-hmm.
3: A my, protože máme jasná pravidla, jak se v těchto situacích chovat, tak jsme vlastně z té situace ustoupili. Snažili jsme se tu situaci deeskalovat a z pláže jsme ustoupili zpátky k našemu autu. V tu chvíli jsme zjistili, že ta pláž je už obehnána policejní páskou a když jsme vlastně se zabalili, sedli si do auta, tak naše auto vůbec stoupilo asi 20 lidí a zablokovali nás třemi auty. A vlastně nás nikam nepustili a čekali, až dorazí policie.
2: Takže to samotné zatčení bylo za to, že jste byli na pláži předtím, než se to tam obehnalo tou policejní páskou, jestli tomu tak rozumím. Protože ještě abych to dovysvětlila, tak vy jste byli tedy zatčeni za narušení lovu, což Faerský zákon o grinda drápu výslovně zakazuje.
3: Přesně tak. Vlastně, když docházelo k tomu zatčení, tak vzhledem k tomu, že my máme poměrně dobrou přípravu, co se týče těchto situací. A i při těch lovech jsme v velice úzkém spojení vlastně s naší koordinátorkou. Tak už když jsme vstupovali na tu pláž, tak jsme si zaznamenali, že ta pláž není označená, že není nijak ohraničená. Vlastně jsme zastavili ne přímo u té pláže, ale lehce s odstupem, tak abychom nebyli úplně v centru dění. Nicméně, když jsme se vraceli, tak tam ta páska už byla. Při tom zatčení, když jsme se teda dotazovali policistů, za co nás zadržují, tak první reakce byla, že neví, což pro nás bylo dost nečekaná odpověď. Nicméně jsme se potom dozvěděli, že k tomu zadržení došlo vzhledem k tomu, že jsme narušili ochranné pásmo, které je okolo té pláže vytvořené právě proto, aby tam nevstupoval nikdo, kdo tam nemá oprávnění být. Nicméně tady si myslím, že je dobré zmínit, že my nikdy nevstupujeme nikam, kde nejsou jiní lidé, kteří by tu situaci sledovali, řekněme, zpovzdálí. A my i na té samotné pláži jsme byli obklopeni několika místními lidmi, kteří tu situaci celou pozorovali. Jednalo se hlavně o děti v pubertě. Takže i při tom samotném zatčení jsme si nebyli jistí, co přesně jsme porušili, a až po několika hodinách na policejní stanici jsme se dozvěděli, že k tomu zatčení došlo za porušení toho ochranného pásma. Nejprve se nás snažili přesvědčit o tom, že jsme překročili tu pásku, která tam při našem návratu k autu už byla. Nicméně my jsme měli videozáznamy a fotozáznamy o tom, že ta páska tam nebyla ve chvíli, kdy jsme dorazili. A k tomu nám bylo potom už pouze řečeno, že to ochranné pásmo bylo vyhlášeno v rádiu člověkem, který je za ten grindedráp zodpovědný. Nicméně to vyhlášení bylo ve faerštině na jednom kanále, to znamená poměrně limitující pro nás toto sledovat, protože nikdo z dobrovolníků faersky plynně zatím nemluví.
2: Vy jste byli den na to vlastně propuštěni za zaplacení 1000 dánských korun, což je zhruba 3250 korun českých. Hrozí vám teď aktuálně ještě něco dalšího, například zákaz vstupu na ostrov?
3: Pro mě a pro kolegu, kteří jsme v tom vězení byli, už nic nehrozí. V průběhu řešení celé této situace jsme očekávali, že dojde k vyhoštění, ke kterému nakonec nedošlo. Nicméně celá ta situace i na policejní stanici pro nás byla dost neuchopitelná a překvapivá, řekněme.
1: Podhoubí s Májou Kořenovou na rádiu Wave.
2: Jen den před tímto lovem faerský parlament jednomyslně odhlasoval, že se grindadráp vyjímá ze zákona o ochraně zvířat. Sice tak nadále platí výhradně specializovaný zákon o grindu, ale obecná ochrana zvířat se na lov tedy nevztahuje. Myslíte, že tuhle celou skutečnost a ty tři lovy v jeden den ovlivnila právě toto rozhodnutí, nebo zaznamenal jste tam, že se o tom třeba rybáři bavili, nebo že by na to nějak upozorňovali?
3: Tady bych akorát asi mohl nějakým způsobem spekulovat, jak to na mě celé působilo. Myslím si, že ten lov samotný byl akorát hodně velká náhoda, protože, jak jsem již zmiňoval, tak ty samotné lovy nejsou nějak dopředu organizovány, jedná se opravdu o spontánní akci ve chvíli, kdy v okolí souostroví se objeví skupina ať už kulohlavců nebo plískavic.
2: Faerské zákony tvrdí, že zvířata tady musí být usmrcena rychle a efektivně a jak už jste zmiňoval, na schválených pobřežích a mělkých vodách zátok a navíc pod dohledem volených osob. Vy už jste nějaký ty přestupky, který jste tam viděl, zmiňoval, ale vypíchl byste ještě něco dalšího?
3: Když jste se na tuto otázku začala ptát, tak první, nad čím jsem přemýšlel, jak moc do detailů můžu jít, abych netraumatizoval posluchače, protože si to sám zpracovávám. Ale to, co jsme viděli jako legitimní postup při grindedrápu, je, že verlibáři ve chvíli, kdy to stádo je na mělčině vlastně před tou pláží, kde se ten samotný grindedráp potom uskuteční, tak verlibáři mají připravené háky s dlouhými lany. Oni naběhnou do vody, do mělčiny, kde ty zvířata vlastně jsou nahnána. A ten hák vlastně vloží do dýchacího otvoru a skupina verlibářů toho jednotlivce vlastně vytáhne tímto hákem na pláž, kde má být v prvním momentu páteřním kopím ochromen a ve chvíli, kdy dojde k přerušení páteře, tak je mu vlastně téměř uříznuta hlava. Hlavně při tom třetím lovu jsme zaznamenali to, že verlibáři vlastně ty háky téměř vůbec nepoužívali. A myslím si, že to bylo zapříčiněno i tím, že při tom třetím lovu se nejednalo o kulohlavce, kteří jsou znatelně větší než plískavice. Ale zaznamenali jsme to, že ty plískavice za ocasní ploutve vytahovali na pláž nebo na mělčinu, kde jim rovnou vlastně uřezávali hlavy. Což vlastně neodpovídá ani těm pravidlům, kteří oni si nastavují a pro nás tohle to vlastně bylo důležité zaznamenat, abychom o tom mohli potom dále minimálně víc diskuzi.
2: Mohl byste ještě jednou přiblížit, kolik teda celkově během tady toho jednoho dne zemřelo zvířat? Protože podle mě jsme neříkali žádný konkrétní číslo. Chápu, že se tam liší nějaký oficiální statistiky. Já, co jsem koukala, tak existuje i přímo vládní web, na kterém se uvádí právě statistiky z grindu, z grinda drápu. Máte vy nějaký konkrétní čísla?
3: Je to velkou součástí toho, co my tam děláme. Přesná dokumentace počtu zabitých zvířat, protože dlouhodobě víme, že v rámci oficiálních statistik nevystupují novorozenci, nenarozená zvířata a podobně, kteří jsou toho samozřejmě součástí. V tuhle chvíli u sebe nemám přesné číslo, nicméně, jestli se nepletu, tak během toho prvního grindedrápu v Torshaven bylo zabito přes 400 kulohlavců a potom v těch dvou dalších grindedrápech se jednalo o řádově 150 plískavic na obou, to znamená přes 700 zvířat v jeden den.
2: Co je důvodem, že se do statistiky nepočítají březí samice a mláďata? Je ten důvod ten, že je potom nemůžou konzumovat?
3: Začnu tím, že to je spekulace a čistě můj osobní pohled. To, co já jsem se doslechl od verlibářů, je to, že se plody a novorozenci nejedí. To, co já jsem na vlastní oči viděl, bylo to, že se verlibáři velice vehementně snaží zakrýt jakékoliv stopy březích samic, plodů, novorozenců, protože předpokládám, moje spekulace, že i pro spoustu místních lidí je tohle to kontroverzní a proto se snaží tohle to minimalizovat v veřejném prostoru.
2: Faerské úřady dlouhodobě tvrdí, že lov je z ekologického hlediska udržitelný. Argumentují tím, že populace kulohlavců v severovýchodním Atlantiku činí zhruba 380 tisíc jedinců, z toho asi 100 tisíc čistě jenom v okolí Faerských ostrovů, zatímco průměrný roční úlovek se v posledních 20 letech pohyboval kolem 600 zvířat, to jsou čísla, které jsem našla právě na tom vládním webu. Jak se na tato čísla dívají mořští biologové a organizace, se kterými spolupracujete? Je ten spor hlavně o etiku lovu, nebo existují i pochybnosti o jeho dlouholeté udržitelnosti?
3: Já za sebe můžu říct, že ta debata se vede, že tam jsou argumenty, které zohledňují udržitelnost lovu. Já jsem se sám setkal s velkým množstvím místních lidí, hlavně při grindedrápech, kteří udržitelnost berou jako jeden z hlavních argumentů pro to, proč v tom můžou pokračovat. Myslím si, že spousta místních lidí bere množství zvířat, které jsou usmrceny během grindedrápu, považují za marginální oproti číslům celkové populace. Zároveň hodně argumentují tím, že to je etické, protože ta zvířata mají hezký život a vlastně až na úplném konci vlastně jsou zabita, ale že

0: vzácných přírodních zdrojů. Jedná se dnes již čistě o kulturní dědictví a symboliku, nebo je lov pro obyvatele ostrova ekonomicky významný? Jakou roli tam má tady ta ekonomická stránka?
1: Zase to budou čistě moje osobní spekulace a zážitky a zkušenosti z mého pobytu na ostrovech. Primárně je grindedráp prezentován jako neekonomická aktivita. Má se jednat o komunitní záležitost a my to vidíme při monitorování těch grindedrápů, kdy jednak to samotné nahánění celého stáda do fjordu probíhá za pomocí všemožných plavidel, která jsou zrovna v tu chvíli k dispozici a lidí, kteří jsou zrovna v tu chvíli k dispozici. Nám se třeba při prvním grindedrápu podařilo zaznamenat vodní skútr, který byl součástí té flotily, a plachetnice, různá malá motorová plavidla a podobně. A i potom při samotném bourání těch zvířat je to rozděleno na skupiny lidí podle toho, kdo se účastnil toho samotného lovu, popřípadě komunita, v jejíž jurisdikci se ten lov samotný konal. Potom následují lidé z širšího okolí, až úplně na konci je vlastně to místo, kde ty zvířata jsou připravená vlastně ke zbourání, otevřeno pro úplnou veřejnost, což znamená, že se jedná opravdu o komunitní záležitost. Minimálně takhle je to prezentováno. Nicméně nám se podařilo zdokumentovat, že i místní supermarkety několik dní po samotném grindedrápu maso nabízejí. Máme to fotograficky zdokumentováno z několika míst, což, jak jsme se dozvěděli, by se dít nemělo. Nicméně velkým argumentem pro ně je současná ekonomická situace celého světa, zdražující se potraviny. Tohle jsou argumenty, které my jsme si vyslechli od lidí při těch samotných lovech. Oni to berou jako zdroj masa, na který mají právo. Tady bych se asi vrátil k té části, kde jsme se bavili i o jiných aktivitách v rámci té kampaně. Já jsem již zmiňoval, že z naší strany probíhá dumpster diving, což je vlastně vybírání potravin z kontejnerů, hlavně u supermarketů a podobně. A je to vlastně jeden z argumentů toho, proč vlastně by se ten grind nemusel dít, protože nám se s kolegou za měsíc květen podařilo nazbírat přes 1000 kilo potravin, které jsme potom následně byli schopni distribuovat přes armádu spásy, po případě jiné kanály, po případě posloužily nám vlastně na misi. A tady to jasně ukazuje to, že ty ostrovy, aspoň z mého pohledu, úplně nestrádají. Je to vlastně, Faerské ostrovy jsou nějakým způsobem svázány s Dánskem. Z mého pohledu se tam lidi mají poměrně dobře. Nová auta, domy, supermarkety rozhodně nestrádají natolik, aby to vypadalo, že opravdu potřebují pokračovat v této tradici.
0: Když jste se bavili s těmi obyvateli, narazili jste spíše na argumentující strany a obhajující, nebo jste narazili i na lidi, kteří s tím výslovně nesouhlasí?
1: Tohle je hodně zajímavá otázka. Obecně proti tomu lidi na ostrovech nevystupují, protože by čelili dost pravděpodobnému vyčlenění vlastně ze společnosti. Nicméně při našem pobytu jsme zaznamenali ať už různé nápisy nebo samolepky na různých místech, které se vymezují proti grindedrápu, a asi největším překvapením pro nás byl hoch, kterého jsme potkali při prvním grindedrápu toho 4. května, který poměrně otevřeně hovořil proti grindedrápu. Vlastně byl tam se svými vrstevníky, kteří vystupovali poměrně agresivně proti nám. Tu chvíli to bylo poměrně zajímavá situace, protože, jak jsem již zmínil, většinou verlibáři předstírají, že tam nejsme, nevšímají si nás, ale jsou to hlavně přihlížející a hlavně pak děti, které vystupují aktivně proti nám, verbálně na nás útočí, snaží se stát před fotoaparáty a kamerami, tak, abychom nebyli schopni dokumentovat vlastně, co se děje. Sea Shepherd velice dobře znají, považují nás za úhlavního nepřítele.
0: Co vás při vzpomínkách na ten celkový lov a tuhle vaši zkušenost, co vás zasáhlo nejvíc?
1: Nám se při tom prvním lovu toho 4. května podařilo dostat do toho přístavu, kde vlastně byly ta jednotlivá zvířata připravená k rozbourání. Tam to probíhá tak, že ti kulohlavci jsou vytaženi jeřábem z vody a potom bagry rozmístěny po přístavu. V prvním momentu jsou vyvrženy a ty zvířata oplachují vodou. Přijede na Faerských ostrovech, existuje organizace, která se zabývá výzkumem kytovců

0: vodních živočichů. Oni z těch zvířat odebírají vzorky, většinou jsou to kusy čelistí, oči, části ploutví a podobně, které potom analyzují. A vlastně celý ten proces trvá někdy i přes 10 hodin. A nám se v jeden moment v brzkých ranních hodinách podařilo do toho přístavu dostat, abychom ty jednotlivá zvířata spočítali. V tom přístavu jsme našli i kontejner, ve kterém právě byla schována mláďata, ať už nenarozená nebo čerstvě narozená. A to byl pro mě asi nejintenzivnější moment, kdy jsme přišli k tomu kontejneru a z toho kontejneru visela malá ocasní ploutev dost pravděpodobně nenarozeného mláděte.
1: Vaším cílem bylo zdokumentovat průběh Grinda drápu, abyste následně dokumentaci mohli předat zástupcům Evropské unie. Podařilo se to?
0: Pokud vím, tak ano. Vlastně mojí rolí při té samotné misi je získávání fotografií a videozáznamů těch jednotlivých lovů a porušování jednak pravidel, které jsou nastaveny v rámci toho Grindlo a i mezinárodních pravidel o týrání zvířat. Což se nám podařilo, my jsme ty materiály předali naší koordinátorce, která potom tohle zpracovává s dalším týmem, který potom komunikuje v rámci Evropského parlamentu a dále.
1: Co vás čeká dál? Pojedete tam znovu, tady po těch všech zkušenostech?
0: Asi ano. Já jsem přesvědčen o tom, že je důležité o tom informovat, je důležité to dostávat do veřejného prostoru. Teďka už vím, co mě čeká, myslím si, že ty největší extrémy, doufám, mám za sebou. I v rámci Sea Shepherd, tak jsem aktivní tady v české pobočce a i na jiných misích jsem aktivní a doufám, že se mi podaří se v brzké době dostat na další misi.
1: Když vaším cílem této mise bylo zdokumentovat průběh, tak jaký cíl máte dál?
0: Osobní?
1: Osobní.
0: Dál lidi vzdělávat a komunikovat o věcech, o kterých se dostatečně nemluví. Jednou z našich hlavních misí tak je monitorování lovu krylu ve vodách Antarktidy. To je něco, co je mi též hodně blízké a myslím si, že by se to mělo komunikovat a dostávat do veřejného prostoru víc, než tomu tak je v současnosti.
1: Moc děkuju za rozhovor.
0: Já děkuju.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Radio Wave.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky na rádiu Wave.
3: Krásný den, milí posluchači Šatníku. U mikrofonu je Veronika Dušková.
4: A taky Veronika Rupre, zdravíme vás.
3: A my vás vítáme u nové epizody, která je už druhá z naší série Poklady, kde se společně podíváme na nějaké naše speciální kousky, co máme ve skříni. Minule jsme probrali stoleté šaty, které Veronika má po svojí prapratetě. A dneska se podíváme na můj speciální kousek a bude to mnou šitý korzet. Je to určitě nejsložitější, nejprasnější věc, kterou jsem kdy ušila. Určitě je za ním přes 100 hodin práce. Zároveň si řekneme i něco o korzetech, o jejich historii, jestli nás baví nebo ne.
4: Mně se hrozně líbí, že vy jste na tuhle tu naší novou rubriku Poklady zareagovali strašně pěkně. Musím říct, že vlastně jsem nevěděla, co čekat. Trochu to pro mě bylo zvláštní mluvit o něčem jako o jedné věci z mojí skříně, i když takové velmi speciální, ale vlastně mluvit o jedné věci tak dlouho. A ten výsledek se mi strašně líbí. Jednak vy píšete, že je to fajn, že vás to bavilo. A druhá mi došlo, že to je vlastně takový jako opak té rychlosti té mody, že se fakt jako zavrtáme z jednou věcí do hloubky, popovídáme si o spoustě věcech a že vlastně to může podpořit i nějaký jako pohled na tu módu, která je takovej klidnější, méně hektický, fakt se vlastně poradovat s nějakou věcí, uvědomit si, co všechno znamená, přemýšlet o ní a věnovat se jí dlouhou dobu. Takže mám radost, že posluchačstvo Šatníků tohle to chce a přidáváme teda teď druhý takovýhle díl a teď je to teda o věci, kterou přinesla vedu Veronika Dušková. Ten korzet je strašně speciální, vy už jste ho mohli trošinku vidět vlastně v Šatnících z vedu, ale to byla právě jenom jako fotka a pár slov. A mně to přijde hrozná škoda, protože ten korzet dal strašnou práci. Takže jestli vás baví korzety, zajímá vás, jak se třeba šijou ručně, co všechno můžou znamenat pro dnešní mladou ženu, pro dnešního mladého člověka, tak určitě jste u správného dílu Šatníků. Vítejte.
0: Šatníky. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
4: My jsme teda dnes přinesli každá jeden korzet. Ty máš ten speciální, v tomhle případě ten ručně šitej, ten vymazlený, ten pracnej. A já jsem přinesla protipol, korzet, který jsem udělala takhle klik. A on přišel balíčkem teda ze Španělska, takže to nebylo jako tak daleko a byl vyrobený ve Španělsku, takže se nepřipadám tak hrozně. Nicméně byl to prostě takový ten rychlej nákup online, věci, která mi přišla šíleně cool a okouzlila mě na první pohled. Jo, tak dneska si je tady zanalyzujeme a myslím, že jsou takový dva protipóly a jsem zvědavá, jaký to bude. Mm-hmm. Tak pojď mi říct něco o tom tvém korzetu. Mm-hmm. Kdy jsi vůbec pojala nápad, že potřebuješ korzet?
3: Asi by mě tohle nenapadlo, že si ušiju korzet. Nebo šila jsem si korzetové maturitní šaty s košíčkama, tak to vlastně, to byl takový můj první korzet. A to bylo hodně pracné, to nebyl obyčejný plochý korzet bez těch košíčků. A to mi bylo 18. To byla velká šicí výzva, to vlastně, na to jsem zapomněla, že to byl taky korzet.
4: A to byly maturitní šaty,
3: to byly maturitní šaty. Potom jako korzety úplně nejsou něco, co bych nějak potřebovala ve skříni, ale dostali jsme to za úkol ve škole. A měli jsme na to půlku semestru na ušití jednoho korzetu. A měli jsme právě šít nějaký historický korzet a tím, že jsme měli odbornou pomoc našich učitelů, tím, že jsme na to měli fakt hodně času, tak já samozřejmě jsem si tam namyslela úplně ty nejtěžší věci, protože jsem si říkala, jako kdy jindy v životě budu mít tolik času na to ušít si korzet. A ještě já vždycky ve škole, já jsem studovala teda design oděvu na Vošce v Brně a vždycky, když jsme tam něco šili, tak jsem se snažila vymyslet tam co největší výzvy, abych udělala co nejvíc chyb, na který se můžu potom doptat, zjistit, proč se to tak dělá, proč se to nedělá. A tohle byl stejný případ i u tohohle korzetu. Takže vzniklo to tak, že jsme to měli zadané ve škole. Nemusela jsem ale teda určitě to udělat takhle složitě. Co bylo složité na tomto korzetu? Bylo určitě, že to není korzet jenom do pasu třeba, to je celkem složité, že potom vlastně od pasů se dál rozšiřuje, tak to je jedna z výzev. Potom ty asi nejjednodušší korzety, nejsnadnější na ušití, to jsou takové ty, co začínají pod prsy, že tam nejsou ani žádné košíčky nebo nějaká vypouklost na prse. Potom jsem si tam vymyslela, že určitě chci zapínání vepředu, že je tam všitá taková lišta, aby se to snadněji oblékalo. Takže to bylo celkem náročné tam šít.
4: Takže nemáš jenom šněrování vzadu, ale máš i zapínání vepředu na takový, jako, jak se mu říká, háčky?
3: No, jo, já tomu říkám bobíky, ale to určitě není správně.
4: Technický
3: věc. Já tomu říkám lišta nebo bobíky. Mm-hmm. To bych mohla vědět. Další věc, co jsem si tam vymyslela, byly košíčky, takové trojúhelníčky všité, co dělají na prsou tu vypouklost. To se mi strašně líbilo a přišlo mi to hrozně složité a prostě jsem to hrozně chtěla udělat. A nejenom, že jsem tam teda si vymyslela tyhle košíčky, ale taky jsem se rozhodla je celý prošňůrku. To je tady technika, která se používá asi hlavně u korzetu a slouží k tomu, aby je vystužila a zároveň nějak obzvláštnila, zkrásnila. Dělá se to tak, že se mezi dvě vrstvy látky všije bavlněná šňůrka. Touhle technikou se můžou dělat i různé obloučky, proužky, různé křížky. Vím, že jako fakt někdo dělá i jako obloučky, to vůbec nechápu, jak tam tu šňůrku potom strčíte. Ale i ty jednodušší motivy, tady mám vlastně i takový oblouček.
4: Mm-hmm,
3: ale
4: takže vlastně uděláš tunílek.
3: Udělám
4: tím
3: tunílek
4: protáhneš,
3: a tím protáhnu šňůrku.
4: Yeah. Super.
3: A takhle jsem našňůrkovala právě ty košíčky a potom i ten přední díl jsem vyzdobila nejen teda tunílkama s klasickýma kosticema, ale i takovýma, tady takovou elipsou šňůrkovou, na kterou jdou takový proužky. A myslím si, že to dělá krásný efekt. Je to takové decentní a zároveň zajímavé a hodně mě to bavilo dělat.
4: Ono, jak je to v té jedné barvě, tak to nejdřív z dálky vypadá strašně jednoduše a pak, když se člověk zadívá a začne vnímat ty detaily, tak uvidí tu ohromnou horu práce a ten čas, který je tomu věnovaný, že je tam vlastně zdobení, který je součástí konstrukce, vlastně chytře udělaný a pak je tam ale i právě to zdobení jako přidaný, ale nepůsobí to vůbec jako přeplácaně nebo přehnaně, je to strašně, strašně decentně a hezky chytře udělaný, je to fakt krásný korzet, pořád se mi líbí víc a víc, čím díl se na něj dívám. Kolik času se s ním, ještě tady vidím, že on má vlastně podšívku, jasně, kolik času se s ním takhle jako vlastně trávila a jaký ten čas pro tebe byl? Jakože
3: no, určitě to bude přes 100 hodin. Ale byl to super, super čas. Také jsme to trávili s holkama na šicí dílně ve škole. Čas jsem teda i došívala doma nějaký ty ruční věci, ale hlavně ve škole. To byly krásný časy. A zároveň i ten čas tomu přidává to, že jsem takovýhle korzet šila poprvé, že jsme na něj rýsovali střih, to bylo hrozný teda. To vůbec nefungovalo, protože to prostě je na tělo a to nedoporučuji.
4: No, je to 3D věc a ty ji musíš namalovat v ploše. Mm-hmm.
3: Takže kdybych už třeba měla osvědčený střih a nedělala to poprvé, tak určitě se to dá zvládnout za mnohem kratší čas, ale já jsem si to i užívala, věděla jsem, že na to mám ten čas a jsem to brala ne jako, že si něco užiju do skříně, ale že nabídu nové schopnosti.
4: Mm-hmm. Pojďme teď teda k těm příležitostem. Já ještě bych se chtěla vrátit k tomu maturitnímu plesu, protože když jsi to řekla, tak mi úplně došlo, že to vlastně možná je ta první příležitost vzít si ten korzet nebo ta první korzetová zkušenost pro spoustu lidí, že ta maturita, ten maturiťák, to je taková ta možná první chvíle, kdy si někdo jako nechá ušít šaty, nebo jo, že pořídí si nějaký speciální, nebo si je nechá přešít. Já jsem teď byla u Švadlenky, tam přišla taková holka a měla jako fakt takovou večerní robu, jako hrozně cool, a řekla, že si ji koupila v sekáči a že jí není a nechávala si ji tam právě přesně jako upravit, aby to jako sedlo, jo. A to byly přesně takový ty šaty, že já nevím, to kdyby si nechávala šít, tak za to utratí spousta peněz a hodně času a ono prostě takhle, jo, ty úpravy, to je úplně super. Takže Proč si vlastně třeba ty, nebo s čím vlastně do toho ty holky jdou, do toho maturiťáku v tom svém prvním korzetu, jak se tam cítí, jak to jako funguje, proč vlastně do toho holky jdou třeba na maturiťáku? Já jsem třeba nešla do korzetu, jo, ale spousta mých spolužaček taky šlo jako do korzetu na maturiťáku. Proč myslíš, že vlastně ten maturiťák a ty korzetový šaty jsou jako provázaný?
3: Tak super je, když šaty jsou na to šněrování a to bez těch kostic asi nejde, protože bez těch kostic, když se to sešněruje, tak se to tam vzadu krabatí. Takže asi si myslím, že to souvisí s tím šněrováním, což je úplně geniální věc na ty společenské šaty, že si to přizpůsobíš té své postavě, když se najíš, tak si to trochu povolíš. Takže bych řekla, že s tím to souvisí a zároveň to krásně tvaruje postavu, zároveň většinou pod ty šaty si nechceme brát podprsenku, takže potom se tam hodí, když jsou tam ty vystužené košíčky už s kosticema. Takže to si myslím, že budou ty důvody.
4: No mně přijde, že to je taková první příležitost, kdy jako si ta už dospělá žena, že jo? Někdo maturuje v 18, někdo ve 20, někdo v 19, ale to je taková ta první velká jako ženská a prezentace té ženy, pokud třeba, ale může to být i někoho, kdo se identifikuje jako žena, anebo někoho, kdo se neidentifikuje jako žena, ale zbožňuje to, jak vypadá ženské nebo běžně brané jako ženské oblečení. Takže je to vlastně fakt taková první, bych řekla, demonstrace jako té siluety nebo té jako aspirace k téhle té klasické feminní siluetě, což mi přijde hrozně roztomilý. Jak ses v tom cítila tenkrát? Měla jsi pohodlnej ten korzet?
3: Jo,
4: byl to dobrý?
3: Měla jsem pohodlnej korzet.
4: Jo,
3: oni ty korzety, hlavně když jsou do toho pasu, tak já bych vůbec neřekla, že je to nějaká nepohodlnost. Spíš
4: fakt,
3: když jsou jako delší, tak už potom se člověk jako těžko zaváže třeba botu,
4: nebo
3: těžko
4: tancuje,
3: se ohne prostě přes ty, nebo tancuje, těžko se ohne přes ty kostice, které jsou jako už pod tím pasem. Ale můj teda korzet byl do pasu a bylo mi v tom skvěle, bylo to super. A všichni mi ho chválili, říkala jsem, že jsem si to ušila. Jo, to byla moc hezká doba a vlastně si pamatuju, že jsem to hodně sdílela, ten průběh toho šití na Instagramu, tak jsme to tam řešili s lidma, jaký se mám dát ramínka a rukávky, jestli mám dát, takže to bylo hezký si ušít jednou takovýhle velký šaty. Dost jsem to overfinkovala, jestli teda si mám ušít ty šaty z toho plastového tylu z několika metrů, protože se snažím vždycky šít nějak udržitelně a tohle zrovna prostě bylo obrovské množství látky, která určitě není nějaká, která je z ropy prostě, ale řekla jsem si, že si to zasloužím prostě.
4: Užít si
3: šaty z toho tylu a taky jsem si řekla, že je budu pronajímat a že potom to nebude prostě
4: jednorázová věc. A děláš to pronajímat?
3: No, nebyla jsem s nimi spokojená samozřejmě. Hodně věcí mi na nich vadilo. Takže jsem k tomu neměla odvahu a potom asi za 2 roky až byla jedna příležitost, kam jsem si je chtěla vzít a řekla jsem si, že je teda celý rozdělán a ušiju ten korzet úplně znovu, protože mě se tam nějak začalo odlepovat lepení a ještě ten tyl jsem nestřihla po osnově, takže se to tam tak začalo divně krabatit, jako normální člověk by si toho asi nevšiml. A možná ještě vlastně podšívka té kolové sukně nebyla kolová, takže když jsem se točila, tak ten tyl prosvítal na tu podšívku, která ale na rozdíl od toho tylu, který dělal krásný zvoneček, krásnou sukínku, tak ta podšívka na rozdíl od té sukínky zvonečku byla prostě takový tubus. Takže když jsem se točila, tak jsem prosvítal tubus a pak sukínka mě to prostě hrozně štvalo, takže jsem ještě
4: perfekcionista.
3: A našla jsem v sekáči takový olivově zelený šaty, který jsem si řekla, že přešiju, že je použiju jako počívku k těm šatům, který jsem chtěla úplně stejný, ale lépe udělat znovu. Takže to byl můj plán, to takhle přešít, ale pořád s nima nejsem spokojená, tak abych je pronajímala. Jednou teda se to stalo a nikdo si nestěžoval samozřejmě, ale prostě to
4: ještě
3: tam vidím.
4: Ještě je to work in progress.
3: Ano.
4: Ještě to přijde.
3: Možná je přešiju po třetí a pak už je budu někomu půjčovat.
4: Jo, a tak já myslím, že to je hrozně těžký to udělat dobře, když to dělá někdo poprvý. Jakože přesně, že tím jako sbíráš ty zkušenosti. Takže vlastně tenhle ten korzet, ten školní, ten vymazlený, ten už byl vlastně druhej, že jo, který si dělala, takže už si nějakou zkušenost měla a udělala si nějaký volby. A tak sdělala jenom ten korzet, což je taky jako
3: a bylo na
4: něj
3: hodně času.
4: Že jo?
3: Na to druhý přešití, tak tam mě právě čas mi nepřál, protože jsem to musela stihnout do té akce a já jsem to měla ještě rozstříhaný prostě večer předem. Jo. Klasika, ještě v autobuse jsem to tam nějak šmrdlila. Takže tady na to bylo hodně času. A tady u toho korzetu musím fakt říct, že u toho historického, toho druhého, co jsem šila ve škole, že fakt mě na něm skoro nic neštve. A to je málo věcí, co jsem ušila, o kterých tohle můžu říct. Že fakt jako mě na něm fakt skoro nic neštve. Štve mě tady ta šňůrka.
4: A k čemu ho nosíš? Jak ho nosíš? Takže tohle to je ten tvůj dospělý, jako už jako korzet, se kterým jsi spokojená, tak jako jak takový korzet funguje v tvém životě? Jako k čemu je určený teda?
3: Jako snažím se využít každou příležitost, moc jich není, kam se ho můžu vzít, takže teď jsem si ho vzala třeba na přehlídku, na dotek ve Zlíně, měla jsem ho na koncertě jedné skupiny, The Last Dinner Party, oni hodně nosí korzety, takže to si myslím, že hodně se dělo, to jsem měla radost, že zrovna ten korzet mám. A měla jsem, myslím, nějakou poslední zkoušku ve škole, jako by slavnostnější. A taky, ale ho nosím někdy, když se potřebuju soustředit doma. Protože v tom korzetu já se vždycky tak krásně narovnám. A krásně se narovnám a nemůžu prostě lenošit v tom korzetu. Takže když jsem se třeba potřebovala naučit na nějakou těžkou zkoušku, nešlo mi se soustředit, tak jsem si taky dávala tenhle korzet.
4: To je strašně legrační. To je super. To by mě vůbec nenapadlo. To je skvělý. A jak ho nosíš? Přes něco nebo na tělo, nebo jak ho vlastně styluješ ten korzet?
3: Jo, měla jsem ho několikrát na halenku, takže to se mi moc líbilo, přes něco oversized, a měla jsem ho i na těle několikrát. To mi taky bylo dobře. Dělá super prsa. Většinou pod nějakou tu košili spíš častěji, protože zase bez něčeho pod tím je to jako hodně takový odvážný na mě. A většinou s nějakou sukní, ale i s džínama to vlastně vypadá dobře. Mám jeden takový zvonový a s tím se mi to líbí. Takže šaty, sukně, i džíny. Všechno už jsem vyzkoušela.
4: Super. Tebe teda netísní to, když se stáhneš, jakože ti to nebrání v dýchání, že jako nemáš pocit, že by tě to nějak jako omezovalo v tomhletom? Jakože to stažení ti jako vyhovuje, jo?
3: Asi jo, asi mi to nevadí. Jako když je člověk v klidu, tak mu to nevadí. Problém nastává, když se třeba zadýcháš do kopce nebo máš úpal, prostě je strašný vedro. To se mi právě stalo teďka v létě, že jsem měla teda svůj šněrovací top, který normálně je mi v tom úplně skvěle, cítím se skvěle, ale my jsme prostě šli do kopce, docházela nám voda a to úplně se začala takhle dýchat prostě a furt jsem si to povolovala, nebylo to furt dost a úplně jsem cítila, jak se mi zvětšuje ta hruď a pořád se do toho nevejdu. No tak v takovýchhle situacích to není příjemný mít něco takhle uplýho, ale spíš jsem nikdy neměla problém ani na tom plese, když jsem tancovala, že by mi v tom nebylo pohodlně. Ale je to i takový v něčem příjemný se tak jako
4: Já to právě sleduju, že hodně lidem je to příjemný, že se cítí dobře, že něco jako drží, že se nemusí sami jako soustředit na to, jak stojí a že něco drží. No. Jako pro mě to tak není. Já naopak mám problém s tím, že mě něco drží. Že říkám, něco mě drží. Puste mě. Jo, ale myslím, že se v tomhle tom jako v menšině, že většině lidí se to líbí. No. Tohle je hrozně zajímavý právě u těch korzetů, že když se řekne korzet, tak neexistuje jako jedna věc, jako je spousta různých, že jo, verzí korzetů. Mm-hmm. A jsou korzety právě, které vychází víc z té historické módy, které mají kostice, jsou hodně pevný a fakt jako mají za úkol stáhnout. Ale pak jsou i korzety, které třeba vychází spíš z toho, co dělala s korzetama Vivienne Westwood, což byl taky ten comeback jako korzetů, protože že jo, korzety, tak to je historická móda, když půjdeme do historického a designerského okýnka. Historická móda. A potom vlastně od konce 19. začátku 20. století návrháři a návrhářky jako v uvozovkách osvobozovali ženy od korzetů, že jo? Mm-hmm. Ať už prostě Poiret a další. A pak ale po druhé světové válce, že jo, šup Dior prostě zase udělal a ten udělal spíš takový pasový, že jo, to byl spíš takový jenom jako fakt ten pas hodně jako stáhnout do té vosí siluety. A pak jako pauza, pak to asi začalo být lidem nepříjemný, zase nebo já nevím, 70, 60 byly hodně free, tam myslím, že nehrozilo žádný násilí vůči siluetě. Ale pak vlastně přišla Vivienne Westwood s novým takem na ten korzet. A je to pro mě hrozně zajímavý, jak ona do toho šla, protože já jsem si říkala, no tak jako korzet je prostě korzet. Ale ona vlastně fakt to změnila, že ho udělala z měkkých materiálů, bez kostic. Vycházela z toho historického tvaru, ale vlastně ho udělala pro tu ženu jako příjemný a i ho prezentovala způsobem, že to jako oslava nějaký jako ženský touhy, ženský oslavy vlastního těla, ženský svobody. Že no vlastně, když měla poprvé ty korzety v kolekci, tak tam byly dvě modelky, které se tam jako líbaly na tom mole. Jo? Že to byl takový hrozně empowered a úplně o něčem jiným, ale vlastně ona měla v těch korzetech zip. Jako první tam dala zip, takže to bylo jako moderní, ale byly takový, že se v nich právě dalo i jako dýchat a hýbat a tedy. Ale pak do toho zase nastoupili ostatní, jako Gotye nebo Mugler a tam jako zase opravdu už to o tom pohybu, jako konkrétně Mugler, to jsou tedy jako drsný, tvrdý formy, které jsou úžasné na pohled, ale teda nevím, jestli bych to zvládla. Jako ty korzety, jako z videoklipu Freedom. Jako, víš, kterou myslím?
3: Jo, vím.
4: Motorka, paní motorka. A podobný. Jaký ty máš ráda vlastně tyhle ty jako éry nebo přístupy? Přemýšlela jsi o tom, jakože co ti je blízký, jako z těch starších třeba? Nebo?
3: Obdivuju, když je to prostě vymazlený, plný detailíku. A tak to jsou všechny tady od těch lidí, co jsi říkala. Ničem se mi to líbí, když je to tak stáhlý prostě.
4: Jasně, no. Ty jsi i ta faninka toho stažení. To je dobrý. My jsme takový, že tady reprezentujeme dva způsoby vztahu ke korzetu. Přesně. Verče to nevadí, když to stáhne. Líbí se jí to, ocení ten kraft. Já naopak, jako mně se to takhle líbí, jako se na to dívat, nebo na výstavě, nebo na někom jiným, ale na mě, já vlastně jsem to zkusila, bylo mi hrozně právě těžko, že mě vadilo, že mě někdo drží, jiný než já, a vadilo mi, že nemůžu se nadechnout splná jako do hrudi a do břicha, tak jako normálně, takže jsem byla taková celá znejistěná, bylo pro mě hrozně těžký si zvyknout na tu jinou funkcionalitu, jak to jinak funguje, tak to pro mě bylo trošku zvláštní. A ten pohyb taky, no. Ale je fakt, možná to bylo tím, že já jsem měla jako první na sobě ten dlouhý korzet, že byl až
3: to
4: někam
3: skoro
4: k podbříšku a to opravdu teda si připadáš jak socha teda.
3: Ještě když mají takovou tu špicu, která tě bodne, když se ohneš, to není nic moc, no. Ale pak jsou ještě ty korzety rozcemilý s těma obloučkama zakončený, který se tak hezky přizpůsobí té sukni velké, které se nosily.
4: Jo,
3: to bych ještě mohla si ušít, tenhle můj korzet vlastně. Nemá ty obloučky a to je teda pracný pěkně.
4: To je hodně pracný asi, no.
3: A lemovat to všechno.
4: No, tak jo. A teď ještě současný vlastně korzety. Dneska korzety samozřejmě jsou trendovka, v šatnicích se objevují už několik let. Je vidět, že jako v českých šatnicích mladých lidí jsou rozhodně korzety. A jsou to korzety většinou designérský, co jsem teda já teda točila. A asi nejvtipnější korzet, který jsem v šatníkách potkala, tak byl od Káči Plamicerový. Kateřina Plamicerová, absolventka Umprumky, designérka, která normálně si ušila korzet z látky z pytlů na kávu, jak jsou takový ty pytle, jak se z nich transportuje káva, z takový tvrdý jako juty vlastně. A je to taková tuhá tkanina a ona ji několikrát prostě nějaký prala, něco s ní dělala. A pak z toho šila ty korzety, protože ona je hrozně pevná, ta látka.
3: Ale zase tu vazbu nemá moc, jakoby, hustou. A tak když
4: no, ne, ona měla
3: podlepí...
4: takový celkem, musím, měla to podlepený, měla to vypodšívkovaný. Mm-hmm. A ten korzet, což jako když řeknu, že to je korzet jako z pytle na kafe, to zní úplně příšerně jako za mě. Ale pozor, ten jako byl fakt nádherný. Já jsem vlastně na něj koukala, říkám, wow, ty jsi fakt designerka, ty dokážeš prostě z pytle.
3: A najdeme to někde?
4: Jo, v historii šatníků. My vám to nahodíme do toho nového postu, abyste ho viděli. Já myslím, že jsme ho tenkrát vyfotili, protože já jsem z toho byla úplně vedle. Že jako dokázala takovouhle věc udělat cool.
3: To jsem
4: byla překvapená. A pak poslední byl u Magdaleny Čevelový, co jsem teď byla. A tam měla, myslím, spolupráci La Formela a Elišky Chumistek. Korzet, který nosí přes košile, a pak ještě samozřejmě tak jako korzety od Hanky Valtový, to je jako myslím fenomén, že jo. Zuzka Kubíčková taky měla nějaký korzety ve svých kolekcích, ale jsou i další český návrháři, Tomáš Němec, asi těžko si představit jeho kolekce bez korzetů, že jo. A další, kteří s tím hodně pracují. Máš ještě někoho, koho jsem nezmínila z těch českých designers, kdo tě jako že jsi viděla nějaký zajímavý jako způsob toho korzetu?
3: Já se pamatuju, že když jsem šla tady ten korzet, že se mi hodně líbil od Clarky Marie Bliss korzet.
4: To je pravda, to taky dělá.
3: Že ona tam měla právě ty trojúhelníčky v těch košíčkách. Tak to mě inspirovalo, že si je chci ušít.
4: Mně se hrozně líbilo ještě v souvislosti s těma korzetama, že ono to často má ty historické jako konotace, tak se mi hrozně líbilo, co sdílela designérka značky Slow Trashion, že ona vlastně píše, má ten claim nějak jako historical fashion, not values. Jako historizující móda nebo historická móda, ale ne hodnoty, prosím vás. Jo? Což by bylo strašně milý, protože opravdu v těch hodnotách bych nechtěla rozhodně fungovat. A i vlastně to převrácení, který udělala ty Vivienne Westwood, mi přišlo zajímavý, že ten, když se ještě vrátíme do té historie, tak ten korzet byl, že jo, spodní prádlo, dlouhou dobu nebyl vidět.
3: Ty ženy vlastně neměly na výběr, tak, protože pokud chtěli fungovat ve společnosti, tak museli ten korzet mít.
4: Ano. A byl to jako nějaký jako odznak toho, do jaké sorty společnosti patříte. Bylo to nějaký podmíněný tím, jestli jste dost dobře oblečena.
3: Tak to samozřejmě nepodporujeme.
4: No, tak to už jako rozhodně není. A pak vlastně ten Dior po té druhé světové válce, když je vrátil, tak v tom, na to vlastně celkem plynule navázal, zase nechali, myslím, pod oblečením. Nevím, jestli je dával na oblečení, to se zase nevybavuje. Myslím, že to zase bral jako undergarment. A právě myslím, že právě ta Vivienne Westwood z toho udělala ten svrchní oděv, že udělala ty korzety jako, že to je top. Prostě z toho udělala topy a ještě jako pohodlný topy. A pak zase ti ostatní návrháři řekli, super, máme tady hot top jako korzet, a začali ale z toho dělat víc ten korzet, zase jako hodně jako feminní, jakoby prádlový, v tom smyslu hodně prádlový. Ona z toho fakt měla ten korzet, jakože to bylo spíš jako svrchní díl těch šatů, jako vnější. A oni zase začali ostatní vracet víc do toho prádla a dneska mi přijde, že jsou nejrůznější jako na to verze, ať už prádlový, anebo spíš jako přesně jako ten svrchní top toho oděvu, no. No já mám vlastně
3: jaký je ten
4: svrchní.
3: Tvůj korzet, no?
4: No ty ho máš taky jako svrchní, že jo? Mm-hmm. Ale můžeš ho vzít i to. A vzala jsi ho někdy po otáčení?
3: Ne, tak to mě vůbec neláká. To.
4: Taky ne.
3: To jako zase nepotřebuju.
4: Ne.
3: Že já chci ukázat, jak ho mám pěkný.
4: Jo,
3: ale
4: jo,
3: jako,
4: jo.
3: Že by to zase to fakt nechápu, no. Je pravda, že oni často ty v té viktoriánské době to nosili přes prostě volný blůzy. To třeba moc nechápu, že často to vůbec nešlo poznat, tak proč se trápili. I když my se taky trápíme, my taky nosíme podpatky, podprsenky nepohodlný, takže to jako není zase takovej rozdíl, si myslím.
4: Jo. No hele, můj korzet je opak trápení. Můj korzet je poměrně volný, má na zádech zip a má dlouhé rukávy. Takže... Takže vlastně je to takový pohodlný top s dlouhýma rukávama, ale má teda trochu výstřih. A já jsem si ho koupila, když jsem vlastně kojila dítě, což je taky taková specifická věc. Takže mě v té době padnul dobře a když jsem dokojila, tak jsem zjistila, že potřebuju úpravu, protože to není právě jako ty. Máš prostě korzet, který se dá stáhnout, takže upravit jako tím šněrováním.
3: Ano,
4: a mně se samozřejmě jako každý asi ženě, která kojí a dokojí, změnila postava, takže najednou vlastně teď ho nenosím, protože je mi volnej a potřebovala bych ho nějak upravit, no.
3: Já jsem chtěla říct, že ano, je šněrovací, ale zapomněla jsem se ho ušít jako menší, takže jako měla jsem období, kdy jsem trošku zhubla a už jsem se ho nedokázala, jako, že trošku musela jsem pod něm něco mít.
4: Musela si být pod tím tu halenku.
3: Takže mohla jsem ho ušít ještě trochu, ale ne, tak já už určitě...
4: Já jsem to měla víc vychytat právě, že já tím, že už má ty rukávy, tak ho nemůžu nosit jenom přes, že bych si řekla, tak dobrý, já si pod tovému svetru, já jsem dobrá, ale
3: to jo, nemůžu. To je škoda.
4: To nemůžu, no.
3: A tak se by nějak oddělat, aj kdybych chtěla.
4: Možná
3: vlastně.
4: Jo, a mně se právě líbí, jo, že to má rukávy, krásný. Protože úplně nejsem ten, nevím, nemám úplně vždycky chuť mít odhalený ramena a ruce při večerních příležitostech, protože mám tetování, který mám hrozně ráda, ale je velmi výrazný. A mně přijde, že vlastně ne vždycky ho chci ukázat a ne vždycky se to hodí, nebo nemám pocit, že prostě ho chci ukázat na té příležitosti, chci si ho tam nechat pro sebe, takže občas fakt ráda volím dlouhý rukávy, prostě moje jako edgy side zůstane v klidu doma a já jsem tam elegantní dáma s edgy side v rukávu.
3: A já ho možná popíšu ještě pro posluchače, je takový smaragdově zelený a je prošívaný hořčicově žlutou nití, je fakt crazy.
4: Ano, ano.
3: Ano, a rukávy má trošku puffy, dlouhý a jsou nařasený na vrcholku ruky. Je takovej nařasený šef. Taky prošitej tou hořicovou nití.
4: Jako vlastně, je to vlastně jako historizující, ale zároveň velmi současný a hrozně pohodlný. Tak. A je to od španělské značky Mista.
3: Ne, oni dělají aj korzety.
4: No, oni dělají takový různý věci. Podle mě prostě dělají věci, co je v tu chvíli baví. Že to je zrovna taková značka, která vyrábí poměrně, bych řekla, udržitelně, ale vlastně prochází jako trendama, že ta móda mi přijde, je udržitelná, zároveň docela trendová. Jako. Ale přijde mi, že ty věci jsou i nadčas, že některý mám dlouho, korboty, a furt jsou cool, že vlastně jsou trochu divný, ale tak akorát.
3: Jo. No, to jsme neměli ukazovat tady tu značku. Už hnedka, jak jsem viděla tvoje boty, tak jsem si to googlila. A i právě oni to fakt dělají dobře, zodpovědně.
4: Tak. Jo, je to fér právě. A často prezentují i tu továrnu, nebo ty lidi z té továrny. Je to takový, no, líbí se mi to. Škoda, že to tady někdo víc takhle, že tady asi na to nejsou podmínky, že tady ty značky jsou spíš jako salonní tvorba, ale že by někdo fakt měl ty továrny tady z těch mladých značek a svoje zaměstnance v továrně ve výrobě, tak to teda rozhodně ještě jako ne. No, třeba jednou.
3: Tak jo.
4: Máš ještě nějaký zajímavosti ke korzetu obecně?
3: Ano, mám. Co třeba mně přijde, že hodně lidí neví, tak je, že i v té viktoriánské době se ty ženy photoshopovaly, nebo že se nějak upravil ten negativ. Já úplně nerozumím tomu, jak se teda dřív fotilo, ale ty fotky s tím vosým pasem tak často právě byly zkreslený, nebo byly schválně ty ženy focené tak, aby vypadaly co nejštíhleji, nejen, že teda ta perspektiva hrála roli, že se schválně nějak natočili, bylo tam tmavý pozadí, takže se to potom dalo prostě nějak vyladit ještě tuší, nebo nějak se to tam vyškrabávalo, co jsem se dočetla.
4: Takže ta obsese byla už tehdy, není to
3: To jo. A ono to bylo ohromně nákladné se udělat fotku, takže ty ženy tam samozřejmě chtěly vypadat dobře, tak to může být uklidňující, že ty šílené fotky, co vidíme. A i když si to vygooglíš a koukneš se na to, tak to tam vidíš třeba nějakou malinkou ještě část, že to jako fakt ten pas
4: je... Schválně podívám na nějaké starý fotky.
3: Nebo dáme
4: dobrý.
3: To i do karoselu. To je hodně zajímavý.
4: To jo, no. To je.
3: Ale tohle si pamatuju, že jsme se učili ve škole, že existovaly i těhotenské korzety. Že teda byly jiné v tom, že se šněrovaly po bocích často, ale tím, že ta doba byla tak šílená, že ty ženy prostě musely vždycky ten korzet mít, tak já vím, že pan učitel nám říkal, že prostě nevycházeli potom už v těch pozdnějších fázích těhotenství kvůli tomu, že už nemohli si na sebe dát korzet. Tak to je crazy, teda těhotenský korzet, že?
4: To mi přijde dost hrozný, no. Ale zároveň jako je to něco, co tě podpoří, takže ono jo, to vlastně jo. nějakým způsobem asi fajn být může, když ti vlastně se to proporce tak změní. Mm. A mě třeba fakt bolely záda v těhotenství, protože najednou máš závaží vepředu, který si tam nikdy neměla. Mm-hmm. Takže možná, když tě tam v tu chvíli ten korzet nějak šikovně podrží, ale ne přes břicho, asi no, asi prostě nějaký šikovnej přesně, no. To je hustý.
3: A ještě mi přijde fajn zmínit, že ty korzety všechny nevypadaly takhle, nebo tak, jak vidíme na fotkách, ale byly prostě pro různé příležitosti, pro tu chudší vrstvu, ale i třeba nějaký sportovní korzety. Já jsem se dozvěděla, že se zachoval dokonce korzet horoleskyně z konce 19. století.
4: Super.
3: A to ne, neviděla jsem ho.
4: Ale že byly ty upínací, víš, upínáky prostě.
3: Jo, ty karabiny. Že fakt v tom sportovali. Já sleduju jednu youtuberku, ona se věnuje právě historické modě a ona si ušila historický korzet a dělala takové video, že celý den trávím v korzetu a dělala v něm úplně všechno a pak to tam popisovala, jestli to bylo v pohodě nebo ne, a právě nebylo to jako utrpení.
4: Jo, jo.
3: I když nějaký ty věci jsou těžší, třeba nemůžeš právě se hrbit u počítače, třeba zase ale může být výhoda, že tě to nutí být narovnaný hezky.
4: Já jsem právě četla jeden článek, rozhovor s Valerie Steele, což je prostě historička mody a teoretička mody, a ona právě se snaží trošku jako destigmatizovat ten korzet a to, jak velký zdravotní negativní vlivy měl, což mi přišlo zajímavý, protože já jsem to měla jednoznačce ve škatulce škodlivé a nebylo to prý tak strašné, jak se o tom píše. Nevím, je to jako jeden názor v debatě, takže jako taky možná, že to má svá nějaká pozitiva. Každopádně, dneska si může každý vybrat. Není to žádný diktát, což mi přijde hezký. A navíc ty korzety už jsou v trendu dost dlouho, tak nevím, jak to ještě dlouho může vydržet. To přejde.
3: To já se ale přejde. Tady toho mýho nezbavuju určitě.
4: Jo, to se nezbavuji, protože to ti vydrží a to bude otázka třeba 20 let. Nebo 15 max. Nebo já nevím, možná to bude ještě rychlejší. Vlastně ty trendy, cykly jdou docela rychle. Jo. Když si vezmeš, tak Dior byl 50. let a pak byla docela dlouho pauza. Pak bylo 80. Vivienne Westwood, pak se do toho pustili v 90. všichni. To prostě 90. všichni museli mít korzety. Teď se znova vrací 90. Takže ano, zase všichni musí mít korzety. A jak dlouhá bude ta pauza, že jo? Jestli... No, uvidíme.
3: Třeba si to řekneme v šetníkách za 10 let.
4: Uvidíme. Tak napište nám, jestli vy sami taky vlastníte nějaký korzet, ať už jste si ho ušili nebo koupili. Jak se v něm cítíte? Jak se na tenhle ten kus oděvu díváte? Jestli je pro vás jako o osvobození, svobodě, nějaký jako empoweringu, síle, anebo jestli je to něco, v čem se jako cítíte jako spíš takový ten druhej pol, jako ta jemná, jak to říct, bezbranná, křehká žena, ta květina, která musí být podepřena a tak, jo, vlastně, jak se v tom cítíte a jak se na tenhle ten kus oděvu díváte, protože mně přijde, že to může být fakt různý, nemá to jedno čtení a proto mi to přijde zábavný. Tak děkuju, Veru.
3: Já taky děkuju, Veru.
4: A děkuju, že jsi přinesla tenhle ten svůj unikátní, nádherný kousek.
3: Děkuju, že se ti líbí, to mám radost.
4: Fakt luxusný.
3: A mně se moc líbí tvůj korzet.
4: Ne, tak to bylo fakt jako easy purchase, ale tohle to je fakt prostě, to jsou hodiny práce, to je hodnota jako opravdu velká. Takže děkuju moc. Děkujeme vám všem, kdo posloucháte. Díky, že nám píšete. Pište klidně vaše tipy. Ještě mě napadlo, co si myslíš, Veru, když nám někdo napíše, že má doma nějaký šílený poklad, o kterém bych chtěl mluvit. Protože přesně, my jsme to odstartovali 100 letýma šatama, 100 hodin šitým korzetem, takže když máte taky něco, co je jako 100.
3: Super, to je pravda.
4: Třeba 100% lásky. Něco, ne, nemusíte být 100, ale vlastně možná bychom mohli tu rukavici hodit i ven. A kdyby někdo chtěl prostě se s náma popovídat o něčem, co miluje a vysvětlit proč a co to pro něj všechno znamená, tak vlastně my si vás moc rádi taky pozveme do studia.
3: To je super nápad.
4: Že jo? Že jo? Tak jo. Ozvěte se. Může se to stát. Těším se, co ještě všechno může přijít. Díky.
3: Já děkuju taky.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Poslouchej na webu wave.cz/šatníky nebo jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
0: Více na wave.cz/podcasty.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave.
1: Ahoj, já jsem Lucie Zajda a vy posloucháte Nádech na rádiu Wave. Kdy jste naposledy jen tak byli? Bez mobilu, bez hudby, bez podcastu? Dneska se totiž budeme bavit o nudě. Proč je spoustě z nás tak nepříjemná? A jestli je pravda, jak zní na sociálních sítích, že bychom se občas nudit měli? Mám radost, že ve studiu vítám sociální psycholožku Ivu Poláčkovou-Šolcovou z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky a taky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak já taky zjišťuju, že se moc nudit neumím. Když stojím ve frontě, jedu metrem, uklízím, jdu pěšky, tak pořád něco čtu nebo poslouchám. Tak si říkám, že to asi nemůže být úplně zdravý, takhle se neustále zahlcovat věmi.
2: Tak prokazatelně to úplně nejzdravější opravdu není. Mm-hmm. Na druhou stranu,
1: bála jsem se toho.
2: Na druhou stranu k tomu inklinujeme úplně všichni. Ono přece jenom být chvíli bez nějakých podnětů a bez nějakých stimulů, obzvláště v dnešní době, kdy to je tak jednoduchý šáhnout pro telefon, který nás neustále notifikuje nebo nám sděluje nějaký zprávy, nebo by tam třeba mohlo být něco, co by nás mohlo zajímat, a je mimořádně obtížný. A co jsem někde četla, tak my šaháme po telefonu až 250krát denně.
1: Což je
2: jenom
1: teda
2: tak jako
1: děsivý.
2: Mimochodem, jo, což je docela strašlivý číslo. A ta pravděpodobnost, že nesáhneme po telefonu v okamžiku, kdy čekáme na MHD, jedeme v MHDčku, nebo když stojíme ve frontě, přesně jak si říkala, tak je hrozně nízká. Jo. Ale v ideálním případě bychom to nemuseli dělat a byli bychom na tom líp.
1: Tak co se s naším mozkem děje, pokud každou chvíli vyplňujeme vlastně obsahem?
2: My jsme vlastně jako uspůsobeni k tomu, abychom byli velmi proaktivní a vlastně neustále vyhledávali nějaké podněty a neustále monitorovali třeba naše prostředí, neustále zjišťovali nějaké nové informace, zkrátka, aby náš mozek byl neustále v nějakém jakoby zápřahu. A pokud vlastně se díváme na nějaké obsahy, třeba na sociálních sítích, prostě scrollujeme a tak, tak zaměstnáváme naši pozornost a tím pádem náš mozek nemusí tolik jakoby pracovat, protože on vlastně neustále má nějaké informace k tomu, aby dostával něco do pozornosti, aby něco třeba vyhodnocoval, říkal si baví, nebaví, baví, nebaví, nebaví, nebaví, nebaví, nebaví. Ale ono, pozor, jako i při tom scrollování a při tom zahlcování se informacema se můžeme mimořádně nudit. Jo? Ty algoritmy na sociálních sítích jsou vlastně stavěny na principu nudy, že nám vlastně dávají kolikrát, když si vezmete, když scrollujete, tak kolik z těch obsahů vás jako reálně baví. Jo? Po dvou hodinách jako scrollování večer, místo toho, abychom odpočívali a místo toho scrollujeme ještě 5 minut scrollování, ještě 10 minut, jo, ok, byly to 2 hodiny, tak najednou zjistíme, že vlastně jsme se jako 2 hodiny nudili, ačkoliv to zaměstnávalo naši pozornost, jo, ono to, že je naše tělo v klidu a že je to takový to rádoby nic nedělání, tak to neznamená, že náš mozek jako nepracuje, jo, a pokud mu zaměstnáváme tu pozornost, tak vlastně ho zbytečně jako přehlcujeme a vlastně neumožňujeme to, aby pracoval, řekněme, sám, vymýšlel něco nového, dělal nový nápady, prostě byl kreativní a tak dále.
1: A co to dlouhodobě dělá s naší třeba pozorností, pamětí, pokud právě každou volnou chvíli vyplňujeme tím obsahem? No, jako pravděpodobně jí to nějak zhoršuje?
2: No tak jednak jí to zhoršuje, jednak se stáváme produktem, že jo? Vlastně právě sociálních sítí, jo? Prostě a podobní, který jako obchodují s naší pozorností, jo? My jsme se jako hezky sedli na lep jako nějakému obchodnímu artiklu, který je a oni obchodují vlastně naši pozornost, že jo? To, co se prodává na sociálních sítích, je naše pozornost a my jsme se tím stali jako produktem vlastně nějakých sociálních sítí a necháváme bohatnout nějaký lidi, který vůbec neznáme.
1: Já se chci zeptat, co se teda v mozku nebo v nás děje, když se nudíme, ale pojďme si vlastně nejdřív vyjasnit, co to vlastně ta nuda je, nebo co to znamená nudit se, protože mám pocit, že nudu často vnímáme jenom něco jako nežádoucího, negativního, prostě nudného. Takže co to je nuda? Co to je za stav nebo emoci?
2: OK, asi úplně na začátku je nejdůležitější říct, že to není úplně jednoduchý fenomén, tak jak bychom si řekli, že to řekneme jednou definicí. Jo. Nuda má spoustu podob a je pozitivní i negativní. Já jsem prostě zastánce toho přístupu, že veškeré emoce, mezi které nudu můžeme i počítat, a tak mají svoji pozitivní i negativní složku, řekněme. Jo. Záleží na úhlu pohledu. Co se týče nudy, tak je to pro nás vlastně takový nepříjemný pocit, kdy náš mozek chce něco dělat, ale vlastně nenachází nic, co by ho v tu chvíli nějak dostatečně zaujalo nebo mu dávalo nějaký smysl. Jo? To je taková obecná definice nudy. Není potřeba si to píst s nic neděláním, jo, protože tam můžu dát dobrý příklad možná odpočinek na pláži, jo, kdy taky nic vlastně neděláme, ale je to odpočinek a prožíváme my ho pozitivně. Jo, takže u nudy většinou je to prostě spojený s tím, že to prožívání je jako negativní, jo, že jsme třeba netrpěli. Když si vezmete přesně, jo, stojíte ve frontě někde na úřadě, prostě už tam stojíte druhou hodinu, neměli jste to v plánu, ale prostě čas na to máte, potřebujete to vyřídit, tak prostě budete netrpěliví, budete nedůtkliví, nebude vás to tam bavit, budete mít pocit, že tam ztrácíte čas a budete sahat po mobilu jako mnohem častěji, než na té pláži, kde odpočíváte, rovnáte si myšlenky. Nabíráte energii, nabíráte sílu a tak dále. Rozdíl mezi třeba nudou a odpočinkem a nic neděláním je především v té valenci. Jo? To je takový to, jestli to prožíváme pozitivně nebo negativně. Nudu většinou prožíváme jako negativní signál. Negativní signál, který nám říká, hej, začni něco dělat, tohle se mě nebaví. Mozek nám říká, něco vymysli. Začni vytvářet něco, co má smysl v tvém životě. Ale není to tak, že my u nudy nic neděláme. Jo? Dost často můžeme prožívat nudu i u rutinních činností. Jo? Když si vezmu třeba pracujeme někde v továrně a otáčíme šroubky, jo? Nebo třídíme šroubky a tak, tak to může být ta rutinní činnost vlastně velmi nudná. A napříč historií byla spousta činností, které byly mimořádně nudné. Prostě někde, nevím, trhání plevele, mačky, blablabla. Prostě různý takové věci. Takže mozek je nastavený na to, aby se nudil, ale zároveň ta nuda souvisela s tím, že halo, začni něco dělat. A v okamžiku, kdy my se nudíme, tak to neznamená, že mozek nepracuje. Jo? To je taky důležitý. Jo? On není najednou jako mrtvej ten mozek. Jo? A náš mozek pracuje neustále. Akorát on sklouzne do takového jako defaultního módu a v tom defaultním módu vlastně si přemýšlí sám pro sebe, začne vytvářet nějaký nový myšlenky, začne produkovat nějaký nový nápady, který by mohly být jako smysluplný s ohledem na náš život a tak dál. Začne být vlastně jakoby kreativní a podobně. Takže chvíle nudy jsou vlastně jak negativní, tak pozitivní. Negativní v tom, že prostě nás tak jako rozčilujou, že jo, že pojď něco dělat. A pozitivní jsou v tom právě, že nás motivují v tom pojď něco dělat. Takže je to vlastně dvojsečná zbraň, kterou máme a kterou nás vybavila evoluce.
1: Dalo by se pod tu definici nudy schovat i ten stav jako daydreamingu třeba, což je právě to jako rozjímání třeba o věcech, o tom, co bude, na co se těšíme, třeba přichází dovolená, tak co tam všechno budeme dělat, protože tady v těch situacích se asi taky zapíná ten defaultní mod.
2: Přesně tak. Jo, ale tohle z toho, o čem mluvíš, tak my většinou říkáme relaxace, odpočinek. Jo, mám chvíli pro sebe, tak mám takový svůj čas, kdy si můžu popřemýšlet, ležím ve vaně, tak si tak jako přemýšlím prostě nad tím, co je. Jo, a to je přesně ten okamžik, kdy jako mozek neodpočívá, ale právě vytváří nějaký věci, které pro nás mají smysl, které jsou pro nás jako smysluplný, jo, oproti sledování těch jako videí a reelsů prostě na nějakých sociálních sítích, tak tady to má pro nás smysl a význam. Jo? Pokud prostě ten čas zabijeme sledováním těch videí, tak nemáme čas potom na věci, které pro nás jsou smysluplný. Jo? Takže my tím vlastně postupně v takovém tom katastrofickém scénáři ztrácíme smysl toho, proč jsme jako na světě a co tady děláme a na činnostech, na jakých se jako podílíme a proč to vůbec jako děláme. Nám to nedává smysl, protože jsme si nedopřáli možná tu chvíli, kdy se můžeme tím zabývat, nebo když se náš mozek může nezávisle tím zabývat. Jo. Když bych to přirovnala třeba ke cvičení, jo, tak stejně tak jako tělo potřebuje cvičit, tak mozek potřebuje cvičit a mít nějakou stimulaci. Ale vedle toho potřebuje taky odpočívat. Jo, a odpočívat v tom smyslu, že necháte vlastně ten mozek jako vyklusat. Jo. Stejně tak jako po tréninku, vy se ještě jdete vyklusat a pak potřebujete nechat ty svaly jako odpočinout, aby ten trénink byl vůbec k něčemu. Jo. Protože pokud nenecháte to potom trénování nějaký čas na regeneraci, tak je vám to trénování jako k ničemu a brzo si ten sval urvete, jo? Nebo něco taky. Pro ten mozek je mimořádně jako důležitý, aby právě měl ty chvíle nudy, ale ty uspokojivý nudy. Jo, prostě protože ještě ta představa možná tam je docela zajímavá z hlediska energie, protože z výzkumu vyplývá, že i když se ten mozek jako nudí, jo, i když my se jako nudíme vlastně, nepracujeme na nějakém úkolu, který nám dává smysl a nudíme se takzvaně, tak vlastně mozek spotřebovává úplně stejně energie, jako když pracujeme, jo, prostě píšeme nějakou důležitou jakoby zprávu a tak, tak ty rozdíly v tom energetickém použití jsou poměrně malý, jo, který vypotřebovává mozek. Takže vlastně spotřebováváme úplně jako stejně energie při nudě. A proč to jako nevyužít na něco smysluplnějšího, než je scrollování, je otázka.
1: A jenom jestli to teda chápu správně, právě ty věci jako daydreaming nebo nějaký rozjímání pozitivní většinou nechápeme jako nudu, ale kdybychom jako trochu rozšířili ten obraz nudy, aby jsme tam nevnímali jenom ty negativní aspekty nudy, ale i ty pozitivní, tak by se to vlastně dalo schovat pod to označení nuda?
2: Jo, tak to je vlastně takový asi nejčastější, jak to říct, trik, který používají lidi, kteří říkají, že se málo kdy nudějí. Jo, lidi, kteří málo kdy se nudějí, tak zároveň říkají, že si z té nudy umějí udělat vlastně odpočinek. Takže v té frontě na tom úřadě, kdy už tam čekají jako druhou hodinu a potřebují to, tak to nevnímá jako nudu, ale ty jo, já mám čas pro sebe, jako kdy mě nikdo nebude otravovat. Je to mimořádně nudná přednáška, jako u který si můžu ledat co promyslet. To je úžasně nudný podcast, jo. Teď mám jakoby 30 minut nebo 40 nebo hodinu na to, abych si přemýšlela sám prostě o sobě, protože zrovna jako tohle to fakt nemusím poslouchat, protože je to děsně nudný. Jo, a takovýhle, jo. Takže my vlastně můžeme to jako přerámovat a lidi, kteří se jako umějí nudit, jako v tom smyslu, že to přerámou na něco jako čas pro sebe, čas na přemýšlení, pohodičku, prostě kdy mě nikdo neotravuje jako na telefonu, kdy mám vyplý zvonění a letadlo režim, protože jsem přece na úřadě a tak, tak si myslím, že jako v tom z hlediska kvality života nebo taky ty subjektivní duševní pohody jsou na to mnohem líp než lidi, kteří se nudějí. Jo, jako nejčastěji z výzkumu vyplývá, že se nudějí mladí lidi, nesezdaní lidi a muži.
1: Jak to?
2: Nevím. Vyplývá to z výzkumu.
1: Jak si to vysvětluješ ty?
2: Já tam jako nevnímám kauzalitu jako v tom smyslu, protože to takhle mají, tak se nuděj, nebo naopak ta nuda vzniká, protože jsou nesezdaný muži a tak dál, jo, jako já to nějak nemám rozklíčovaný, ale vyplývá to z nějakých jakoby výzkumů, kde lidi psali, jak často se nuděj.
1: Zajímavý.
2: Jo.
1: A ještě, jak jsi říkala o nudném podcastu, tak doufám, že si to lidi nebudou myslet tady u toho povídání, byť jsi říkala, že nuda může být i pozitivní.
2: Využijte takže to, já jsem si úplně dobrý. V pohodě, jako teď vyzýváme. Máte půl hodiny, nebo kolik lucku, ani nevím, ale máte půl hodiny na to, nuďte se, užijte si to.
1: Přesně, takže vám to dovolujeme. Zároveň každý asi zná, že když se nudíme, tak občas začneme přemýšlet nad tím, co jsme kde řekli trapného a co se nám nepovedlo a tak dále, takže může být nuda vlastně i hodně nepříjemná a vyvolávat právě třeba negativní stavy.
2: Jasně, jako velmi často čelíme myšlenkám měl jsem, neměl jsem, měla jsem, neměla jsem, udělala jsem, neudělala jsem k ničemu, nejsem k ničemu, jako jo, že určitě tady ten vnitřní audit jako probíhá, ale on probíhá kvůli tomu, aby nás jako posunul dál, jo, že to není to, abychom se, ten audit neprobíhá kvůli tomu, abychom se nějak trýznili nebo byli na sebe jako voškliví a zlí, jako sami na sebe, ale prostě v tom, že hele, tyjo, tady to vlastně jako nebylo tak daleko od toho, abych neselhala, jo, nebo pojď a příště selži líp, jako jo, ještě, jo, takže jako dá se z toho zase vzít spousta pozitivních věcí a to, jak si to jako rámujeme, to je hrozně důležitý, to je naše volba, jo, to jako my nejsme obětí svých myšlenek a svých emocí, jo, my si je jako aktivně vytváříme, takže pokud jako si mladí lidé, což je jako jejich jako zásadou, vlastně, že vyzobávají negativa, jo, z toho, co se jim za den stalo, nebo za týden stalo, nebo za měsíc stalo, nebo z jejich hodnocení, tak můžete jim říct 10 pozitivních věcí o nich, jo, co se jim dneska povedlo a pak jim řeknete, no a ta koncovka, ten podpis, ten se ti moc nepoved, jo, úplně nesmysl. A jediný, co budou mladí lidi řešit, je, jak se mi nepoved ten podpis. Jo, 10 věcí vynechají, těch pozitivních super, ale ten podpis se ti nepoved. Tak to je úplně jako top prostě toho, co budu řešit. Ten podpis prostě, to je úplně na tom běží všechno. Jo.
1: A dělají tohle jenom mladí lidi?
2: Mladí lidi primárně.
1: Fakt?
2: Primárně mladí lidi, prostě protože to mají takhle zase nastavený jako evolučně, prostě v tom, aby jako uspěli v životě, tak oni vlastně cíleně vyhledávají jakoby negativa.
1: Jakože pochybujeme aby, o sobě.
2: No, aby se posunuli na lepší úroveň, jo, ale to prostě není o tom jako zalez a už nevylejzej, protože jsi mladý a neschopný a já nevím, co všechno neumí se podepsat. Ale je to kvůli tomu jako prostě tady to, pozor, tady máš nějaký jakoby riziko a tak to zlepší, ať se dostaneš jakoby dál. Jo, třeba staří lidi, seniori cíleně vyhledávají pozitiva. Jo, prostě zase jako vypípávají, tě můžete říct 10 negativních věcí a jednu jakoby hezkou a oni se chytnou ty hezký.
1: To je zajímavý.
2: Jako, no, jakože to je úplně jakoby, jako čistě jako funkční v životě. Jo, že prostě potřebujete vnímat hrozby, když jste mladej a potřebujete přestat vnímat hrozby, když už jste jako v seniorském věku.
1: Takže si zkusit tady z toho seniorského přístupu odníst něco do svého
2: života. Jasně, jo, se stále lepší v tom, jako jakým způsobem vlastně pracujeme s informacema a který informace jsou pro nás v kterým věku jako důležitý, jo, to není nějaká konstanta. A to se týká i nudy, jo, prostě pokud jako vezmu nudu jako čas, který mám pro sebe, zaplať pámbu, jo, prostě pecka, jo. Pokud ho přerámuju na odpočinek, super. Spoustu lidí napadají skvělý nápady prostě v době, kdy se nudějí. Jo? V době, kdy jsou na dovolených. V době, kdy odpočívají. Jo? Kdy prostě cíleně nedělají nějaký projekt. Protože právě mozek pracuje. I když nic neděláte, tak toho využijte.
0: Nádech. Čistá hlava s rádiem Wave.
1: Mně přišly hrozně fascinující experimenty, ve kterých měli lidi sedět 6 až 15 minut v místnosti s pokynem nedělat vůbec nic, jenom přemýšlet. A nebylo tam vlastně nic, čím by se mohli zabavit a bylo tam tlačítko, který když stiskli, tak si dali elektrický šok. Takže měli na výběr buď sedět a nudit se, anebo dostat elektrický šok. A spousta těch lidí si radši dala elektrický šok, než aby byli jenom se svýma myšlenkama. Tak to asi vypovídá o tom, že je nuda fakt nepříjemná a že si ji třeba bojíme?
2: Jo, na jednu stranu jo, na druhou stranu je to takový jako vlastně populární výzkum, jo? Protože tam byly ještě nějaký další proměny, o kterých se už tolik nemluví. Jo, nejdřív to bylo bez elektrického šoku totiž. Ty lidi vešli do místnosti a měli si přemýšlet o věcech, kterýma jakoby rádi. Prostě jo, sport, prostě co je baví, procházky někde, blablabla. Bla, bla. A po těch 15 minutách jako vyndali a ptali se jich vlastně, jak je to jako bavilo nebo nebavilo, nebo tak nějak to přemýšlení si tak jako a přes 50% z nich právě reagovalo, jako že to byla nuda, že to vlastně jako nebavilo. Tak si výzkum si řekli, že to bude asi tím prostředím, kdy byli v té holé místnosti, takže je nechali udělat tu samou úlohu jako v jejich domácím prostředí. Takže oni šli domů a tam, kde to znali a měli spoustu jako podnětů a cítili se jako dobře, tak vlastně měli udělat to samý a 15 minut se si přemýšlet o nějakých svých věcech bez podpory telefonů, prostě pastelek, knížek a tak dále. Takže si přemýšleli a reportovali úplně stejnou věc, že prostě víc než 50% z nich to prostě považovalo jako za nudný. No a pak jim tam dali to tlačítko a víc než zase 50% lidí jako zmáčkla ten čudlík prostě a nechala si dávat elektrický šoky, jo. Ale zase, jo, tam bylo 75% mužů a 25% žen. Jenom tak, jako já tím nic nemyslím, jo, ale prostě zároveň, jako, když jsem si představila sama sebe v té situaci, tak já bych to asi taky zmáčkla ten čudlík, jenom abych věděla, jako, co to dělá. Nechat člověka v místnosti s červeným čudlíkem je prostě riziko.
1: Riskantní.
2: Jo, je to prostě riziko a priori, jo. Kdyby kvůli tomu měli jako, třeba kdyby tam byl pás běžící, že by museli vydat nějakou fyzickou jako energii, tak jestli by to fungovalo stejně. Asi bych těch proměnných tam chtěla víc, abych tomu výzkumu líp porozuměla. Takhle mi ten výklad přišel takovej trošku jako přehnaně zobecnělej, jakože lidi nesnášejí nudu, jo. Protože jako myslím si, že většina lidí prostě na nudu nemá čas. Jo, jako ještě s AI a s dalšíma věcma, s tím, co se na nás jako valí a v čem žijeme vlastně v rychlosti procesování, rozhodování a tak dále. Tak já si fakt nemůžu vzpomenout, kdy jsem měla příležitost se naposledy nudit. Pane, vím, právě jsem šla na nějakou nudnou přednášku a hrozně jsem si užívala, že vůbec nevím, o čem mluví. A že mám hodinu úplně sama pro sebe na nějakým jako mimořádně nudným jednání, na kterém jsem byla. To nebyla ani přednáška, to bylo nějaký jednání. A bylo nějaký, a hrozně jsem si říkala,
1: možná nejmenuji radši.
2: No to určitě nemůžu. Ale vím, že jsem si jako velmi užívala to, že hodinu vůbec mě nezajímá, o čem mluví a že tam můžu tak sedět a kreslit si a přemýšlet si o svých věcech.
1: Dobře, tak to ti přeju a děkuji za upřesnění toho výzkumu. Pak se chci zeptat, proč má někdo větší schopnost snášet nudu než ostatní? Třeba můj manžel jde prostě na zahradu, 3 hodiny pracuje, nemá žádný podcast a to je pro mě docela jako sci-fi scénář.
2: Proč je to pro tebe sci-fi scénář?
1: No, protože mám právě tu potřebu neustále něco poslouchat, něco konzumovat a těch důvodů bude určitě víc. Určitě se taky vyhýbám svým myšlenkám, určitě jsem zvyklá, že to tak prostě funguje, když se nudím, vytahuji automaticky ten telefon. Zároveň jo, mám pocit, že vlastně budu produktivnější, když si poslechnu podcast, který už jsem chtěla poslouchat týden, ale je to pro mě náročný prostě bejt jenom s tou svojí hlavou. Mm-hmm. A pro něj ne, tak čím to může bejt tenhle rozdíl?
2: Já si myslím, že máme prostě každý nastavený jinak jako to, jak chceme jako ten život žít, nebo co má pro nás jako smysl, jo. Čím jsou lidi starší, tím víc si chrání ty off-screen aktivity a to, kdy je nikdo neruší, tím víc si chrání třeba víkendy, tím víc si chrání večery, tím víc si chrání jídlo, společné aktivity, u kterých nebude telefon, tím víc si chrání třeba chvíle, kdy spolu můžou komunikovat, aniž by ten druhý měl telefon v ruce, nebo něco takového, jo. Takže myslím si, že je to spíš o nějaký ritualizovaný formě a je jako máš asi tolerantního partnera v tom smyslu, že ti jako dovolí, aby si měla pořád telefon jako u sebe a nevěnovala mu ničím narušenou pozornost.
1: Samozřejmě, když jsme spolu, tak nejsem na mobilu, neposlouchám podcasty, nemám neustále sluchátka. Ale když sama jdu pěšky nebo sama jdu klízet, tak si většinou dávám podcast nebo hudbu.
2: Jo, hudba si myslím, že je jako úplně v pohodě, že prostě, že jako při poslechu hudby je to přesně to, že jako když člověk třeba cvičí nebo chodí, jo, že je to takový ten šum a můžeme vnímat tu hudbu jako takový šum vlastně na pozadí, ale to nám nijak nebrání, abychom byli sami se sebou, jo, naopak velmi často hudba podněcuje k tomu, abychom byli sami se sebou, takže spíš bych to brala opravdu ty screeny, ty aktivity, které děláme s nějakou jako obrazovkou, jo, kdy jsme jako v kontaktu s nějakou obrazovkou. Jo. To, že máš puštěnou muziku, vůbec není problém. Jako, jo. Prostě to, že máš puštěný podcast, dokonce taky není problém. Nebo to, že máš puštěný jakoby hokej a nekoukáš na něj, jo, nebo fotbal, ale nekoukáš na něj, prostě máš to jako kulisu a k tomu jakoby něco děláš, tak zjistíš, že vůbec nevíš, kolik je zápas. Jo, nebo jako kdo zrovna a vlastně ani kdo s kým hraje, ale že si dá jako už hodinu a půl přemýšlíš o něčem úplně jiným, jako jo. Takže to si myslím, že spíš máš jakoby jiný měřítka toho, co je jako nuda, nebo to, co by mohlo být nudný a co není, jo. Než že by to bylo nějak jako problematický pro tebe. Já nevím, já bych spíš řekla, že jako důležitým ukazatelem asi jako kolik času, nebo jestli mám opravdu ve svém životě nějaký aktivity, které jsou bez telefonu nebo bez nějakých jako podnětů. Jestli jsem schopná prostě odložit telefon na 4-5 hodin, prostě třeba přesně, když jdu odpočívat na pláž, nebo tak něco a nemusím furt jako sledovat notifikace a další prostě jako nesmysly, který mi tam skáčou. Jestli jsem schopná se najíst prostě s partnerem, s rodinou, s dětma, aniž by kdokoliv tam měl telefon. Jestli zkrátka mám tady ty zóny, které jsou offline, nastavený ve svém každodenním a každotýdenním režimu. Jo? Pokud ne, tak to je takový jako varovný pro mě, že je potřeba jako opravdu mít jako v nějakém plánu svým životním, jako kdy jsou ty aktivity, kam sebou telefon nenosím a proč ho nenosím.
1: Já jsem si říkala, jestli třeba lidi, kteří mají tendenci být víc úzkostný, což třeba já jsem, mají právě tendenci se vyhýbat vlastně tomu času jenom se svýma myšlenkama, protože vlastně pak se jim to může nějak spustit, může to třeba až jít do nějaký ruminace prostě úzkostného stavu a tak dále.
2: No, ono je to takový jako zase oboustranný, jo. Prostě lidi, kteří jsou úzkostní, tak jsou neradi sami se sebou, tak jsou radši s telefonem, který jim ty úzkosti jako víc způsobuje, jo. Protože prostě nevnímají jako dostatečně ten smysl třeba podobný a furt mají pocit, že jim něco utíká, nebo si dělají přehnaný starosti nad něčím, co je vůbec jako nemá šanci potkat a co by se stalo jako ve velmi vzdálený budoucnosti a tak dále. Jenom zase spouštěný jako telefonem, jo. nebo prostě sociálníma sítěma. Prostě ty algoritmy mají tendenci udržovat lidi v neustálý jako úzkosti a pro ně jako ty seš výhra třeba, jo? Prostě protože máš třeba tendenci k tomu být úzkostnější, tím pádem oni tě mají a hrajou si s tebou jako kočka s myší, jo? Prostě, ale svoji úzkost, ale zároveň ti tu úzkost jako způsobujou do značné míry. Takže jako ideální je, pokud jsou lidi jako úzkostní, tak aby naopak si nařídili jako fakt na recept, nudu na recept, aby prostě byli sami se sebou, vydrželi to, prostě bejt sami se sebou a jako ono se nic horšího pak už nestane, jo, jen než, že budete sami se sebou. Jo, to je všechno, to už tím to končí, ono už to dál neeskaluje, jo, ono prostě jako se už dál nic jiného nestane, takže se nemusíte bát, jako, a pak si ten telefon zase můžete vzít, ale prostě v nějakým jako denním a týdenním a režimu bych to opravdu měla jako docela natvrdo, obzvlášť pro lidi, kteří mají třeba nějaký takovýhle disbalance v psychice, nejsou komfortní s tím být sami se sebou. Jo, tak naopak, to bych tak posl, to je taková challenge, jo, prostě, že to bych zrovna tady tu hranici jako být úzkostná, tak bych měla chutí dost posouvat.
1: K tomu se dostaneme, ještě se zeptám, a ty už si to trochu zmiňovala, jestli nuda může být luxusem, protože si říkám, že ne všichni můžou mít právě čas a prostor na to si třeba záměrně sednout, nudit se, jít na procházku a tak.
2: Já bych brala jako nudu jako primárně jako challenge, jo? Prostě jako opravdu něco, co mě vyzývá k nějaký aktivitě a možná mi tak jako nabízí jako hele, nechceš něco změnit, ne jako tak jako opatrně. Takže je to svým způsobem luxus si to dovolit, si to dopřát a zároveň je to výzva si to dovolit a dopřát, jo? Ono je to přece jenom trošičku jako ohrožující, nebudem si hrát na to, že ne, jo? Ale ono je to ohrožující z nějakého důvodu, protože prostě má to potenciál k nějaký změně. Jo, má to potenciál k nějakému nápadu. Má to potenciál k něčemu, abychom něco vytvořili. Má to potenciál k tomu, abychom s něčím sekli. A to taky není jako blbý. Jo, prostě v dnešní době, jako než se podíle prostě na projektu, který nám nedává smysl, prostě štve nás, prostě blbě nás za to platí, nebo něco takový, no, nebo je to pro firmu, ve který fakt dělat nechcem, tak možná to, že mě ta práce nebaví a že se příšerně jakoby nudím, mám ten luxus té nudy, tak jako není to celou dobu jako signál k tomu, hele, nechceš náhodou zkusit dělat něco jiného, ty se svým jako se svojí povahou, se svým intelektem, se svojí chutí do života, se svým zájmem o všechno možný fakt, chceš zůstat tady na tom projektu.
1: No a teda, kdyby si někdo chtěl nudu, myslím, naordinovat, tak co bys doporučila? Jaký aktivity dělat? Nebo možná jak je dělat?
2: Jsi mě rozesmala, jaký aktivity dělat, když se nudíš, to je prostě roztomilý. A já bych fakt jako začala tím, že bych měla režimový doby, kdy prostě ten telefon při nějakých situacích nebo počítač prostě jako nepoužívám. Jo, typicky prostě usínání, typicky večer, hodinu před spaním, typicky při jakýmkoliv jídle, typicky hodinu bych měla mít nějakou aktivitu denně venku prostě s tím, že jdu běhat, jdu se psem, jdu na procházku, jdu se rejpat v zahradě, jdu posekat trávu, posekat dříví, cokoliv prostě fyzického a tak. Ještě samozřejmě jídlo, snídaně, prostě příprava, nějaký rozhovory s partnerem, na kterém mi záleží prostě, nebo s člověkem, na kterém mi záleží, tak prostě odložím ten telefon. Radši si čmárejte prostě, než mít telefon. V okamžiku, kdy nemáte, jako máte jasně vyhrazený aktivity, které jsou bez podpory nějakých elektronických zařízení, tak pak už je to jako snadný, jo. Ten detox jako vychází hrozně rychle. A dokonce jsou jako programy konkrétní na detox, jako většinou se tomu říkají takový ty dopaminový detoxy, jo. Ono to není úplně jakoby správný, protože ten dopamin jako neustále dostáváme jako ze všeho, jo. Ale že máte cíleně aktivity jakoby v tichých místech, jako někde v přírodě, někde mimo dosah a dohled ostatních lidí, kde prostě můžete být sami. A cíleně si takovýhle příležitosti jako vytváříte ve svým každotýdenním rozvrhu. Jo, že teď mám prostě jako hodinu na to věnovat se sám sobě a být sám, ať už si zalezu do vany, nebo ať už prostě se jdu projít někam ven sám prostě ideálně, nebo s někým, s kým je mi dobře a bez telefonu a bez foťáku a bez počítače a bez sluchátek. Jo, takže to jsou takový ty jako rozhodnutí. V podstatě je to věc vůle prostě z velké části. Jako my nejsme oběti naší vlastní nudy, která nás přepadává někde jede ze zálohy. Jo. Prostě, no a tak my musíme rychle se třást, jako pryč ode mě, jako zales a běž a už se nevracej. Jako. Tak to prostě není, jo. Nuda je v mnoha ohledech fakt náš kámoš, náš miláček, že jo. Takže je potřeba se ho přivlastnit a hejčkat, jako a začít jí trošku královat, tý nudě.
1: Může to hýčkání nudy vypadat i třeba jako meditace nebo nějaký praktiky mindfulness?
2: Jo, jako přerámovat prostě nudu na něco pozitivního je určitě jakoby dobře. I když my bychom měli zažít i tu nepříjemnost té nudy. Jo, že ono to okamžitě jako přerámovat v něco příjemného, tak určitě je to východisko dost často, ale jako proč se bránit tomu, že je nám něco nepříjemného, jo? Tam lidi do sebe pouštěli elektrický proud, jo. Jo, prostě tak tady s tím přirovnáváme, jako fakt jsme na tom takhle bídně, než abychom byli jako sami se sebou, tak do sebe začneme pouštět elektrický proud, jako fakt, jako kam jsme se to dostali, jo, asi tak nějak, jako to prostě není úplně, jako evidentně je to normální, ale když si to vezmete, jako co to tady sakra děláte, jako jo, představte si, že vás pozoruje nějaký mimozemšení z vesmíru, že si, ježiš, co to tam jako dělají.
1: Kdybychom chtěli poradit ještě něco dalšího, tak mě napadá třeba color walk, o kterém hodně lidi mluví na sociálních sítích, kdy lidi jdou na procházku a místo toho, aby něco poslouchali, tak se soustředí na jednu barvu, kterou vlastně hledají ve svém okolí. Tamhle je červený auto, tamhle je zase červená sukně a podobně. Tak je tohle taky možnost?
2: Jo, to může být, jako to si pamatujeme, jako jo, to všichni znáte, když jsme byli v autě, že jo, to byla vždycky nuda, když se někam jelo a teď jako jsme poslouchali nějaký kazety nebo rodiče poslouchali jako nějaký rádio a nebo si povídali se sebou a my jsme byli jako děti vždycky, to všichni prostě znají a byla to nuda, že jo, kdy už tam budeme, jako nás to nebavilo ta cesta, my jsme se neptali, jako kdy už tam budeme, že jo. Jo? Ale vždycky jsme byli schopni obratem vymyslet nějakou hru, že jo. Dost často se počítali zelený trabanty. To je vlastně úplně stejný princip, jako jo, že vlastně člověk si udělá nějakou takovou hru, nějakou aktivitu, která odvede jeho pozornost, ne nějak důsledně, ale jako mírně odvede od toho, že by měl být jako sám se sebou. A jako může to fungovat, pokud je ta nuda pro někoho jako opravdu zahlcující, že by měl jako nežádoucí myšlenky, které by byly pro ně jako mimořádně nepříjemný, až útočný, jako sebe zničující. Jo, může být, prostě může se takovýhle věci jako objevit některým lidem, který třeba má jako velký sebeznechucení nebo prostě nějaký traumata a podobně, ale myslím si, že bychom měli jako se snažit i jako mírně překonávat tady ty naše jako neduhy, jo, prostě tak dobře, tak budeš ještě minutu sama za sebe a pak můžeš hrát červenou. Asi tak ne. Já bych měla asi tendenci sama se sebou jako víc experimentovat tady v těch věcech a fakt posouvat trošku ty hranice toho diskomfortu, jo. Ono jako překonávat ten diskomfort je pro člověka důležitý, jo. Je to fakt adaptace a prostě představte si, že zítra žádný mobily jako nebudou prostě. Jako ono se to může stát, jako všechno to jako spadne, žádný internet nebude a nazdar bazar, že jo, tak co jako budete dělat, jo, tak prostě dejte si jeden den off screen, dejte si jeden den bez digitálních technologií, pokud si to můžete dovolit v souvislosti se svojí prací a se svojí každodenní náplní a pokud si to můžete dovolit, dopřejte si ten luxus, jo, ono ze začátku je to těžký, ale jako mozek se dá úžasně nacvičit, jo, jako tím, že to budeme jako trénovat, tak ze začátku nám to přijde hrozně komplikovaný, ale slibuju, že za 14 dní vás to ani nenápadne, že to byl pro vás někdy problém. Prostě my jsme učící se bytosti a tohle se dá fakt jako jednoduše natrénovat, stačí opravdu maličko chtít a vědět proč.
1: A ještě by mě zajímalo, co si myslíš o trendech na sociálních sítích, jako je rodogging boredom, kdy člověk hodinu nedělá vůbec nic a kouká před sebe. A tyhle trendy právě nasedají na tu myšlenku, že nuda je potřebná, občas se nudit musíme a ty lidi to neumí a chtějí se to naučit. Tak co si myslíš o konceptu hodinu vůbec nic nedělat a koukat do zdi?
2: Jako může to být zajímavý, neslyšela jsem o tom, nevím, kolik lidí tady tu challenge byla schopná dokončit.
1: Počty taky nemám.
2: Myslím si, že jako jsou asi jako lepší způsoby, než čučet do zdi. Jo. Já bych radši koukala do krajiny třeba, nebo z okna někde ve vlaku a tak. Spíš využít těch příležitostí, kterými každodennost nabízí. Hodina není zas tak moc a hodinu můžu jet místo svým autem, MHDčkem a prostě užít si to jako zároveň zážitkově, jako že jedu MHDčkem a zároveň se můžu koukat z okýnka a nemít nic jiného na práci, než opravdu se koukat z okýnka, být sama se sebou a promyslet si spoustu věcí. Jo. Já bych radši mnohem koukala do očí partnerovi nebo prostě si hodinu povídala se svým dítětem o nějakých nesmyslech a jeho fantaziích prostě, nebo to, co blablabla furt povídá. Teda moje děti povídají sami chytrý věci, oni jsou dospělí, jo, ale jenom jsem se tak vzpomněla, jak brebentili v těch pěti nebo tak nějak, tak prostě se to taky občas jako dá použít. Jako.
1: Zdravíme.
2: Zdravíme. Takže jako asi jako proč ne, ale prostě já bych asi nechtěla koukat do bílý zdi, bych šla koukat na nějaký hezký obrazy prostě do galerie někam, prostě těch galerií máme po republice spoustu, cokoliv jiného, jako proč koukat do bílý zdi, pro boha. Ještě začnu mít v okna. Jako nebo...
1: Říká Iva Poláčková-Šolcová. Moc děkuju, že si nám vyjasnila, co to ta nuda vlastně je.
2: A já ti děkuju za pozvání a někdy příště zase.
1: Loučím se i já, moje jméno je Lucie Zajda a tohle byl Nádech. Budu se těšit u dalšího dílu a mějte se hezky. Jo a nezapomeňte se občas nudit. Ahoj.
0: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
3: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
1: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
2: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Když se ale podíváme na ty dlouhodobé trendy, které v Česku máme, tak vidíme, že se Česká republika otepluje. Otepluje se poměrně rychle a z toho se jako dá vyvozovat, že opravdu takovýchhlech dní bude v budoucnu čím dál tím víc. I jako jednotlivci, jako společnost máme vlastně tu klimatickou změnu ve svých rukou. Právě protože to způsobuje člověk, tak je možná jako pozitivní na tom, že člověk to může i zastavit. Motoristé na ministerstvu životního prostředí nebo Donald Trump v Americe na tu klimatickou změnu upozorňují úplně jinak, než by ve skutečnosti chtěli. A že vlastně možná díky nim se to opravdu začne řešit.
0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na rádiu Wave.
5: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Tropické teploty napříč Evropou a varování před možná nejsilnějším El Niněm za posledních 150 let. Současně ale taky rostoucí únava z debat o životním prostředí. Je klimatická krize skutečně over? A pokud ne, tak proč nás zajímá míň? Bavit se o tom budu s vědeckým pracovníkem Danielem Kortusem. Hezké ráno.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Danieli, tak americká média v posledních dnech a týdnech vlastně varují a píší o tom, že přichází takzvané Godzilla El Niño, pokud to říkám správně. Tak máme se bát?
4: Godzilla El Niño, tak to je hodně dobrý.
5: Neslyšel jste to ještě?
4: No, ne, slyšel jsem Super El Niño a nějaký takovýhle přízviska. To jsou takový jako mediální možná zkratky, které se používají prostě k tomu, aby se ten jev dramatizoval. Zároveň nevím... Objevuje se to i v českých médiích takhle? Asi Super El Niño jsem viděl v českých médiích, Godzilla jsem neviděl, jestli jo, tak o to zajímavější, ale myslím si, že to je spíš jenom nějaké přejímání možná z Ameriky, třeba tady těch pojmů, protože není to žádný specifický terminus technicus. Spíš si myslím, že jde o to vytvořit jako nějak ten problém trošku ještě dramatizovat a možná i třeba odklonit pozornost od té klimatické změny jako takový, protože ten jev El Niño je sám o sobě přirozeným jevem, není způsobený klimatickou změnou, ale zároveň se dá využít na to, aby když třeba budou nějaký extrémní projevy počasí v následující době, což budou i kvůli tomu El Niño, tak že se může jako odklonit ta pozornost od té klimatické změny, která je dlouhodobý problém, protože jev El Niño je sám o sobě přirozený, děje se každých pár let a tím, že se budeme soustředit na něj, tak se trochu bojím, aby jsme jako zbytečně neodkláněli pozornost od té klimatické změny a nesvalovali na ten jev právě nějaký projevy, které se ho třeba ani nebudou týkat.
5: No a když to vysvětlíme tady ještě úplně po lopatě, tak co vlastně El Niño je a proč nás několik právě stupňů teplejší vody v Tichém oceánu má zajímat, nebo vlastně proč to může a proč to bude ovlivňovat počasí prakticky po celé Evropě, po celém světě?
4: Po celém světě se úplně říct nedá, samozřejmě nějaký efekt to má, ale třeba co se týče Evropy, tak pro nás ten Tichý oceán není tak důležitý, protože je relativně daleko. U nás je to vlastně podnebí a počasí víc ovlivněný Atlantickým oceánem. Nicméně ten jev El Niño jako takovej má opravdu prakticky celosvětový dopady v nějakých jako konsekvencích, řekněme, protože ovlivňuje například rozložení srážek právě v okolí toho Tichého oceánu a ten jev sám o sobě, jak už jsem říkal, je přirozený a vlastně je to narušení nějakého rozložení, řekněme, teplot, energie právě okolo v tom v rovníkové oblasti Tichého oceánu, kde za normálních okolností pasátový proudění žene teplejší vodu směrem k Austrálii a naopak v Jižní Americe nebo na teďka západní pobřeží Jižní Ameriky, tak tam je ta voda chladnější přirozeně, protože teplejší voda je těmi pasátovými větry jakoby odvávána směrem k Austrálii a u té Jižní Ameriky se musí ta voda nějakým způsobem doplňovat, takže vyvěrá z hlubin oceánu a přináší sebou mimochodem i spoustu živin, které jsou na dně oceánu usazený a proto třeba Peru a Chile jsou rybářský velmoci, protože rybičky mají rády vodu, která je plná živin. Jakmile se ale tohle pasátové proudění z nějakého důvodu naruší, ze slabí, tak se může stát, že ta teplá voda se začne přesouvat vlastně zpátky od té Austrálie, tak zpátky k té Jižní Americe. A jelikož teplá voda znamená vypařování, znamená srážky, tak to mění rozložení srážek právě v tady těch oblastech. A to celkem dramaticky. Takže oblasti, kde přirozeně prší ve velký míře, tak jsou najednou suché. Oblasti, kde je zase přirozeně sucho, mohou se tam objevovat záplavy. No a jelikož energie nebo teplo, které je uložené v oceánech, jelikož voda má vysokou tepelnou kapacitu, tak je poměrně, řekněme, je ho poměrně hodně, tak když se začne uvolňovat teďka takhle společně do toho vzduchu, tak to pak právě ovlivňuje, jak už jsem říkal, množství srážek, nějaký proudění a tak dále. Ten přímý vliv na Evropu není nějak dramatický, takže pokud by se tady u nás říkalo, že teďka budou vlny veder spojené právě s tím jevem El Niño, tak to tak není. Ono prostě bude trvat i nějakou dobu, než se ty průměrné teploty zvýší, to jo, celosvětově. Nicméně tady pro nás v Česku ten jev není tak dramatický, co se týče nějakých okamžitých dopadů na teplotu.
5: Takže to, že teď přichází vedro,
4: to s tím nemá nic společného. Ještě, on se vlastně ten jev jmenuje El Niño kvůli tomu, že se pozoroval dřív historicky v období okolo Vánoc a španělští konkvistadoři, teďka mi vypadlo to české slovo, dobyvatelé, ho právě takhle pojmenovali podle jako Ježíška, El Niño, španělský Ježíšek. Takže známe ho obrovsky dlouho, ten jev. Museli se s ním naučit žít lidi právě v těch oblastech, o kterých jsem mluvil. A teď mi úplně vypadlo, proč jsem to začal říkat. Takže to asi stačí.
5: No ale já jsem se chtěla zeptat. Právě vy říkáte tedy to, že teď do Evropy přichází teplé počasí, s tím nějak nesouvisí, ale můžeme si bavit o těch sekundárních dopadech, jak vlastně na Česko může i třeba do budoucna nebo i letos dopadat El Niño, jestli třeba dochází nebo bude docházet třeba k nárůstu v cenách potravy, nebo vlastně zkrátka, jaké máme popsané ty sekundární dopady?
4: Ty sekundární dopady se začnou pravděpodobně objevovat právě třeba na cenách potravin. Může to být jednak například kvůli rybolovu, protože, jak už jsem říkal, v okolí Jižní Ameriky je poměrně studená voda, kde žije hodně ryb. Jakmile přichází tehle ten jev, tak ty živiny se přesouvají pomocí kvůli těm změnám těm proudění, s tím se přesouvají i ty ryby, takže tam je najednou ten rybolov mnohem chudší. Pak to samozřejmě může ovlivňovat úrody prakticky v celém tom Tichomoří z toho důvodu, že prostě najednou tam, kde normálně pršelo, tak teďka je tam zase suší období. A neřeknu vám teda přesně, jakých konkrétních potravin se tohle může týkat. Nicméně ty sekundární dopady určitě pocítit můžeme.
5: Možná ještě, když se zeptám, protože vy jste říkal, zkrátka, nemusíme tomu říkat Godzilla El Niño, je to taková mediální zkrátka. A taky by to mohlo odsunout tu pozornost od nějakých skutečných větších rizik možná. Ale i tak mě vlastně zajímá, proč se tedy bavíme o tom, proč klimatologové, proč meteorologové bíjí na poplach, že bude vlastně nejsilnější za 150 let od vlastně prvního měření. Jestli vlastně ta mimořádná intenzita má nějaký konkrétní důvod a jestli dokážeme právě dnes říct už, že globální oteplování tento jev nějak ovlivňuje, nebo je to zkrátka složitější?
4: Je to extrémně složitý, zrovna co se týče tady toho jevu. Takže nedá se říct, co vím, tak se nedá říct, že by zatím klimatická změna nějak přispívala k těm silnějším jevům El Niño, co se týče statistiky. Nicméně ten jev El Niño jako takový už se děje ve světě, který je o víc než jeden stupeň teplejší a tím pádem samozřejmě může mít ty projevy dramatičtější, řekněme. Je to stejný, jako když se zvýší hladiny oceánů, tak pak ty vlny, které vznikají, jsou, jako, můžou být pořád stejný, akorát jsou prostě o těch pár centimetrů výš, tím pádem můžou způsobovat větší záplavy. Takže ten svět se prostě oteplil a tím pádem i tehle ten jev už jako pracuje v teplejším světě, než řekněme před 150 lety. No a před těma 150 lety zhruba, kdy byl ten jev velmi silný, tak to způsobovalo hladomory prakticky po celém světě, právě kvůli tomu, že svět tehdy ještě nebyl tak propojený, i dneska je naštěstí propojenější. To ale neznamená, že se něco takového nemůže opakovat, pokud by to bylo opravdu dramatický.
5: A to, jak je tedy teď teplo, souvisí s čím?
4: Tak to, jaký teploty teďka vnímáme, nebo vidíme v České republice, tak samo o sobě se taky nedá přiřadit přímo klimatický změně, protože je potřeba vždycky koukat na dlouhodobé trendy. To, že dneska je zrovna extrémní teplo, je dneska, tak je. Samo o sobě neznamená, že je to způsobené klimatickou změnou. Když se ale podíváme na ty dlouhodobé trendy, které v Česku máme, tak vidíme, že se Česká republika otepluje. Otepluje se poměrně rychle a z toho se jako dá vyvozovat, že opravdu takovýchhlech dní bude v budoucnu čím dál tím víc. A když se třeba v médiích často zvýrazňuje nějaký daný extrém, že prostě dneska nejteplejší den v květnu za posledních 100 let, když se jako bavíme o těch extrémech, tak to z mýho pohledu jenom odvádí pozornost od toho problému, který je ten narůstající trend, protože jestli v dnešním roku přijdou nějaký teplotní extrémy, tak prakticky s jistotou budou v následujících 10 letech jako určitě překonávány neustále a vlastně bychom pořád mohli zdůrazňovat ten další a další nějakou rekordní teplotu. Že je důležitý spíš se bavit o tom trendu, aby právě si lidi uvědomili ten rozdíl mezi počasím a klimatem, protože když pak naopak je chladno jinak nebo víc, než by mělo být podle lidí, tak pak se ptají, kde je ta klimatická změna, když je v červenci 15 stupňů, řekněme prostě. Takže tu pozornost do těch extrémů bych spíš věnoval tomu trendu, aby jsme pochopili, na co se vlastně máme připravovat.
5: Tak k Česku a k tomu, jak se stavíme k přírodě, se ještě dostaneme později. Mě teď ještě zajímá, protože vy se na svém profilu Klimatomluva věnujete vysvětlování různých, třeba říkáte, mýtů, a často se tam objevují motoristé. Mě by v té souvislosti zajímalo, když před půl rokem při sestavování půdorysu té současné vlády se konaly protesty proti obsazení ministerstva životního prostředí motoristy, tak vlastně nakonec tedy došlo k tomu, že mají ho motoristé po nějaké chvíli, kdy ho vedl Petr Macinka, který měl chvíli dva rezorty, v čele usedl nakonec Igor Červený. Dnes tedy ministerstvo nějakým způsobem funguje dál. Tak z dnešního pohledu, nebyly ty protesty, ta vlna nevole vlastně v něčem předčasné? Jak se na to díváte teď po půl roce, protože je to půl roku?
4: No, myslíte ty nevole, které se děly okolo voleb? Nebo potom, co se ustanovilo?
5: Vlastně v podstatě je to obsazení rezortu životního prostředí motoristy.
4: No, jestli bylo předčasný, mně se nezdá. Mně třeba z mýho pohledu to jako předčilo všechny moje očekávání jako strašnosti, která by se mohla dít nějakým způsobem, že mi to přijde až fascinující, jak jako daleko to zašlo v některých ohledech. A teď já mluvím zejména o té komunikaci s veřejností a o tom, jak prostě prezentují ty otázky klimatické změny, které já komentuju. Už se mi zdá, že se jako přestali vyjadřovat přímo k tomu, jestli teda člověk způsobuje nebo nespůsobuje a do jaký míry způsobuje tu klimatickou změnu, ale pořád, když se třeba pana Igora Červeného ptají, tak on odpovídá jako na úplně jinou otázku, než se ho ptají v médiích, což mě přijde fascinující. Uvedu příklad, ptají se ho, jestli člověk je hlavní důvod klimatické změny a on odpovídá, motoristé nikdy neříkali, že se na tom, že člověk klimatickou změnu nespůsobuje, ale že vlastně ji způsobuje jenom z malé části. No a
5: což víme, že tak je,
4: což víme, že tak není. Což víme, že tak není, ano, přesně tak.
5: Na to je nějaký vědecký konsenzus, no, ano, že přesně to dokážeme spočítat?
4: Jo, prakticky velmi dobře. A jako většina toho oteplení, který my pozorujeme, je určitě způsobená lidskou činností. A když říkám určitě, tak je to prakticky stejně jistý, jako že Země není placatá, nebo že kouření škodí zdraví. Prostě jako velmi jistě. Ve vědě je ta shoda naprosto jednotná. Z nějakého důvodu se to nedostalo ještě k veřejnosti. A ty důvody komentuju právě na svých sociálních sítích. Nicméně i třeba teďka, když se podívám na tu situaci okolo větrných elektráren, tak bych očekával, že Ministerstvo životního prostředí bude rezort, který se bude snažit prosazovat technologie, které nejenom jsou teda klimaticky přívětivější, ale i přívětivější, řekněme, pro čistotu ovzduší, pro nějaký životní prostředí jako takový. A naopak Filip Turek ve svém prvním proslovu v poslanecké sněmovně řekl asi tři věci, které byly o těch větrných elektrárnách chybně a jako říká to záměrně, snaží se prostě velmi razantně vystupovat proti větrným elektrárnám. Mně to přijde jako naprosto neuvěřitelný, že prostě sedí na životním prostředí takovýhle lidé.
5: Když ještě ale zůstaneme u toho, řekněme, zhodnocení právě jejich působení na rezortu, což ještě nebudeme finálně hodnotit. Ale chtěla jsem k tomu říct, že právě ředitel Českého hydrometeorologického ústavu tak vlastně v nedávném rozhovoru pro Seznam zprávy uvedl, že vlastně souhlasí s tou současnou vládou v tom, že někteří jednotlivci, organizace nebo i akademická pracoviště mohli na tématu klimatické změny profesně nebo finančně profitovat, teď cituji, a že část té komunikace byla podle něj až příliš katastrofická. Tak vlastně i podle vás, který vystupujete kriticky vůči motoristům, dá se v něčem souhlasit s tím, jak se o té klimatické krizi mluví, nebo zkrátka to, co o ní říká ta současná vláda?
4: Podle mě, když se odkazuje tady na to téma, že řekněme, ty scénáře se vykreslovaly příliš katastroficky, tak nemám pocit, že by tady to jako vycházelo z vědecké komunity. Mám pocit, že se to spíš týkalo, řekněme, období okolo Grety a na straně aktivistů, ale rozhodně bych teda neřekl na straně vědy. Nicméně, co se týče té komunikace, tak ta dříve byla taková jako razantnější. I vlastně já jsem založil ten svůj profil s tím, že jsem chtěl vysvětlovat mediální zkratky, některý, který se ve veřejném prostoru objevovaly, aby právě jsem nějakým způsobem namotivoval mladší generaci, která prožívá tu klimatickou změnu víc než třeba já, nebo i starší než já, a ukázal jim, že ty řešení existují. A co se ale týče jako těch vědeckých poznatků, tak tam si jako nemyslím, že docházelo k nějakému zveličování ze strany vědců. Naopak ta situace je jako taková dost vážná sama o sobě. A to, co se snaží dělat aktuálně z mé strany Ministerstvo životního prostředí, je házet klimatickou změnu z té faktické úrovně vědy do úrovně ideologie. Takový ty výroky jako zelené náboženství, když říkají, my jsme pro ochranu přírody, ale nejsme pro zelený aktivismus nebo jako zelenou ideologii, tak vlastně to, co dělají, je, že pozornost odráží, teď mi úplně vypadlo to slovo, jako snaží se odklad, přesouvají pozornost jako nikam jinam, kde ten problém ve skutečnosti není, protože jako to, kdo je aktivistický z mýho pohledu, tak jsou naopak oni, protože oni jsou ti, kteří jako popírají ten vědecký konsenzus okolo klimatické změny. Takže říkat, že trošku jste mě s tím panem Riederem rozhodila. Zajímalo by mě, jak to řekl přesně. Ale
5: pošlu vám to.
4: Dobře. Takže já si myslím, že ne. Já si myslím, že tohle je jako silná zkratka, kdyby se to řeklo, když bych to jednoduše zhodnotil. A že naopak ten problém je prostě na té straně Ministerstva životního prostředí, který ho velice zjednodušuje.
5: Já, abych vysvětlila, proč se na to ptám, nebo vlastně kam jsem se chtěla dostat, je sice to, že máme nejrůznější výzkumy, třeba výzkum Institutu plánování a rozvoje hlavního města, tak ukázal, že za posledních 9 let třeba ubylo Pražanů, kteří považují klimatickou změnu za reálnou hrozbu. To je docela nedávný průzkum, že vlastně ze 72% spadlo to na 55%. A vlastně podobné trendy naznačují třeba globální výzkumy, výzkum Ipsos ze 32 zemí světa naznačuje, že lidé dál ten problém vnímají, ale slábne jejich přesvědčení, že vlastně mohou něco ovlivnit. Tak mě vlastně zajímá, jestli za prvý ten způsob komunikace a také ta přemíra informovanosti, jestli vlastně paradoxně nevede k únavě, k otupení, k tomu, že zkrátka opravdu psychologicky lidé se unaví. A co s tím možná?
4: Jasně. Myslím si, i to, co jsem říkal o těch extrémech před chviličkou, že tím, že se pořád jako poutá pozornost na nějaký extrémy, že pořád se přesahují nějaký vrcholy, pořád ty zprávy můžou být, se jevit jako víc a víc dramatický, tak to samozřejmě v lidech může vyvolávat nějaký odpor nebo přesycení nebo nechuť to téma už vlastně vůbec jako poslouchat, protože mají pocit, že s tím stejně nic neudělají a že akorát jako každý ten extrém znova už prostě by mohl být víc a víc strašidelný. Proto si i myslím, že by bylo super se od těch extrémů, třeba například, bavit spíš o těch trendech, jenomže ty zase nejsou mediálně tak populární. Ale kdybychom se bavili víc o těch trendech a říkali si, kam se to teďka projektuje, co se pravděpodobně bude dít a hlavně teda vysvětlovali, co s tím jako jednotlivci i jako společnost můžeme dělat, protože i jako jednotlivci, i jako společnost máme vlastně tu klimatickou změnu ve svých rukou, právě protože to způsobuje člověk, tak je možná jako pozitivní na tom, že člověk to může i zastavit. Kdyby byly ty klimatické změny jako způsobené přirozeně, tak my s tím nic moc neuděláme. Ale takhle tu moc máme. Jenom se možná ta společnost, přesně jak jste říkala, přesycuje tím množstvím těch negativních informací.
5: No a když se na to díváte, tak řekl byste, že problém byl v komunikaci vědců, aktivistů, politiků vlastně. Kde vy byste hledal to, z toho viníka? Protože zmínil jste třeba Grétu a vlastně, že jak si ta debata, když se vedla kolem ní, tak mohla třeba být polarizační, jestli jsem to pochopil správně.
4: To rozhodně byla. Zároveň k té polarizaci taky přispěl docela film Inconvenience Truth, si myslím. Teď si nejsem jistý, jak se jmenuje česky, od Al Gora, který taky popisoval tu klimatickou změnu nějak, poměrně řekněme dramaticky. No a tenhle ten narativ přesvědčil podle mě, koho mohl, tak ho přesvědčil okamžitě. Tenhle ten narativ, který vedla například Greta, a potom už začal spoustu lidí naopak odrazovat. Takže k té polarizaci ve společnosti určitě došlo. No a teďka většina lidí i jak jste vlastně říkala z těch průzkumů, bude tak někde ve středu, že chápou, že to je riziko, ale necítí se tím třeba primárně ohrožení, takže nějakým způsobem svůj život
5: neovlivňuje jim to život.
4: Přesně tak, neovlivňuje jim to zatím ani externě, ani jako nějak interně život. Tak jestli udělali vědci v komunikaci chybu, možná trochu jo, ale v tom, že to vlastně jako nekomunikovali s médii třeba tak jako detailně, ale to je strašně těžký pro mě soudit. Tyhle ty společenské jevy, samozřejmě nesmíme taky zapomenout na obrovský vliv dezinformační scény, která jako okolo té klimatické změny vytváří jako desítky let obrovské množství odpadu, kterým se snaží klimatickou změnu bagatelizovat, a pokud člověk má z dezinformační scény někde jako uložený, že klimatickou změnu ovlivňuje slunce, tak pak když tady někdo v televizi říká, ne, děláme to my lidi a je to fakt problém, musíme to řešit, tak on už nad tím mává rukou automaticky ten člověk, protože přece to dělá to slunce a tady to je nějaký jako ideolog, zelený ideolog. Takže vlastně myslím si, že největší část té kontroverze, abych upravil tu svoji odpověď, vychází právě z polarizace společnosti, kterou způsobují ty dezinformace. Je jich tady opravdu hodně a v posledním půl roku jako se linou z Ministerstva životního prostředí. Takže čemu se divíme vlastně?
5: No a když se teda ještě zeptám vás, co vidíte vy, když se bavíte s lidmi, když komunikujete s lidmi na sociálních sítích, jak jsou na tom vlastně Češi ve vztahu k přírodě a možná právě k těm klimatickým změnám, protože mezi tím je asi taky velký rozdíl.
4: Mezi tím je obrovský rozdíl. Já, co se týče přírody jako takový, tak o ní prakticky nemluvím na svých sociálních sítích. Snažím se vlastně zaměřovat na to klima primárně. A sociální sítě jsou takovej trošku jako taková níž skupina, co se týče nějakých jako reakcí. Takže na sociálních sítích mám jako spoustu negativních reakcí, nadávek, i výhružek. V reálném životě se mi to pak ale vůbec neděje. A naopak jako, ty reakce jsou pozitivní. Ale jak to vypadá na sociálních sítích, tak bych vám klidně věřil, že polovina lidí v Česku tu klimatickou změnu vůbec řešit nechce, protože tam jsou ty reakce některý fakt jako fakt dramatický. Já jsem teda řekl teďka, ne, klidně bych vám věřil, ale vím, že jsem to trošku parafrázoval, neřekl úplně správně.
5: No, máte pocit, že lidé dnes té klimatické změně, krizi vlastně rozumějí lépe třeba než před několika lety? Co jsou ty postoje?
4: Myslím si, že jo. Ty reakce na sociálních sítích, na čím přemýšlím, ty reakce na těch sociálních sítích tomu rozhodně jako nenasvědčujou. Ale pak na druhou stranu, když se bavím se studenty ve škole, když se bavím na přednáškách s lidma, tak samozřejmě tam spíš půjdou lidi, kteří jako souhlasí s tím mým názorem, nebo s tím názorem, s tím jako vědeckým přesvědčením, ale takže mám pocit, že jako tomu lidé rozumí, akorát nevědí, co s tím pořádně. A jak to třeba můžou sami nějakým způsobem ovlivňovat ten chod do té budoucnosti.
5: No a možná právě jak si vysvětlujete to, že lidé vlastně za prvé, teď jste řekl, nevědí, ale taky, že nevnímají to ohrožení, protože to je vlastně druhá část toho výzkumu, který jsem chtěla citovat, a to je výzkum Českého rozhlasu z roku 2020. Mm-hmm. A tam vlastně vychází to, že Češi napříč všemi socioekonomickými skupinami vlastně klimatickou krizi vnímají jako problém. To je to vlastně podobný výsledek, o kterém jsme se teď bavili několik minut. Ale zároveň často nepovažují za bezprostřední součást svého každodenního života. Tak jak si vlastně vysvětlujete to, že to nevnímáme, nebo že zkrátka Češi nemají pocit, že je to ohrožuje? A zase, no, co s tím?
4: No. Klimatická změna asi nikdy nebude ten primární problém do té doby, než to fakt bude problém. Zároveň myslím to tak, že každý z nás má spoustu problémů, který musí řešit okamžitě. Jako každý den nějaký starosti a tak, který jsou mnohem aktuálnější než klimatická změna. Jelikož klimatická změna nemá ani žádný jako konkrétní objekt, který my si můžeme představit pod pojmem klimatická změna, tak je to jako takový těžko si to jako můžeme vztahnout sami na sebe. Uvedu protipříklad. Ozónová díra je jako poměrně jasnou představu si dokážeme vytvořit pod ozonovou dírou. Prostě je to nějaká díra a když tam ta díra nemá být, tak každý chápeme, že to je špatně. U té klimatické změny to ale takhle není. A myslím si, že protože prostě má víc projevů různých, ať už je to v našich krajinách například můžou být záplavy, povodně nebo naopak sucha, vlny veder a tak. Zkrátka je tam jako víc věcí, které do toho patří. Pokud se ta klimatická změna stane lokálním tématem, to znamená, že nebudeme mluvit o nějaký průměrný globální teplotě, ale budeme si uvádět konkrétní příklady z konkrétních míst, kde už je to pozorovaný, tak si myslím, že potom lidi budou daleko líp naslouchat. Takže když teďka už jsou třeba někde zákazy používání pitné vody na naplňování bazénů, zalejvání záhonů, tak tam už těm lidem jako může dojít, že se opravdu něco děje, protože to třeba ve svém životě ještě nemuseli zažít. A pokud takových lokálních případů bude víc a budou třeba častější, tak si myslím, že pak ta veřejnost už jako na to přistoupí, nebo veřejnost, řekněme, možná i ta politická nějaká motivace bude daleko větší prostě. No. Ale tam je prostě takový velký boj mezi tím, že i ty politici často musí řešit mnohem aktuálnější věci, než je klimatická změna. A tím se ten problém tak jako posouvá a zhoršuje. A možná je to i nějaká jako obrana, že nechceme vnímat, že se to děje, protože je to přece jenom nějaký riziko.
5: Dopovím ještě jednu otázku doplňující, protože právě vy říkáte, že ty aktuálnější problémy vlastně jakoby jsou. Na to můžu navázat, že máme válku na Ukrajině, doteď byl konflikt na Blízkém východě, stále trvá v nějaké podobě, ekonomické problémy. Často se mluví taky o rozpadu systému nebo světové politiky, který byl nastavený po druhé světové válce. Tak zkrátka nemáme opravdu vážnější problémy, které třeba řešit dřív než klima?
4: Na druhou stranu si jako nemyslím, že by se ty problémy navzájem nějakým způsobem vylučovaly a měly se nějaký přestat řešit. Je prostě, bohužel, ta situace je takováhle, jaká je. Doufejme, že třeba ty váleční konflikty jako skončí co nejdřív a by se opravdu svět mohl soustředit na tu klimatickou změnu, která z dlouhodobého hlediska může být jako větší hrozbou než nějaký jednotlivý konflikty, pokud se samozřejmě nepřeklopí v něco mnohem horšího. Je to takový, samozřejmě to bere naší pozornost, třeba válka na Ukrajině, a je to naprosto jasný. Nicméně ta agenda okolo klimatu by měla pokračovat dál, nehledě na to, jestli se válka na Ukrajině děje nebo ne. Prostě protože to je jenom jako další krize, se kterou se musíme vypořádat.
5: Jaký dopad může mít na ten svět, pokud zkrátka opravdu ta agenda se dostane na druhou kolej?
4: Ono se to, přesně jak říkáte, začíná dít. Je to vidět v Americe s Donaldem Trumpem, je to vidět i tady u nás. Já věřím tomu, že se to jako neodkloní a ten svět klimatickou změnu bude řešit, protože kdyby jsme ji řešit přestali, tak ty dopady na ekonomiku, na zdraví nás všech budou dlouhodobě mnohem horší než jakýkoliv snahy o tu dekarbonizaci právě. Postupně dojde, kdybych měl uvést nějaký konkrétní příklady, tak dochází ke zvyšování nebo k růstu hladin oceánů. S tím, jak se začnou zaplavovat přímořské oblasti, bude docházet k migraci lidí, bude docházet ke změně extrémních projevů počasí, to ovlivní nějakým způsobem třeba i úrodu, kterou budeme schopni mít. Můžou se zvyšovat ceny potravin, to může vést paradoxně pak k nějakým taky válečným konfliktům, pokud prostě na zemi nebude, řekněme, dost jídla, dost vody, dost místa, tak ta klimatická změna může být vlastně katalyzátor. Proč je potřeba tu klimatickou změnu řešit, takhle to můžu říct, je, že ona sama je katalyzátor nějakých socioekonomických problémů. Ona sama může být katalyzátorem nějakých válek, který teďka ještě kvůli klimatické změně nejsou, ale v budoucnu rozhodně být můžou. No. Takže odsouvat tu na druhou kolej opravdu není dobrý nápad. Nicméně myslím si, že právě lidi jako motoristé na ministerstvu životního prostředí nebo Donald Trump v Americe na tu klimatickou změnu upozorňují úplně jinak, než by ve skutečnosti chtěli. A že vlastně možná díky nim se to opravdu začne řešit a díky nim se lidi uvědomí, že to problém je, protože nevnímám, že by se o klimatické změně v médiích mluvilo méně teďka. Aktuálně mám naopak pocit, že to je větší téma, ale taky je to možná tím, že jsem o tom začal mluvit na sociálních sítích a jsem v tom každý den teďka. No. Takže já si přeju, aby jsme rozhodně klimatickou změnu neodsouvali na druhou kolej. Prostě protože svět, ve kterém klimatická změna neprobíhá, je daleko příjemnější než svět, ve kterém klimatická změna probíhá.
5: Říká Daniel Kortus. Moc děkuji, že jste přišel.
4: Děkuji za pozvání.
5: A tohle byl pořad Impact. Tentokrát jsme se bavili jednak o tom, jak může na Česko dopadnout El Niño, ale taky proč jsou třeba lidé z tématu klimatické změny unavení. A já jsem Adéla Šponerová, děkujeme, že nás sledujete a posloucháte a budeme se těšit zase za týden.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Vejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
0: Modeláři.
1: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem
2: na rádiu Wave.

0: Krásný dobrý večer, posloucháte Modeláře na rádiu Wave. Dneska tady není Viktor, ale my ho samozřejmě zdravíme, ale nejsem tady sám a jsem za to velmi, velmi rád. Takže tímto bych chtěl v našem studiu přivítat Václava Havelku. Čau Vašku.
1: Ahoj, čau.
0: My si asi nebudeme hrát, protože se neznáme, protože se známe strašně dlouho a strašně dobře. A ty seš tady proto, že ty si vydal desku, vlastně teďko docela nedávno, ale my jsme to dneska pojali celý malinko jinak a budeme si pouštět kapely, které jsou s tou deskou jakoby nějakým způsobem spojený. To znamená, buď někdo z těch kapel, který se tady pouštíme, nebo budeme pouštět, na té desce hostuje, nebo tu desku nějak zásadně ovlivnil, nebo bude třeba hrát teďko v té živý kapele, vlastně, která odehraje ty koncerty, které se k té desce vztahují. A vlastně na tom bude postavená osa toho dnešního dílu Modelářů. A myslím si, že ten track, který jsme pustili hnedka na začátku, nám ukázal, že se toho nebudeme vůbec bát, protože otevřít jakýkoliv rádiový pořad v podstatě 8-minutovou písničkou si myslím, že je docela odvážný, i když tady v Modelářích si myslím, že jsme tady možná už měli i další tracky na začátek, ale ten track je nádherný, takže jsme ho tam prostě zařadili a říkali jsme si, že to je vlastně úplně fantastický otevřít to právě takovouhle písničkou. A ta písnička byla od Akron Family, tak se do toho asi můžeme rovnou pustit. Nebo napřed vlastně můžeš asi trošičku tu desku svoji jako představit, říct, jak jasně, se jmenuje, kde vyšla jasně, a tak dál.
1: Jasně, deska se jmenuje A Snake Crawling Up Broken Leather, vyšla u vydavatelství Animal Music a v Americe v distribuci skrze vydavatelství Primordial Void. Mm. Já jsem ho vlastně natočil v průběhu, řekněme, začal jsem ho psát v průběhu jako covidu. Měl jsem nějaký zdravotní problémy, který vlastně nějakým způsobem celá ta cesta k tomu jakože pomyslnému uzdravení nebo k tý jako se je vlastně téma jako toho alba. A i v tom čase, který všichni asi z nás jsme prožili, každý je nějakým způsobem jako po svým, tak to se prostě pro mě byl takový jako zdvojnásobený jako i svojí intenzitou, bych řekl. Nicméně ten asi nějaký jako průsečík v tom byl nějaký v nějakém smyslu určitý jako usebrání se nebo nějaký prostor jako na jako vystoupení z takového toho systému neustálého, jako i když třeba já zrovna jsem člověk, který ho vlastně 99% toho, co dělá, baví. Ale přesto je to, že ve smyslu
0: živobytí, furt
1: to jede dál a vlastně máš jako ani nad tím jako nepřemýšlíš a prostě pořád jedeš. No a najednou vlastně to nebylo. A
0: najednou se nedalo jet.
1: No a já jsem se ocitl nějakým jako místě úplně jako novým, protože sám bych si tu i ten třeba odpočinek nebo ten klid naordinoval, protože prostě nějakým způsobem věci se pořád dějou a vlastně já asi u toho nějak potřebuji bejt, když se to děje. Takže to bylo celý úplně nový a tím pádem jako i mám pocit, že třeba jako to vlastní psaní, jako ne, že by to bylo nějak jako jiný, než to, co jsem dělal do té doby, ale prostě i třeba ten fakt, že jsem vlastně většinu těch písniček jako napsal v leže, protože jsem nemohl se nějak jako hejbat, nebo si tak jako pobrukoval ty písničky, než když jsem byl zvyklý prostě splízet s sebou někde jako potácet se po pódiu, jako. Tak to bylo vlastně pro mě fakt úplně jako jiný, no a v tom prostoru najednou se jako naskyt nějaká možnost, jako a zároveň v tom jako v takový tý jako úplně jako samotě, ale prostě takový
0: možná váku,
1: jako společenským třeba i, tak a tím, že jsme vlastně nemohli, že jo, úplně bezprostředně se třeba pohybovat v tom bezprostředním fyzickém světě, tak byl prostor pro tu online komunikaci, která zase vlastně jsme jí svým způsobem všichni jako otroci, ale na druhou stranu vlastně to má obrovský, jako je v tom obrovský dar a možnost vlastně komunikovat s lidmi po celém světě. A já jsem do té doby vlastně se věnoval jako nějakému jako pořádání koncertů a navazování vztahu s lidmi, který jejíž jako třeba tvorbu právě mám rád, a nebo lidsky, s nima jsem nějak jako souzněl, takže jsem začal je oslovovat pro nějakou jako spolupráci, nebo aby přispěli na tu desku nějakou jako aranží. No a jak jsi zmiňoval na začátku toho dnešního pořadu, já jsem si vlastně říkal, že bylo jako fajn ty lidi jako představit a vlastně do toho konceptu trošku nahlídnout jako jinak, než teďka vlastně všude se jako pouštějí ty písničky z té desky a všichni píšou ten příběh, za co jsem hrozně vděčný vlastně, i za ty ohlasy, ale říkal jsem si, že vlastně bylo jako hezký trošku nahlídnout a představit jako ty lidi. A dalším teda poměrně jako novým a dost teda jako silným elementem v tom bylo, že v průběhu té tvorby i toho samotného alba třeba dva lidi z mýho života odešli, protože zemřeli vlastně po tři a v nějakým způsobem jako byli s tím jako spojený. Jo. Což teda konkrétně u Akron Family, tak basák Miles Cooper Seaton, tak ten zemřel vlastně to, už tuším, že snad 5 let prostě v autonehodě, ale já jsem měl možnost vlastně před asi někdy před 10 lety s nima strávit opravdu několik let jako na turné v Evropě jako tour manažer. A kdysi jsem je viděl tady koncertovat v Paláci Akropolis před Michaelem Girou, protože s ním vlastně hráli v kapele Angels of Light, Michael Gira ze Swans. Mě to úplně, jakože byl to takový typ koncertu, který tě opravdu jako, ještě jsem byl jako mladý kluk, jo. Ale...
0: Jsi pořád,
1: jo. Jo, ale... taky, jo. Ale mě to úplně jako odstřelilo. Jo, a přesně tohle to byla ta energie. Ten jakože 4 chlapíci, oni jako ještě seděli u toho a měli ten jako úplně jako punkovej attitude, ale takový ten jako spirituální, jako s gasplovým prostě přesahem, že všichni zpívali jako neuvěřitelný prostě vokály. A do toho hráli tady tu jako big beatovou hudbu, jo. Takže jsem vlastně úplně, já úplně jsem byl z toho odstřelený. A vyrazili jsme ještě tenkrát s kamarádama do Drážďan na jejich koncert týden na to, když v tom Akráči vlastně ten koncert byl vyprodaný, protože to byl Michael Gira, a přijeli jsme do těch Drážďan, nebo 10 lidí prostě v tom sále. Z toho asi 6 nebo 8 z Prahy prostě, včetně Štěpána Bolfa, Jakuba Hoška. Protože jsme všichni byli jako odstřelení tady z toho koncertu. A oni měli ještě takový moment jako během těch koncertů, kdy se pak jako sešli s lidma na plat prostě pod pódiem a zpívali takovou jakoby jemnou jako folkovou písničku a ještě lidi jako s nima jako zpívali. No, bylo to prostě strašně silný. A já jsem v tu dobu prostě v nějaký jako takový jako jalovosti svojí hrozně měl chuť jako v té kapele s nima jako bejt, jo. A pak jsem přišel právě, když jsem začal pracovat, nějak jsem se začal motat kolem kapel a Nomácov Prák, tak jsem přišel Čepicovi do kanclu a tam prostě na té tabuli, jak jsou ty rozpisy s těma turné, tak jsou Akron Family. Já říkám, Čepic, to musím jet, jo. Takže jsem se do dodávky, že vyfasoval jsem backline a jel jsem prostě s nima na turné a vlastně z toho vznik takovej fakt jako super prostě vztah najednou s lidma, který hudba tě jako úplně jako obsáhne a pak přesně jako najednou jako Miles nebyl a teďka v průběhu té desky vlastně další vlastně lidi, ke kterým se jako dostaneme, takže i tady ta jako perspektiva, ne, že bych třeba musím se jako přiznat, já třeba jako nad smrtí rozjímám poměrně často, jo, prostě to vnímám, že to je nějaká přirozená součást toho života. Ale když pak začnou jakoby ty lidi odcházet, tak je to
0: těžký
1: dotyk, jako no, je to jako zvláštní vlastně, no. A i s tou hudbou, jo, že třeba s nima jakoby něco uděláš a najednou oni jako...
0: Zůstane to tam otisknutý, jo, ale ty lidi už tady nejsou.
1: No, ale víš, ale že třeba, jakoby, že se třeba jako nedožijou toho, že to jako je venku, víš.
0: Jasný.
1: Tak to byly takový jako nový, opravdu spousta nových pocitů a zážitků kolem toho, vzniku toho alba.
0: Super, takže to byly Akron Family, ty jsme si tedy hráli úplně na začátek. Ed is a Portal se jmenovala ta skladba. Myslím si, že pro naše posluchače je to ideální příležitost dneska vlastně se díky tady tomu povídání a tomu, co si budeme pouštět, jako ponořit se vlastně trošku hlouběji do nějakých třeba jakoby kapelní historie, nebo jo, vůbec jakoby jo, celkem, jo, jako do těch desek jakoby obecně, že jo, jako trošku to propátrat, když je to třeba zaujme a to by měl být vlastně trošku jaký takový jakoby
1: leitmotiv
0: toho dnešního dílu.
1: Já myslím, že oba dva, viď, jako máme takovou tu vášeň pro to, jako vlastně sledovat,
0: no,
1: a jít
0: trošku do hloubky občas.
1: Nemusí
0: úplně to být jako nerdský jako za každou cenu, ale jako...
1: Tak spíš jako přirozený.
0: Jo. No. Ale říct si, OK, to bylo zajímavý, zkusím si poslechnout tohle album, protože dneska se dostat k jakýmukoliv albu vlastně není vůbec žádný problém.
1: Je to tak.
0: Tak jo, teď si pustíme Thor and Friends, N, Saxon, Monocle a potom si budeme zase dál povídat o té písničce, o té desce, o čemkoliv nás napadne. Posloucháte Modeláře na Radio Wave.

0: Tahle písnička se jmenovala Monokl Aničky Sextonový a vy pořád posloucháte Modeláře na Radio Wave s Václavem Havelkou a také Store and Friends, což je vlastně tedy uskupení, které stojí právě za tou skladbou, kterou jsme teďko doposlouchali. A já si myslím, Václave, že jako můžeme rovnou navázat tam, kde jsme skončili, nebo co se týče toho stylu povídání si, protože my jsme mluvili vlastně o Akron Family, o tom, jak jsi se k ním dostal. Mm-hmm. A mluvili jsme i vlastně o tom, že jeden z členů Akron Family už nežije. No a teď si můžeme něco říct právě o Thor and Friends, protože já myslím, že spoustu lidí možná překvapilo, že někdo, kdo hrál ve Swans, mimo jiné ve Swans, tak dělá takhle jemnou muziku. Já myslím, a ještě když někdo zná Thora, vlastně Harrise,
1: ano,
0: a ví, jak vypadá, no, tak ho možná ještě trošku víc překvapilo, že dělá takovouhle muziku.
1: Ano, ta přezdívka Thor není náhodná, není, že no, on vypadá jako viking a svýho času právě těch Swans vlastně byl do půl těla slečený a bušil kladivama do vibrafonu, tak to bylo velmi jako
0: Já tě tady přeruším ještě. Mm-hmm. Ty tu historku podle mě znáš, ale pro naše posluchače by mohla být jakoby zajímavá. A ty jsi u toho možná byl. Já jsem, že jakoby vlastně, když hráli Swans v Lucerna Music Baru,
1: To jsem byl, no.
0: Tak spali v hotelu, který byl vlastně na ulici vedle Lucerna Music Baru. A jelikož mají strašně moc věcí, tak ráno byl vlastně load-in do toho klubu, nebo během rána a dopoledne. Mm-hmm. Jako, a byli tam teda nějaký jako lidi jako najmutý tím klubem, který tam tahali
1: pomáhali
0: tahat ty věci. A jediný, kdo samozřejmě přišel z té kapely taky jakoby tahat ty věci ráno v těch 9 hodin, byl Thor Harris.
1: Je to tak.
0: Který to podle mě bral trošku jako, že to místo posilovny.
1: Místo posilovny.
0: No, ale jako já jsem byl u toho, když on to všechno natahal vlastně s těma lidma teda jakoby na to pódium, tak ještě viděl, jak se tam barmanka pere s nějakým sudem od piva. Tak se jí zeptal, jestli nechce pomoct a ona mu řekla, že právě přivezli sudy s pivem a že jako ona vůbec neví, jak to tam všechno dostane dolů, takže on ještě šel a natahal všechny ty sudy s pivem na bar.
1: To je úplná klasika, no.
0: A pak šel spát.
1: No. A další, co si myslím, že poměrně velmi jako taky výstižný, jako je, že my máme všichni takový ty ideály, představí o tom, že ty kapely, jak sem jezdí, jak chodí na ně ty vyprodaný kluby, jak ty chlapíci pak přijedou domů a prostě jsou v pohodě a přivezou si ty peníze, ale Thor Harris je profesí instalatér a on třeba ty svoje zákazníky všechny jako obesílá SMS-kama, že prostě nebudu tady, tehdy, volejte tomu a tomu, jo. Takže to je opravdu fantasticky. Dneska já jsem mu byl před rokem na 60, že jsem ho prostě letěl překvapit do Austinu a on vlastníma rukama postavil nádherný jako barák, to je taková jako oáza, je to ověšený různým jako harampádím, co on našel všude, možná jsou tam jako různý nápisy, sochy, jo, ze dřeva prostě dům. Je to úžasný a vlastně tohle tu kapelu Thor and Friends, on je hodně vlastně, z toho jsou cítit ty vlivy třeba Terry Rileyho, takový ty jako dronový, ezoterický hudby, což mě je velmi,
0: jako, hodně mantrický,
1: velmi blízký, něčím, no, a on v té kapele, takový to ústřední jádro tvoří ona jeho přítelkyně Peggy a vlastně si vlastně hrajou s různýma jako lidma, který se prostě přichomejtnou, je to fakt úžasný. Oni teda jakoby, jak jste mohli slyšet, tak vlastně největší jako velká část té hudby je hraná na xylofon anebo vibrafon, jo. Takže oni, já jsem vlastně svýho času pracoval v klubu FAMU tady v Praze a se Scrape Sound jsme tam vlastně pořádali koncert Thor and Friends a to bylo úžasný, že se přivezli vlastně tyhle ty jako nástroje, které člověk jako nevidí úplně běžně, že jo, a najednou jako byli v tom klubu jako tři a nic jiného, jo.
0: Yes.
1: Takže to bylo fantastický a Thor jako přesně znáš ho taky, tak je to taková jako, já se řeknu fakt jako vlastně andělská bytost, jo, nebo prostě opravdu chlapík, který jako je prostě radostním jako bejt, jo, a i v té hudbě přesně to, co odžil, jako kde byl, tak přesně to, co si popisovali, naprosto jako typický pro něj. A on je dost i aktivní, jako samozřejmě toho najezdil, podle mě z nás to ani si nemůžeme představit, kolikrát on objel svět jako na turné s různýma kapelama, jo, ale on jako je takový dost angažovaný třeba v práci jako s psychickým zdravím, právě speciálně pro hudebníky, že třeba vydal takový jako pamflet, takovou jako knížku, kde vlastně popisuje právě ty, jako řekněme, úplně základní jaký principy toho, jak vlastně přežít to turné, jo? Protože že jo, jako prostě jedeš v tom autě celý dny, pak přijedeš, vyložíš, zahraješ, jo? Vlastně nevidíš z toho města nic, pokud si přesně ráno nepřivstaneš a nemáš tu energii jako na to si to místo aspoň trošičku jako prohlídnout. Takže já si ho strašně cením a mám obrovskou radost, že na té desce moji přijal to pozvání a vlastně jako inicioval další lidi, aby se na tom podíleli, takže jsem mu velmi vděčný za tu jeho jako přítomnost v tom našem životě vlastně.
0: A není ono náhodou součástí i Water Damage?
1: Ano.
0: Jo,
1: on je vlastně
0: můžeme to vlastně trošku i posunout dál, protože tam pojďme. Taky vlastně přijde jakoby hrozně jako zajímavá jako věc, protože ty seš taky součástí Water Damage.
1: Tak ale zase je to přesně v tom konceptu jako ty Torrent Friends. Já jsem měl to štěstí, že pořádat koncert Water Damage v Meat Factory a to je takový zase jako kolektiv vlastně hudebníků z Austinu, kde Tor žije. Je to taková jako dronová heavy muzika. V tom základu tam je asi 8 lidí, mám si myslím dvoje bicí, snad dvě baskytary, tři kytary, takový jako ty jako struny, jako to tam hraje buď to na bicí, anebo na takovou ručně vyrobenou doma prostě jako bazuku nebo něco jo. Takže a oni jako já jsem z toho úplně nadšený, že vlastně se jako v posledních letech je o nich hodně jako slyšet a ty jejich desky jsou vlastně jeden track rozdělený jako na dvě většinou jako samozřejmě části alba jako vinylu nebo dvou alba, že jo. A oni přesně jako, že vlastně, když je tady jedou po tom světě, tak takhle jako oslovujou muzikanty, aby se k ním připojili. My jsme se vlastně s mým synem Šimonem jsme hráli s nimi ten koncert v Meat Factory, který by dokonce, jestli to můžu prozradit, já myslím, že Jakub se zlobit nebude ze Stone to Dead, tak ten záznam by měl vyjít na vydatelství Stone to Dead teďka na podzim.
0: Skvělý. Takže toliko tedy k Torrent Friends pro tuto chvíli. Opět můžete se ponořit do světa Tora Harrise a myslím, že tam najdete spoustu velmi, velmi zajímavých věcí a až tady bude hrát, tak se přijít podívat na koncert někdy a třeba ho poplácat po zádech, protože prohodit s ním pár slov, protože si myslím, že by to taky mohl být zážitek. Tak, teď si dáme Lamb Chop. A potom si zase budeme dál povídat a já se na to už teď hodně, hodně těším. Posloucháte Modeláře na rádiu Wave.

0: Posloucháte modeláře na Radio Wave. Tohle byly Lamb Chop, skladba, která se jmenovala Your Fucking Sunny Day.
1: Což se docela...
0: Výborný název.
1: Což se docela dobře hodí k dnešku, víc.
0: Jo, nebo po poslednímu týdnu vlastně.
1: No.
0: A já vlastně musím říct, že o Akron Family jsem věděl docela dost. O Toru Harrisovi jsem věděl taky docela dost. Minimálně tu historku s tím taháním toho piva. Ale to jsem jako věděl zároveň, že je jako velmi vlastně jakoby výstižná a jako, že by se vlastně dalo říct jenom to a jako nemusel by se od Toru Harrisovi vlastně říkat
1: nic jiného.
0: No, ale tam to je všechno. Ale o Lamb Chop vlastně nevím vůbec nic. Jako to mě zajímá hodně.
1: Lamb Chop to je Kurt Wagner. Nevím, jestli se tomu dá říct písničkář, ale jo. Píše písničky, on žije v Nashville celý život. Já vlastně jako miluju jako v uvozovkách jako alternativní country, já nevím, co to jako znamená, jo. Ale je to prostě jako žánr, který mě vždycky nějakým způsobem inspiroval a vlastně i přived možná k tomu klasickému country, jo. Nicméně na Kurtově je fascinující, že on, tohle to je teda jako to stará věc, myslím, že 2009 třeba, jo. Ale to opravdu doporučuji jako tu diskografii, protože zaprvé teda, co jsem na tom vždycky miloval, je, že na takových těch jako hodně slavných deskách, jo, třeba Oh Come On, nebo ta, tak to, ta tý, vlastně je, jsou to jako takový jako jemný skladby, ale tam třeba hraje jako 12 lidí.
0: Jasně.
1: A to mě vždycky vlastně jako inspirovalo v tom ohledu, že vůbec jako jedno, kolik lidí v té skladbě konkrétní hraje, ale že hrajou jako ve službě té písně.
0: Ale jak hrajou.
1: Jo, ale jak hrajou. Vlastně, že to není ta jako exibice, ale vlastně seš tam ve službě té písničce vlastně. A ještě teda to, což asi ve vší upřímnosti musím jako říct i sám, že jako liricky to asi úplně nejsem schopný na první dobrou vždycky docela musím se trošku tím zabývat, to třeba si ty texty jako přečíst, ale on je opravdu jako hodně pokročilej, jako řekl bych, jako spisovat, literát. Jo. A to mě vlastně i třeba na tom žánru jako fascinovalo, ať už to jsou třeba i kapely jako Silver Juice, kde David Berman taky jako zaprvé, a další ještě takový element, jo. Já vlastně jako miluju nespěváky, jo. Že jako, že víš, že já mám pocit, že vlastně zpívat může asi, jak bych řekl, jako každej, že spíš jde o to, jako jak seš jako
0: naučíš se pracovat s tím hlasem.
1: No a jak jsi schopný vlastně být odvážný, ten hlas jako použít.
0: Jasně. Jo.
1: Takže u těch lidí mě to jako vždycky strašně inspirovalo. A chtěl jsem ještě říct jenom, že ta diskografie těch Lamb Chop je opravdu jako bohatá v tom smyslu, že oni jako tam bylo jako takový období, kdy on třeba experimentoval jako s autotunem. Ale jakože vlastně v country kapele, jo. Což samozřejmě mělo jako taky... Jo, by si to člověk o tom mohl myslet cokoliv, ale když je to Kurt Wagner, tak vlastně to jako dáš.
0: Stejně jako to dáš, když je to Alan Sparrow.
1: Přesně tak. Jo. A já jsem svýho času přesně s tou najvitou jako u těch Akron Family tenkrát vyrazil zase prostě s Kubou Hoškem, protože prostě to byl jako fenomén, když Silver Juice vyjeli na evropský turné, protože ta kapela 20 let jako nehrála, to byla, oni vlastně byli jako i tím jako proslavený, že nekoncertujou. A najednou měli turné. To jsme to museli jet. A právě s Tony Crowem, což je klávesista, pianista, který hraje v Lamb Chop, tak s dalšíma členama té kapely jsme jako prohodili nějakou jako řeč. Něco, já zase jsem prostě samozřejmě v té svojí jako extázi jako rozdával CDčka, nějaký svoje něco. A pak když jsem dělal produkčního divadla Archa a přijeli Lamb Chop v rámci Strun podzimu, tak říkám Tonymu, hele, to si asi nebudeš pamatovat prostě, jo, ale jako já jsem tenkrát na vás vyrazil prostě do Drážďan a s Williamem Tylerem, který je taky kytarista, který mi hraje na té desce, tak jsme tam jako prohodil nějakých jako pár slov a to říkal, no jako jasně, asi si tě nepamatoval, ale pamatuju si ten koncert, jako to bylo jako super a vůbec celý to turné bylo jako skvělý. No a teďka jako víš, že úplně z laskavostí se s tebou jako ty chlapíci bavěj, Matt Svensson, basák, no a když jsem dělal desku Golden Spine, takovou jakože, jako vlastně jsme tam zhudebňovali s Andrejkou, tehdy Knotkovou, jako vécký mantry prostě, tak to byl první vlastně z těch konceptů, který jsem teďka užil i na této nový desce, že jsme prostě začali oslovovat jako lidi, který máme rádi, protože to téma vlastně si říkalo o to, že se to dá vlastně jako obsáhnout.
0: Chápu.
1: Jo, se s podobně nalazenýma lidma. A oni vlastně úplně jako jako zareagovali, víš, že prostě vlastně jasně, jako rádi přispějeme a teďka ještě tady na této desce byl takový jako strašně vtipný momenty. Oni jako píšu tomu Matovi, že prostě něco, že dělám jako písničky, až bych byl rád, jestli by měli chuť, oni jasně pošli to, ale Václave, já teďka moc na tu basu jako nehraju, já vám zapráš postavenou jako v pokoji, kombo přikrytý prostě dekou, no a my se musíme s Tonym jako setkat, víš, on musí přijít ke mně na návštěvu a zkusím to, já mám to jako páskový nahrává, víš, jakože čtyřstopák, no tak my to jako zkusíme, jo. Takže mi poslali prostě ty tracky jako do dvou písniček. Teď já jsem to s Brandem Egglesnem, který ten desku se mnou produkoval a míchal, tak jsem to mu to poslal do Portlandu a on říkal, no a prosím tě, máš k tomu jako jako časový kód, jakože jako kde to začíná, protože já z toho basového groovu nejsem schopný to jako poznat. Já říkám, Brenner, promiň, ale oni kluci říkali, že to jako nahrávali jako analogově. A on říkal, no jo, ale to jako, to možná nebude sedět, protože ty to nemáš jako na tempo nahraný. A jako, a ten páskáč jako má tendence zpomalovat. Já říkám, to mi neříkej, že prostě to bude nepoužitelný, to bych nepřežil. Takže on chudák se tím prostě musel upět. Takže já jsme si vyměňoval nějaký mail, říkám, prostě ten, jenom jestli bys mi jako přiblížil, když si ten track vezmu, jako kerej ten tón, jako, protože to, ta basa třeba nezačíná, víš, na tu první dobrou, jo. Takže to bylo fakt jako strašně vlastně i úsměvných momentů na tom, v tom, že jo, víš, jako v té tvorbě té desky, takže když s těma lidma vlastně nejseš v té místnosti, že jo, nejseš v tom studiu, nemůžeš to jako...
0: A tak já... je to vlastně dost vypovídá o těch lidech, že jo.
1: No jasně,
0: jako,
1: no jasně.
0: Že to je vlastně v něčem jakoby, tak jako krásně archaický,
1: no,
0: že jo, jako, že to prostě, my se musíme potkat a my to tady nahrajeme na nějakou pásku, jako ale udělaj to.
1: Udělaj to, je to prostě jako, že jenom, jako samozřejmě to každý, je to na vás, jako posluchačích, samozřejmě si uděláte čas, budu rád, ale třeba tyhle dvě písničky, kde oni hrajou, tak je to opravdu jako fakt skvostný, jako že ten, co do toho prostě přinesli do těch skleb, tak z toho mám obrovskou radost.
0: Super, tak jo, pojďme si pustit Six Organs of Admittance, skladba se jmenuje Hold But Let Go a potom budeme pokračovat v našem velmi zajímavém povídání.

0: Posloucháte Modeláře na rádiu Wave a mně se teď povedla úplně geniální věc. Já jsem tady s velkou slávou ohlásil Six Organs of Admittance, povídali jsme si o nich, ale tohle nebyly Six Organs of Admittance, oni jsou teď tady u nás v playlistu. Dvě skladby, které se jmenují Hold But Let Go a jedna je od Six Organs of Admittance a druhá je od kapely The Books. A vy jste slyšeli tu, která je od kapely The Books. Myslím si, že se mi to za těch skoro 20 let, co jsem na Waveu, stalo jednou předtím. Jak se říká, tato politování hodná událost se stává maximálně jednou za 10 let, takže to sedí. Takže se omlouvám, ale i tak to byla skvělá písnička, no, a ty Six Organs of Admittance vy si prostě zase dohledáte sami, že jo. Jako, a líbilo se ti ta skladba, Vašku?
1: Měla tam aspekty nějaký, hlavně ten konec.
0: Mohl to být horší přešlap, že jo, vlastně. Jo,
1: ale v pohodě, každá hudba má svýho posluchače,
0: Jo, tak takhle jsme, hele, možná spousta z vás třeba teď tím pádem objevila kapelu, o který vůbec netušila, že existuje, a jako já si to možná najdu, ty Books, mě to přišlo docela dobrý.
1: Přesně.
0: Tak nicméně, my jsme téměř na konci toho našeho dnešního povídání, čeká nás vlastně poslední blok, a pak ještě dvě písničky, ale k tomu se dostaneme. Vlastně se k tomu dostáváme už teď. Povídáme si tady s Václavem Havelkou, povídáme si jeho desce, zatím se nám podařilo zahrát tady vlastně kapely, jejich členové hostujou na té desce. Z větší části se nám podařilo zahrát teda ty.
1: Z větší části.
0: Jo. A teď se dostáváme vlastně na konec a teď se dostáváme ke kapelám, které jsou jakoby, nebo byly nějakou jakoby zásadní inspirací pro tebe, jakožto Václava Havelku. A s tou deskou nejsou úplně nutně spojeny napřímo. Dostáváme se k Dead Moon, což vím, že je tvoje obrovská láska, moje taky ostatně, a dostáváme se k Bear Cloud, což asi tady můžu už teďko prozradit, že to je tvůj syn Šimon, kterého jsme tady dneska už zmínili, a když jsem na začátku říkal, že něco, co si tady budeme pouštět, nebo někdo, kdo tady dneska zahraje, bude součástí té živé kapely k tomu koncertům, tak to se týká právě Šimona. A když už jsme u těch koncertů, než na to zapomeneme, pojďme říct, kdy vlastně budou teďko jakoby nejbližší koncerty k té tvojí desce.
1: Zítra právě proběhne křest té desce v Praze v prostoru Atrium Žižkov.
0: Ano.
1: Jako support vystoupí Korut, což je jasně. Anička. A já vlastně i ten jako koncept, o kterém jsem mluvil, nějak té desky, která jako vlastně je jako solová, ale zároveň je, řekl bych, jako komunitní, protože nevím, mám pocit, že za prvé teda mě asi ze všeho nejvíc baví spolupráce a za druhý všechno, vlastně jsme, když jsme jako jsme součástí, vlastně vnímám, že jsem prostě součástí jako něče, vždycky jako je to součást nějaký jako celku, takže i na těch koncertech já vlastně z velké části se těším, že se zase vrátím počas k nějakému, jako řekl bych, solovému koncertování, ale ten zítřejší koncert vlastně bude pro mě hodně speciální v tom, že vlastně zase ty skladby získají novou podobu za přizvání vlastně těch následujících hostů, což teda, jak jsi říkal, je Šimon na perkuse a na bicí, Tomáš Nízner na banjo a na synťák, Alojza Zatloukal na housle, ten na té desce hraje, a Sára Suková na flétnu a bude zpívat, a Štěpán Hon bude hrát na marimbu. Musím se přiznat, že jsme vlastně neměli ještě zkoušku.
0: A je to zítra.
1: Super. Takže vlastně i takovej ten element právě jako jemný improvizace, že vlastně ty skladby mají jenom, jsou nějakým jako kostrou, tak jsem hrozně, vlastně se na to jako těším, že já jako nějakým způsobem asi jako i potřebuju ten element jako takového toho osvěžení, že mě vlastně úplně jako nebaví vlastně hrát jako písničky v nějaký formě furt jako dokola a pilovat to.
0: A stejně.
1: Takže jako z Please the Tease, mám pocit, že to nějak jako aplikujeme, když tam kluci trošku trpí, protože moje schopnost jako něco zapomenout občas jako se manifestuje. A ty další koncerty, pokud bych mohl zmínit, tak jsou jak v průběhu léta zatím. 3.7. u Šumperku, teď já se nepamatuju, co to je, nějaká vesnice někde za Šumperkem, potom Piccola Café 7. v Olomouci, na hradě Helvštín se sborem Elpida 5.7., jo, takže pardon, to jsem, je to vlastně 3., 4., 5., 7., 18. 7. na Colors s Elpidou, 22. 7. před kinem Hraničář v Ústí nad Labem s Jirkou Imlaufem, což je můj oblíbenec a kamarád dlouholetej, 23. 7. v Kapli v Napajedlých, 24. 7. židovská obřadní síť v Břeclavi, 28.8. Valštejnská loďie v Jičíně, to je nádherný prostor, a 29.8. v takovým jako skalním amfiteátru v Ostrově Utise.
0: Super.
1: Tak se na to moc těším a srdečně perfektní. Zvu.
0: Tak, tak a teďko máš necelý 3 minuty na to, aby si řekl něco o Dead Moon.
1: Dead Moon je Fred Cole a Teddy Cole a legendární kapela, která mě asi nejvíc vlastně ovlivnila jako tím přístupem, jo, tou politikou k tomu životu. Zase přesně jak tento, všechno si dělali sami, měli dokonce doma jako lisovnu vinilu, všechno si dělali sami. Postavili svůj vlastní barák, kde prostě měli krám s deskama. Fenomenální. Bohužel zase Fred vlastně už taky nežije, takže je to další tady z toho fenoménu, toho pomývosti toho života, ale hold za nima zůstává ta hudba, je to dar, je to fantastický a pustíme si takovou jako poměrně, já nevím, ta hymna se tomu asi říct nedá, ale jo.
0: V podstatě dá.
1: Dead Moon Night.
0: Jo. Václave, díky moc.
1: Já děkuju.
0: Že jsi dneska dorazil, protože já jsem se na to vlastně docela těšil.
1: Já jsem se těšil dost.
0: Na tenhle ten díl, protože jsem si říkal, že by tady mohly zaznít přesně takovýhle jako velmi zajímavý jako historky, konotace, nějaký věci, které normálně vlastně asi

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny.

0: Krčma!
1: Quest.
2: Quest.
1: S vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
3: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave.

cítíš sám, tak zavolej. Možná tu zvednu, možná taky ne. Při nejhorším kolnu zpátky main.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

my senses tell me that the earth is flat and stationary.